tanci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český folkfest patří k nejlepším festivalům u nás. Loni probíhal 6. ročník, který navázal na dlouholetou tradici dostavníků. Folkfest nese podtitul Setkání lidí, léta a muziky. Konává se tradičně poslední prázdninový víkend na dvou scénách, v Mohelnických sadech a taky v sousedním kempu. A právě tady, na Morava scéně, dnes pořád na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Metelím pacifickou v noci na Nešvil, zašitej v suchu na osách. Pár mílí před Cheyenne se čokl zastavil, v tu chvíli

První skladbu Legenda o Chain zahrála kapela Monopol, která vznikla kolem Jima Macháčka, kterého možná pamětníci znají z falešné karty. Jim je taky autorem většiny písniček.

Kapelu Monopol z Brna tvoří kromě autora a kytaristy Jima jeho žena, zpěvačka Lucka Macháčková, lipo Tomáš Martiník s mandolinou, dobrista Tom Juřena a Beďa Bystřonovský hrající na baskytaru. Monopol teď zahraje v pořadu Na cestě poslední písničku, ale vy si celé jejich vystoupení na loňském folkfestu můžete najít na YouTube, kde se streamovaly všechny kapely z Morava scény.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme kapely, které zahrály loni na Folkfestu na scéně Morava, která je pro diváky volně přístupná. Tramský monopol vystřídá teď kapela, která přijela taky z Brna. Říkají si Miregular Session, neboli MH Session.
1: Dám plný plyn, motor chytá slinu, dokážem, co nikdo ní.

0: Seskupení MH Session přijelo na Folkfest jako duo. Prvním muzikantem, který vše vymyslel, je Mirek Hulán. Toho budete asi znát z jeho působení v legendární sestavě Poutníků. A druhým je kytarista Radimec, Radim Zelina, který je taky hlavním zpěvákem i autorem českých textů.
1: Už zas to se mnou šije a zas už nemám klid. Zas vlk ve mně vije a chtěl

0: MH Session a Mohelnickou Morava scénou rozloučíme. Zahraj ovšem ještě jednu písničku, než se v pořadu Na cestě přesuneme na scénu druhou Mohelnického folkfestu.
1: Byl jsem cowboy, ale už dneska ne.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku.

0: A to už na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přijal z loňského mohelnického folkfestu poslední kovboj v podání kapely Michal Tučný Revival, který zahrál na velké scéně v sobotním čase kolem poledne.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před celunem stál v prachu dav v tvářících očekávání. Prostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenci

Já jsem si vlastně kapelu Michal Tučný Revival poslechla pořádně až z nahrávky Českého rozhlasu Olomouc, protože na Folkfestu jsem měla zrovna jiné povinnosti. A pokud vás zaujala stejně jako mě, tak ji najdete pod názvem Rostia Fischer a Michal Tučný Revival. A Rostia připomíná Michala Tučného nejenom zpěvem, ale i vzhledem. Kapela je z Plzně a jako Revival zahráli skvěle. Poslechneme si pořadu Na cestě v jejich podání i ještě další hity Michala Tučného.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme záznam vystoupení kapely Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, která vystoupila na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu na velké scéně. A myslím, že diváky pořádně překvapila. A jak už bývá v Mohelnici zvykem, zpívali si společně s muzikanty, protože písničky Michala Tučného znají úplně všichni, nejenom folkoví fanoušci.

Tak a máme před sebou poslední písničku, se kterou se pro dnešek s Mohelnickým folkfestem rozloučíme. A bude to ještě jednou Michal Tučný Revival. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je bez toho zdrudaná?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
6: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
7: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na Humoriádě. Z vody nám je, představte si, Jukl Kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
6: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
0: Humoriáda.

0: Vejďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno my poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, 1 rohlík, 1 veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu. Jak ano. Jsem se doslechl, co to bude?
2: 3. Ozveme. Září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fousků svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miruška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší
1: to bude prýma
2: my je a oni nás.
1: 3. září Fousků svět. A prý se také jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný,
2: a je to můj domov, že?
1: No, jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fousků svět, kterou bude ilustrovat moje fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práci proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty 3 dvojic, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, jak udělat další takový. Docela tichou se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišeji, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano, A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Flusek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Praděrček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomínek kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Housek. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil mojí kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplýval chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný Petr, by mohl
2: já jsem
1: pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co do hlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miroslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil, zásluhou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. 6. rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: Bylo to
3: krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se stalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy.
5: Ahoj.
2: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já
2: scháním
6: knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bezva, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
7: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni, společně odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagón, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali na
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete.

0: Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili. Když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Okýnko, okýnko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte hraje.
1: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka.
0: No, prosím, moje místo, vždycky. Tak sedíte u okýnka, stejně jdeme fádní krajinou, samý tunel jako do Vranýho.
1: Já si ještě koupím na peroně busta.
0: No tak si koupte busta, ale ať vám to neujede.
1: Já si pospíším.
0: No to si pospěšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omyka.
1: Tak já už letím. Jako abych rychle.
0: No a my můžeme začít.
2: Já už dávno jedu. S váma bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
0: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou vexle.
2: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi ohled.
0: Ale to se nechce si tě vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
2: No promiňte, když jsem toho snad tolik ještě neřekl.
0: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
2: Tak si spěte si, oni vás stejně zbudí.
0: Kdo?
2: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
0: Průvodčí chodí až za Kolínem.
2: Co jste to říkal teď?
0: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
2: Víte to jistě?
0: Jasně.
2: Přeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě netopili.
0: Ale jste bez těch důvěrností, no co to má znamenat, dejte to ruky pryč.
2: No já jsem vám jenom chtěl...
0: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, necháte mě spát.
2: Spěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem. Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, Tvrdý chléb je pro prasata škoda a Špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola. Tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pohádkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle. A
1: dobrý den.
4: A taky hlasuju pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pepu.
1: Ano.
5: Mauca, pánové.
3: Mauca.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, bezva... tady Matíš Nalupy, zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlíku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdar Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jo, Benduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama. No. Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se zeptám, a hned se to dozvím, až jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda vlastně nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andulo, No tak to už mi nepomůžeš, to ne.
7: To bude Karel.
8: Ty jsi vylákal Freddy.
7: Co?
9: To Karlínku.
7: Moment, kdo to přišel?
9: Já povídám, tady, už je tady.
7: Já bych si říkala Freddy, tady.
8: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
7: Nebo když já si nedívám, já nevidím.
8: No to nevadí. Počkej, lžičku, druhou.
7: Jaký vám mě připravila lžička připravila? Pořád si nebo půjdu hlavy o něco.
8: Já mám nápad, Karlínku. My půjdeme na večeři.
7: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se hezky večkerek doma.
8: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampaňský. Šampus ne.
7: Proč ne?
8: Tak, no, já ho nemám ráda. No, moje pravda, yeah. Jsem chtěla malovat. A oni povídali, co jsem to přemýšlela.
7: To ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
8: No to je nemožné.
7: Tohle snad není možný.
8: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala den. Karle, den.
7: To jsi zalévala vermutem?
8: No dovol, jak by se tam...
7: Já z toho cítí vermut.
8: Vermut.
7: V týhle chudínce vlašskej salát, tamhle přeciní voholený kaktus, co jsi tady dělala?
8: Já to uklidím, to...
7: Co je tohleto?
8: No co by to byla pánev?
7: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady
8: dělala? Já jsem nechtěla původně asi dělat chlupatýk na vliky.
7: A co ty flašky tady jsou? Co je plno flašek?
8: Je hodně.
7: Co to znamená tohleto? Že komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně, a vy jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice, tohle. No tak mluv!
8: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesl...
7: Přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
8: Ne, to byl ještě plný, Karle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04. Pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku, srdečně zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepička Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abys on nějakou tu knížku nevzal.
1: Dobře.
3: Já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko. Děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia.
1: Děkujeme pěkně. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý den. Kdo je další?
6: Dobrý den. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdělit každý den pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paň, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Jste pohlazený po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme děkuji. Moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se berá.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy. Haló? No.
7: Já bych chtěla hlásit taky.
1: Tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou je... s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růžena z Lichnovska.
3: Děkuju vám. Moc děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí Návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neupí v lázních, pokrk v bahně, prostě na sebe nemyslím, na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Napřed schodu vidle na krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: Ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já, ne, ne, paní, ne. Já bahno.
10: Já bych to takhle, malinko.
9: Ježiši, Maria Myšle.
10: Jaký Myšle?
9: Žádný Myšle, ale moje šandy zapešený v šunkoflekách. Co to má znamenat na tohleto?
10: To já nevím. Ty co moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkoflety se pečou. Já ti od soulu starý měl, jaký ti pečou ty šunkoflety. To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma křandama. Mluv ty.
10: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Tady žádný čárky nevidím.
10: A když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
10: To ti klidně můžu říct.
9: To mě řekni, to mě zajímá.
10: To ti řeknu. A to tě bude zajímat. Tak.
9: Tanya!
10: No, v pondělí jsem odjel. No, prosím. A to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy. Kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
10: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
10: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mráz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak se ho pořád ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
10: To je tě málo.
9: Ten to je Fox terrier, když mám tady komediánskej
10: hůd. Pejzániček to byl. No a potom přišli holky. Karlo, hodničko.
9: Herbert jako v tanku. No to by se musel zajít najít v tom Herbertu někde.
10: Nožičky.
9: No, člověk jenom vytáhne po těch bajáku.
10: Skoro na svém místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale takový řekl tady.
10: Druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
10: A pak... Co? Co je zase?
9: Moment. Já. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšlapal? Bačkovi skoro od tři číslo. Říkám, že to byly holky.
10: Tadyku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul. Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnutatá.
9: No, já jsem nám zhubnul, ano. Ale je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil vody děkýla víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
10: Nejdřív zeštěvně.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřou kolena,

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Dělníci opravují ve Zlatých horách městský dům. V Šumperském muzeu začala výstava o dravcích. Hokejová reprezentace prohrála ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem. Dnes bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Měšťanský dům v centru Zlatých hor na Jesenicku obsadili dělníci. Radnice v něm nechá vybudovat 5 nájemních bytů. Investice vyjde na zhruba 21 milionů korun, říká nezávislý starosta Milan Rác.
6: Tady jde o dotaci ze Státního fondu podpory investic a zvýhodněný úvěr. Nemáme zde omezení nějaká velká, nicméně předpokládáme, že by to mohlo sloužit pro, vždycky říkáme, učitele, lékaře, policisty. To jsme rádi, když tady někdo přijde a získá tady pěkné bydlení v Zlatých horách.
5: Pomoc lidem v bytové nouzi by se měla částečně přesunout na úřady práce. Vládní novela zavádí kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Novelu zákona o podpoře bydlení by dnes měli schválit poslanci na mimořádné schůzi. Částečný přesun agendy na úřady práce kritizuje opozice. Podle starostů jsou to přetížená pracoviště, kde chybí proškolení pracovníci k podpoře bydlení. Dravé ptáky a sovy žijící na severu Olomouckého kraje představuje nová výstava ve vlastivědném muzeu v Šumperku. Její součástí jsou fotografie a exponáty z depozitářů. Vícemluvčí muzea Eva Valová.
7: Výstava Dravci a sovy Šumperska a Jesenicka obsahuje také řadu interaktivních prvků. Mohou si ji proto užít návštěvníci všech věkových kategorií. Výstava potrvá do konce srpna.
0: Sport.
5: Čeští hokejisté na mistrovství světa dohráli. Ve čtvrtfinále podlehli Finsku 1-4. Jediný gól českého týmu dal za stavu 0-3 ve dvojnásobné přesilovce obránce Filip Hronek. Národní tým v průběhu zápasu dotahoval manko z první třetiny. Nejen o ní mluví útočník Lukáš Sedlák.
8: Vlažný začátek, podle mě z obou stran, jako by oba týmy byly takový, co se bude dít, co kdo udělá, takový vyčkávání mi to přišlo, aby se nestala nějaká chyba. Ty jsme pak udělali my dvě v první třetině a prohrávali jsme 2-0. Oni dobře bránili, nemuseli se nikam tlačit, bo toto pro nás bylo těžší a těžší a ani jsme si pak nevytvářeli už moc šancí, ještě jsme se přiblížili v té přesilovce. Pak tam byly nějaký tyčky, škoda, že to tam nepadlo, aby jsme se přiblížili na rozdíl gólu.
5: Do semifinále postoupili Norové, kteří porazili 2-0 Lotyšsko. Dále Kanaďani, ti zvítězili 4-0 nad Spojenými státy americkými a domácí Švýcarsko vyhrálo 3-1 nad Švédskem.
0: Počasí.
5: Dnes čekejte na střední Moravě jasno, přechodně polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17. Pované slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Zdržíte se na dálnici D46 na 6. až 11. kilometru od Brodku u Prostějova až k Drysicím. Provoz je tam kvůli opravám povrchu vozovky v obou směrech zúžený na jeden pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: The Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 29. května. Svátek má Maximilián a Maxim. Vše nejlepší. Víkend je před námi. Máte plány? Poradíte, co můžeme podniknout? Vaše tipy, ale také, jaké máte počasí, pište na náš Facebook a také na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na ně. Za chvíli kalendárium. Budeme vzpomínat na léto ta minulá a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Moje díky patří vám Petr Rezek. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
3: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
2: Dům bytové kultury.
4: Poptávka daleko převyšuje nábytku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje u kuchyňské linky UKN.
2: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
5: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
2: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona Latoya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 29. květnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, tedy pátek, minuta po čtvrté na šest a svátek má Maximilián a Maxim.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jsou-li v květnu časté bouřky, bude chladné léto. No dnes sluníčko a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce i jeho pejska, ulice Stupková, 9,5 stupně Celsia. Přerov 7 stupňů, slunečno. To píše Monika, která se těší na víkend. Kostelec 9 stupňů, vzkaz od Petra, ten se chystá do práce, tak ať se v ní daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Boosty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat o tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Správný pěskytel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.

0: Ani Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30, dobré ráno. Obnovu střížky historické zítky dokončují v těchto dnech dělníci v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích na Olomoucku. Památkově chráněná stavba z nepálených cihel odděluje areál muzea od sousedního pozemku. Na střížku pokrývači použili několik tisíc břidlicových destiček.
1: Takhle kovově zní dobrý kámen, pokud je tam nějaká prasklina, tak to zní takhle chřaplavě, tak já podle toho poznám, jestli ten kámen můžu použít nebo ne.
2: Břidlicové destičky mi s kladivem v ruce ukazuje pokrývač Matěj Dudek. Na střížku pro zhruba 90-metrovou zítku jich bylo potřeba asi 4 tisíce.
1: Některé ty kameny musím přisekat, když třeba dokrývám do nějaké překážky nebo něco obkrývám, co se děje úplně stejně, to kladivo má tady skosenou hranu a já tímhletím způsobem formátu prostě kameny, můžu z toho dělat jako tvar, který potřebuji.
2: Pracujete s tmavým kamenem, je na konec května docela horko, jak to snášíte, ty teploty?
1: Tak my jsme na to zvyklí, ale proto mám dlouhý rukáv taky a rukavici, protože jak je to rozpálený ten materiál, to si můžete šáhnout, tak se o to člověk jako dokáže i spálit. Jo.
2: Můžu potvrdit, no, teďka jsem si šáhl rukou na jednu tu tašku a je to opravdu horké.
1: Navíc to sálavé teplo, když se to nahře ten kámen a vy jste nad tím zohnutý nebo nad tím, dej bože, klečíte, tak prostě to hřeje i ze spoda a je to v těchto podmínkách dost náročný. Jo.
2: Zítka je památkově chráněná, pochází pravděpodobně z druhé půlky 19. století a je z nepálených cihel, takzvaných vepřovic. Ukazuje mi vedoucí muzea Ludmila Packová.
3: Jsou vyrobené z hlíny a můžete si tady i všimnout v detailu takových bílých čárek, bílých fleků. A to je srst, respektive chlupy z vepřů, podle toho se tomu pak říkalo ty vepřovice.
2: Na obnovu střížky dohlíží památkáři, řemeslníci se tak drží tradičních postupů i materiálů, dodává pokrývač Matěj Dudek.
1: Vlastně jde vidět ta zítka, jak je prostě krásně křivá. Nesnažili jsme se to nějak rovnat, prostě skopírovali jsme to tak, jak to bylo. Je to takové jako elegantní křivka.
2: Práce trvaly zhruba měsíc a vyšly na asi 400 tisíc korun. Z příkaz Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Benzín v Olomouckém kraji od minulého týdne mírně zdražil. Nafta zlevnila. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 43 korun a 10 haléřů. Před týdnem byl o 10 haléřů levnější. O necelých 80 haléřů na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 40 korun a 40 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Vedení Přemyslovic na Prostějovsku bude investovat do stavby nového parkoviště. Plochu pro auta a dělnici vybudují na místě dvou neobydlených domů. Sdělila to nezávislá starostka Iveta Pořízková. Nejoblíbenější dívčí jméno roku 2025 je Viktorie. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Viktorie tak nahradila dosud nejoblíbenější Elišku, kterou vyměnila po 13 letech. Jméno Eliška se u dívek umístilo na druhém místě, třetí byla Sofie. Mezi chlapci vedou Jakubové, na druhém místě je Matyáš a na třetím Jan. Sport. Čeští volejbalisté na úvod reprezentační sezóny prohráli přípravný zápas se Slovenskem 2-3 na sety. Nejproduktivnějším hráčem utkání, které bylo pro český tým prvním testem formy před začátkem Evropské ligy, byl se 17 body český univerzál Marek Šotola. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno, přechodně polojasno, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Olomouci počítejte s uzavírkou Hamerské ulice kvůli stavebním pracím. Objížďka vede přes Lipenskou, Rolsberskou a Přerovskou ulici.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy. Dvě

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše vzkazy. Farní kostel Narození Panny Marie v Konici se dnes otevře veřejnosti v rámci Noci kostelů. V 18 hodin nebudeme tam chybět, píše Marie a dodává, že bude i ochutnávka mešních vín a individuální prohlídky lodi kostela, krypty, oratoře i věže. U nás v Náměšti na Hané budou od pátku do neděle tradiční náměštské hody, v pátek rok, sobota bude sportovní, k tomu kácení máje, neděle přinese hodový průvod, vzkaz od Radky. Dětský den spolu s kácením májky bude zítra od 11 hodin ve sportovním areálu na zahradách ve Stříteži nad Ludinou, budou skákací hrady, ukázka hasičského auta a pěna pro děti, napsala Hanka. To Jirka z Olomouce. Víkend využije na procházky s pejskem, bude také jezdit na kole a dál se uvidí podle počasí. Děkuji za vzkazy a těším se na další.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je pátek 29. května. Svátek má Maximilián a Maxim. Vše nejlepší. Za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v květnu se ochlazuje, když kvetou hlohy. No dnes sluníčko a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 7 stupňů, většinou jasno a zatím klidno, zdraví Naďa. Břeťa píše, Štíty, slabá oblačnost, 5 až 7 stupňů, vyšlo sluníčko, vítr od 4 do 22 km za hodinu a velké sucho trvá. Do Loplazy u Nezamyslic jasno, 9 stupňů, vlhkost 64%. Dnes relax v akvaparku Vyškov, napsal Miroslav. Užijte si to.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 6:45 a snídáte-li, přeji dobrou chuť a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Chceme vám všem popřát dobrý den.
2: A zároveň bychom chtěli, abyste se na něj mohli bez problému podívat.
1: Tedy nemít třeba i drobné problémy s občasným špatným viděním.
2: Povídat a radit budeme těm, kteří třeba ani nenosí brýle. Vidí dobře, ale sem tam se vám stane, že se vám zrak rozostří, přeběhnou přes něj třeba fleky nebo čáry a pak je to zase dobré.
1: Znáte tyto potíže se zrakem? Běhají vám před očima čárky, blesky nebo máte malé mlhavé skvrnky?
2: Dejte nám o tom vědět. Poraďte se dnes v našem pořadu. Stačí o svých problémech napsat už teď přes formulář, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
1: Můžete nám také nechat vzkaz s dotazem na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou ten náš telefon pro vaše dotazy před vysíláním 221 553 770.
1: Občasnému špatnému vidění a chvilkovému zhoršenému zraku se budeme věnovat dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu pak uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
1: Ráda vás vyslechnu a pokusím se poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. Dopravu v Uničově zkomplikuje cyklistický závod Míru. Podrobnosti o tom slyšíte už ve zprávách. Celou dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dopravu v Uničově zkomplikuje cyklistický závod Míru. V programu Nová zelená úsporám můžou majitelé rodinných domů čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony. Čeští hokejisté na mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále. Dnes bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. S dopravním omezením dnes musí počítat řidiči v centru Uničova. Kvůli startu druhé etapy cyklistického závodu Míru do 23 let bude od těchto chvil až do 15:30 odpoledne uzavřené Masarykovo náměstí a také ulice Medelská nebo Litovelská. Podrobnosti jsou na webu města. Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů to je 750 tisíc na byt. Podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
3: Na renovace dostanou nízkopříjmoví až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
4: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase.
3: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
5: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
3: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Anderle, Český rozhlas.
2: Moravská Třebová začne ještě letos stavět bytový dům s městskými byty. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 zájemců, ze kterých město vybere dodavatele. Výstavba domu by měla trvat 1 rok a vyjde na 20 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
6: Město má projekt na výstavbu bytového domu o 5 bytových jednotkách. Jedná se o menší byty, budou použity hlavně pro projekt Home Run. Očekáváme, že v nejbližší době bude vybrán zhotovitel, který by měl již letos zahájit stavební práce. Sport.
2: Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
7: Bylo to takový střídavý. Jednou jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední dva zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
2: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada po vítězství nad Spojenými státy americkými 4-0. Dále jde i Norsko, které zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli Švédsko 3-1.
1: Počasí.
2: Dnes na střední Moravě čekáme jasno, přechodně polojasno, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17. Pované slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na silnici 35 v Pražské ulici v Olomouci v obou směrech. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na jeden pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šouka, ale je tady pátek, víkend před námi, no to má člověk hned důvod k radosti. Čeká nás spousta akcí, například Noc kostelů, na kterou se chystáte vy. Nebo budete pracovat doma na zahradě, napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51. Jaké počasí na nás čeká, proberu v této hodině z meteorology, za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Helena Vondráčková a právě teď bude znít skupina Jelen a Míša Tučná. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Jak vypadal víkend na konci května roku 1926? Co se počasí týče, v novinách se píše, že počasí bylo velmi pěkné, že nebylo žádného přílišného vedra a že až na pár kapek zůstalo bez deště. Více uslyšíme od Dity Vojnarové.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Vojsko cvičilo na nádvoří kasáren k velkému obdivu svých příbuzných, kteří je přijeli navštívit. Psalo se v deníku Našinec před 100 lety. Program víkendu Olomoučanů zaplnili také výlety do polí a lesů, zahradní slavnosti, dostihy a nejrůznější sportovní podniky. Úporně se zápasilo v Kopané na Oralském stadioně mezi Žižkovem a Čechií. Čtenáři se ze sportovní rubriky dozvěděli, že motocyklovým dostihům na Svatém kopečku přihlíželo 15 000 lidí, což prý ani zdaleka neodpovídalo pravdě. Závody Příkazy Křelov byly údajně obecenstvem i závodníky početněji obeslány. Závodníků se přihlásilo 24 a vše skončilo bez nehody, přestože se ve městě vyprávěly různé srdcervoucí historky o pošlapaných ženách, přejetých dětech a zabitých závodnících.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tedy pátek 29. května, čtvrt na sedm a svátek má Maximilián a Maxim.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li květen prostuzený, roček bude vydařený. No dnes sluníčko a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Rýmařov v tuto chvíli 6 stupňů Celsia. Slunečno. Těším se na víkend, napsala Helena. Dnes první uvařit guláš, pak sledování do jezdu závodu míru do Rýmařova, ráno 6 stupňů slunečno, to už píše neznámý posluchač či posluchačka, děkuji. Prostějov 9 stupňů, vzkaz od Martiny, ta už se nyní chystá okopávat na zahrádku, tak ať se daří a záda z toho nebolí. Šumperk 6,5 stupně, tolik naměřila Helena.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
3: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Od 1. června pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě

0: mým prvním hostem, historicky prvním hostem, bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
0: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já se potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
0: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oscara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
0: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
2: Tak nezapomeňte Osobnosti Česka s Oskarem Hess jsem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině, poprvé už 1. června.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Více než polovina měst a obcí v Olomouckém kraji potřebuje rozšířit kapacity nájemního bydlení. Největší poptávka je po startovacích bytech pro mladé rodiny a dostupném bydlení pro středně příjmové skupiny. Zástupci 3/4 oslovených samospráv tvrdí, že bez finanční podpory státu není realizace obecních projektů dostupného bydlení možná. Vyplývá to z regionální analýzy společnosti CEEC Research. U bydlení zůstaneme. Měšťanský dům v centru Zlatých hor na Jesenicku obsadili dělníci. Radnice v něm nechá vybudovat 5 nájemních bytů. Investice vyjde na zhruba 21 milionů korun, řekl to nezávislý starosta Milan Rác. V galerii Pod širým nebem se ode dneška promění veřejná prostranství v Lipníku nad Bečvou. Na náměstí a v jeho okolí si můžete prohlédnout téměř 30 kovaných exponátů sochaře a kováře Pavla Tasovského a jeho syna. Díla jsou součástí tradiční výstavy s názvem Kov ve městě. K vidění budou do 30. září. Sport. Tenista prostějovského klubu Vít Kopřiva ani Kateřina Siniaková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva prohrál se Španělem Landalusem v 5 setech. Siniaková podlehla Kanaďancem Bokové 1-2 na sety. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno, přechodně polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se při průjezdu Českou vsí na Jesenicku. Na silnici 44 v ulici Polská je vozovka ve směru do centra obce kvůli stavebním pracím zúžená na jeden pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Restauracím dlouhodobě chybí kuchaři a číšníci. Podrobnosti o tom už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. Střední školy a učiliště řeší druhé kolo přijímacího řízení. Uchazeči se do něj mohli zapsat do začátku týdne. Volná místa zůstala po prvním kole na mnoha učebních i maturitních oborech. Patří mezi ně taky kuchaři a číšníci. Do gastronomie se totiž podle ředitelů škol uchazeči příliš nehrnou. Potvrzují to i restauratéři, kteří mají kuchařů stále nedostatek.
1: Já jsem v kuchyni v suterénu střední odborné školy v Prostějově. Katka, studentka druhého ročníku maturitního oboru gastronomie, drží v rukou paličku na maso. Za 2 roky by mohla být kuchařkou.
2: Asi úplně ne. Já chci jenom tu maturitu a potom uvidím, co bude dál.
1: Vaření Katku nezaujalo.
2: Pro některý to může být třeba vysněný obor, ale pro mě to úplně vysněný obor nebyl. A nevím, no úplně mě to jako nechytlo mě to. No.
1: A není sama. Podle Aleny Malíkové, učitelky odborného výcviku, v oboru zůstává přibližně 20% žáků.
3: Oni nechcou prostě dělat jednosměrný provoz 12 hodin potom denně po vyučení, takže prostě si hledají potom jinou práci.
1: Vedení školy teď řeší druhé kolo přijímaček. Přihlášky mohli uchazeči podávat do pondělí. Pokračuje ředitelka Mária Zámostná.
4: Jedná se hlavně o obory gastronomie, to znamená kuchař, číšník, no a pak bojujeme s řezníkem.
1: Podobně jsou na tom podle ředitele Martina Kováře i v Přerovské střední škole gastronomie a služeb.
5: Máme naplánováno otevřít 1,5 třídy a těch zájemců nebylo tolik, vyhlašovali jsme 10 volných míst. Je to opakovaně, je to pravda, my u nás ve škole máme obory, kde je velký převis poptávky, typicky třeba kosmetické služby, vizážista, 4-5násobný zájem oproti tomu, kolik bereme, stejně tak v oboru kadeřník, ale v těch gastrooborech to tak úplně není.
1: Uplatnění by přitom našli.
5: Zatímco poptávka ze strany zaměstnavatelů je velká, oni by chtěli všichni skvělé kuchaře a do obsluhy, o tom ani nemluvím, tak ze strany rodičů a žáků by ten zájem mohl být větší.
1: To potvrzuje i Václav Stárek, šéf Asociace hotelů a restaurací.
6: Problém s nedostatkem zaměstnanců přetrvává už velmi dlouho, ale řekl bych, že poslední léta je skutečně kritický. Kuchaři a číšníci, to je téma, které řeší prakticky každý provozovatel restaurace.
1: Je to podle něj dáno i generačními rozdíly. Mladší generace totiž více řeší vyvážený životní styl a do služeb, které často znamenají třeba práci o víkendech, se tak nehrnou. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richtaryková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude to dnešní počasí? Co nás čeká?
2: Dnes nás čeká slunečný den, čekáme jasno, jen přechodně polojasnou oblohu. Teploty z těch ranních poměrně nízkých hodnot vylezou až na 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách budou mezi 15 až 19 stupni a vítr povane pouze slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Tam už očekáváme změnu. V noci ještě zpočátku čekáme jasnou oblohu, ale od severozápadu se bude během noci zatahovat a k ránu, zejména v oblasti Jesenická, se může vyskytnout i slabý déšť nebo přehánky. Teploty během noci klesnou na 13 až 10 stupňů Celsia, ojediněle v údolích až k 7 stupňům a povane slabý proměnlivý vítr rychlosti do 3 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne už nás čeká deštivější počasí. Ráno a dopoledne čekáme až zataženo, zejména v oblasti Jesenická s možností deště nebo přehánek. V odpoledních hodinách a večer bude oblačnost proměnlivá, ale lokálně se budou tvořit přehánky, a to už i silnější nebo případně bouřky. Až později večer budou srážky ustávat a částečně také bude ubývat oblačnosti. Teploty během dne budou mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 a pované slabý proměnlivý, během dne přechodně až mírný severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách může vítr přechodně zesilovat.
0: Děkuji za informace, přeji příjemný pátek a víkend a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richtaryková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Skupina Kolibříků v Úle se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář, ale to jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úle.
4: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
5: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: kuchně mi voní dým.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik bude na zemi. Položíme se na břicho. Hlava, trup a nohy v jedné rovině. Lokty pokrčíme a opřeme o ně trup. Lokty budou v pravém úhlu. S nádechem rozpažujeme ruce do strany, střídavě pravou a levou. Trup je stále v oporu na špičkách. Opět s výdechem se vrátíme zpět. Střídáme po jednom opakování. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. Na Jesenicku přibylo kybernetických podvodů. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
6: Na Jesenicku přibylo kybernetických podvodů. Zábřežská základní škola Boženy Němcové dnes zve na benefiční festival. Čeští hokejisté na mistrovství světa podlehli ve čtvrtfinále Finsku. Bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Kriminalisté z Jesenicka evidují nárůst počtu kybernetických podvodů. Jen od začátku května jich zaznamenali 43, o 13 víc než ve stejném období loni. Vícemluvčí krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Tereza Neubauerová.
7: Občanům bych určitě doporučila, aby nikdy neposílali peníze lidem, které osobně neznají. Banka ani policie po vás nikdy nebude požadovat převod financí na tzv. Bezpečný účet. Nikomu nezdělujte hesla, PIN kódy ani autorizační údaje k vašemu internetovému bankovnictví a hlavně buďte obezřetní vůči slibům rychlého zisku.
6: Řidiči dnes nejspíš mírně ušetří za pohonné hmoty. Cenový strop pro benzín je totiž o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice dnes prodávají litr maximálně za 43 korun a 58 haléřů a litr nafty může stát maximálně 40 korun a 26 haléřů. I to je pokles. Porodní gauč nabízí nově rodičkám Přerovská porodnice. Nemocnice ho získala darem od nadačního fondu Propolis 33. K čemu je gauč dobrý, popisuje mluvčí zdravotnického zařízení Radka Miloševská.
8: Porodní gauč je navržen tak, aby ženám umožnil rodit v různých vertikálních a intuitivních polohách, které mohou přispět ke komfortnějšímu průběhu porodu. Podle odborných studií mohou vertikální polohy zkrátit délku porodu, podpořit efektivní kontrakce a snížit potřebu některých porodnických intervencí.
6: Benefiční festival dnes hostí základní škola Boženy Němcové v Zábřehu. Na programu jsou od 15 hodin hudební vystoupení nebo ukázky humanoidních robotů. Výtěžek z dobrovolného vstupného vedení školy použije naplánovanou investici do stavby venkovních učeben. Uvedl to ředitel Pavel Nimrichter.
9: Máme jako takový velký koncept celého toho prostoru, který je fakt jako velký a dlouhá léta se na něho nežáhlo. Postupně s různými projekty anebo nějakými akcemi se snažíme prostě vydělat peníze na to, aby jsme to mohli postupně realizovat. Sport.
6: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
10: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ta třetí třetina dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
6: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 4-0. Norsko zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a Švýcarsko 3-1 nad Švédskem.
5: Počasí.
6: Jasno, přechodně polojasno, tak dnes bude vypadat obloha nad střední Moravou. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Zdržíte se na dálnici D46 na 6. až 11. kilometru od Brodku u Prostějova až k Drysicím. Provoz je tam kvůli opravám povrchu vozovky v obou směrech zúžený na jeden pruh.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, víkend před námi. Někteří vyrazí na výlet, jiní věnují volný čas zahradě. Možná jste také zjistili, že tráva roste divoce a je nejvyšší čas vytáhnout sekačku. Já včera ale zjistil, že nestartuje, ale mám v záloze ještě nachystanou kosu. Tak snad jsem nezapomněl, jak se s ní zachází. Ať se nám na zahradách daří. Za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Láska má Václav Neckář. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V sobotu bude od 10 do 16 hodin dětský den na zámku v Čechách pod Kosířem. Milan se těší na hrané prohlídky zámeckých interiérů s pohádkovou tematikou. Vnučka se prý navíc těší na výrobu balzámu Narty. Zapište si Těšetice, sobota v areálu u Rybníka, den dětí a soutěž mladých hasičů. Od 9 hodin proběhne soutěž, na ní od 15 hodin naváže dětský den, vzkaz od Jitky. Bělá pod Pradědem má v sobotu od 14 hodin kácení máje, odpoledne pro rodiče a děti na fotbalovém hřišti. V Domašově připravené budou různé hry, přehlídka hasičské techniky, doprovodný program i sladkosti a mnoho dalšího, píše Ivoš. U nás v Kladkách bude v sobotu na návsi od 15 hodin kácení máje a dětský den. Zahraje country kapela Karolína. Děti si užijí soutěže a skákací hrad. To už píše Honza. Děkuji za vaše vzkazy. Těším se na další. Uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do 29. květnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, čtvrt na 8 a svátek má Maximilián a Maxim.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jsou-li v květnu časté bouřky, bude chladné léto. No dnes sluníčko a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. U nás je 15 stupňů, po včerejším větrném odpolední krásně svítí sluníčko, chystám se do obchodu a potom budu sázet rajčata a papriku. Krásný pátek a přejezdy na Zhlubic. Honza z Písečné napsal, teploměr po ránu ukazuje 10 stupňů, obloha bez mraků, větřík zatím nefouká, vlhkost vzduchu 79%, cestu na zahrádku, puštění slepic mám za sebou, po snídani zajedu do Jeseníku do lékárny a také do Myčky umýt auto. No a zdravím také Jirku z Olomouce, jeho pejska ulice Stupkova, 10 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
3: 199. díl koncertní série živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 7:30, dobré ráno. Z řidiče ikonickým hercem, který dával dohromady divadlo Járy Cimrmana. I tak bude historie vzpomínat na Jana Hrabětu, který zemřel v noci na čtvrtek ve věku 86 let. Znát ho můžete také ze hry Dlouhý, široký a krátkozraký, kde stvárnil postavu krále.
1: Musím se podívat z okna, jestli už nejede. Právě přijel padací most a teď se skočil z koně.
2: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
1: A největší spisovatel je Jirásek. A nejlepší, co napsal, jsou jeho starý pověsti český. A z nich je nejlepší ta pověst o mně. Jak jsem vás přivedl na říp. Ten by tu měl být, Jirásek.
3: Ale ten tu nemůže být, ten ještě žije.
1: Jo? No to je škoda.
4: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
2: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
4: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec. Jinak to byl povahově baťovec. Jeho otec byl zaměstnán ve Zlíně a měl dost vysoký postavení u bati. A po něm on zdědil tu spolehlivost, to, že jezdil vždycky na přestavení o hodinu dřív, aby náhodou nezmeškal.
1: Tak jak vidíte, židle je původní, jenom topná spirála je nová.
2: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně.

0: Minulý herec potkával také s Petrem Brucknerem.
1: Se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v pohádce a rytíř Milflex Mlhovic v Blaníku. Čest jeho památce, protože je další, který nám odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom 3.
2: Jedná se o první český prototyp Zimmermanovy elektrické valchy.
3: Teď to šlo. Uzel tady.
0: Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Benzín v Olomouckém kraji od minulého týdne mírně zdražil, nafta zlevnila. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 43 korun a 10 haléřů. Před týdnem byl o 10 haléřů levnější. O necelých 80 haléřů na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 40 korun a 40 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Lidé ohrožení bytovou nouzí by se mohli obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou mají na dnešní mimořádné schůzi schvalovat poslanci. Vzniknout má podle ní taky dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. V Pavlínině dvoře v Šumperku to dnes ožije majálesem. Návštěvníky čeká koncert Bena Kristová, kapel Vohnout nebo PSH. Nebude chybět doprovodný festivalový program i večerní afterparty. Podrobnosti a vstupenky jsou k dispozici na webu pořadatelů. Sport. Závod míru jezdců do 23 let se až do neděle koná v Olomouckém kraji. Dnes povede druhá etapa z Uničova do Rýmařova. V sobotu čeká peloton Královská horská zkouška ze Zábřehu na Dlouhé Stráně a nedělní finále završí etapa z Krnova do Šternberka, kde je na hlavním náměstí připraven doprovodný program. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno, přechodně polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na silnici 35 stovární do Velkomoravské ulice v Olomouci. Probíhá tam údržba mostu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli se vydáme do Hanáckého skanzenu v Příkazích. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Obnovu střížky historické zítky dokončují v těchto dnech dělníci v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích na Olomoucku. Památkově chráněná stavba z nepálených cihel odděluje areál muzea od sousedního pozemku. Na střížku pokrývači použili několik tisíc břidlicových destiček.
1: Takhle kovově zní dobrý kámen. Pokud je tam nějaká prasklina, tak to zní takhle chřaplavě. Tak já podle toho poznám, jestli ten kámen můžu použít nebo ne.
2: Břidlicové destičky mi s kladivem v ruce ukazuje pokrývač Matěj Dudek. Na střížku pro zhruba 90-metrovou zítku jich bylo potřeba asi 4 tisíce.
1: Některé ty kameny musím přisekat, když třeba dokrývám do nějaké překážky nebo něco obkrývám, co se děje úplně stejně. To kladivo má tady skosenou hranu a já tímhletím způsobem formátu prostě kameny, můžu z toho dělat jako tvar, který potřebuji.
2: Pracujete s tmavým kamenem, je na konec května docela horko, jak to snášíte, ty teploty?
1: Tak my jsme na to zvyklí, ale proto mám dlouhý rukáv taky a rukavici, protože jak je to rozpálený ten materiál, to si můžete šáhnout, tak se o to člověk jako dokáže i spálit. Jo.
2: Můžu potvrdit, no, teďka jsem si šáhl rukou na jednu tu tašku a je to opravdu horké.
1: Navíc to sálavé teplo, když se to nahře ten kámen a vy jste nad tím zohnutý nebo nad tím, dej bože, klečíte, tak prostě to hřeje i ze spoda a je to v těchto podmínkách dost náročný. Jo.
2: Zítka je památkově chráněná, pochází pravděpodobně z druhé půlky 19. století a je z nepálených cihel, takzvaných vepřovic, ukazuje mi vedoucí muzea Ludmila Packová.
3: Jsou vyrobené z hlíny a můžete si tady i všimnout v detailu takových bílých čárek, bílých fleků. A to je srst, respektive chlupy z vepřů, podle toho se tomu pak říkalo ty vepřovice.
2: Na obnovu střížky dohlíží památkáři, řemeslníci se tak drží tradičních postupů i materiálů, dodává pokrývač Matěj Dudek.
1: Vlastně jde vidět ta zítka, jak je prostě krásně křivá, nesnažili jsme se to nějak rovnat, prostě skopírovali jsme to tak, jak to bylo, je to takové jako elegantní křivka.
2: Práce trvaly zhruba měsíc a vyšly na asi 400 tisíc korun. Z příkaz Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 29. května, svátek má Maximilián a Maxim, vše nejlepší. Za půl minuty 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v květnu se ochlazuje, když kvetou hlohy. No dnes sluníčko a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes se čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Dobré ránko z Malé Morávky, tak u nás dnes máme 6 stupňů, obloha jak vymetená, nádherný vzdoušek, jedna báseň, pozdravení všem lidičkám od Jarušky a Pepy. Bystrovany 10 stupňů, slunečno, píše Olga, která bude sázet ven papriky. Rapotín 8 stupňů, slunečný den, napsala Michala.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin, dobré ráno. Oproti loňské fotbalové sezóně Sigma Olomouc nezískala žádnou trofej. Na Andrově stadionu se ale na konci května přeci jen jeden pohár předával. Ve finále super poháru týmů z okresních přeborů Olomouckého kraje se tam střetly celky z 8. ligy Hněvotín a Leština.
1: Ačkoliv fanklub týmu TJ Sokol Leština z okresu Šumperk měl na Andrově stadionu ve finále okresního superpoháru hlasitější podporu, neodvrátilo to porážku s Hněvotínem 0-4.
2: Jsme bojovali do poslední chvíle, ale je potřeba uznat kredit soupeři, tak nějak jsme tušili, že na tom Olomoucku budou fotbalisti a možná, že jsou tak dobří, jsme nečekali, no, fakt klobouk dolů. Jinak zaslouženě jsme gola nedali a tohle člověk zažije jako našeho formátu amatérského jako jednou za život, takže je super, já jsem nadšený a děkujeme jako za tu organizaci, fakt se to povedlo.
1: Říkal smutně, ale s uznáním kapitán Leštiny Michal Kejík, který se na hřiště dostal až v samém závěru. Na hřiště Androva stadionu, kde se ještě nedávno hrály zápasy konferenční ligy a kde nově položené koberce trávníku zakořenili, zezelenali a vytvořili nebývale kvalitní pažit, o kterém se jinak hráčům okresního přeboru může jen zdát.
3: Šilený, nejen bych to popsal, pažit nádherný, lidi přišli, krásný počasí, paráda jako. Výhra není víc ve fotbale.
4: Úplně pecka, u nás v Hněvotíně není špatná tráva, tady ta travička, už jenom se potom proběhnout je úplně úžasný a nezapomenutelný zážitek.
1: Rozplývali se záložník Hněvotína Alex Cohol a kapitán Matěj Holub. Jejich tým vyhrál 4-0 a právem si vysloužil titul vítěze okresního superpoháru. Jen škoda, že ve čtvrtek, což bezprostřední oslavy zřejmě posune.
3: Je to škoda. Já ještě studuju, takže já to mám v pohodě, ale kluci, co mají do práce, tak otázka, si to neodložíme, uvidíme. Oslava bude, ale určitě.
5: Ano, takže Hněvotín oficiálně přebral pohár a už ho mají.
1: Nehrálo se ale jen o pohár, medaile a vavříny. Výtěžek z celého utkání ze vstupného, podpory partnerů, dobrovolných příspěvků na transparentní účet nebo následné dražby fotbalových předmětů si rovným dílem rozdělí dvě rodiny, každá z jedné finálové obce. Členové rodiny Zíkových z Hněvotína bojují s onkologickým onemocněním, autismem nebo problémy po cévní mozkové příhodě. Desetiletý Jirka z Leštiny zase trpí svalovou dystrofií.
2: Jedná se o Jiříčka, jeho maminka pochází z Leštiny a bojuje s tou dušenovou chorobou, kdy odchází vlastně to svalstvo a jako pro nás čest vlastně ho do něčeho takového zapojit. Já doufám, že se vybere hodně peněz, že klapne ta dražba dresů. Už jsem viděl, jak to tam naskakuje, takže čím víc, tím líp. Samozřejmě děkujeme sponzorům a já doufám, že se vybere nějaká suma, která mu aspoň na nějaký ten měsíc té léčby pomůže, protože je to docela fakt nákladný.
4: Jsme moc rádi. Za prvý doufáme, že se vybere co nejvíc peněz. I my hráči budeme určitě přispívat. Já rodinu z Hněvotína přímo znám, denně je vídám a vím, že jim to bude hodně ku prospěchu a hodně jim to pomůže, takže jsme hodně rádi.
1: Shodují se Michal Kejík z týmu Leštiny a Matěj Holub z týmu Hněvotína. V první fázi bez dražby se utržilo 210 tisíc korun. Vítězem okresního superpoháru se tedy stal Hněvotín. A zápas před takřka 900 diváky byl pro většinu amatérských fotbalistů největší zážitek kariéry. A navíc jejich počínání pomohlo dobré věci. Takže ve čtvrtek večer byli nakonec na Andrově stadionu vítězové všichni. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 8 hodin. Dopravu v Uničově zkomplikuje cyklistický závod Míru. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dopravu v Uničově komplikuje cyklistický závod Míru. V Šumperském muzeu začala výstava o dravcích. Čeští hokejisté po prohře s Finskem končí na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Dnes bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. S dopravním omezením dnes musí počítat řidiči v centru Uničova. Kvůli startu druhé etapy cyklistického závodu Míru do 23 let je až do půl čtvrté odpoledne uzavřené Masarykovo náměstí a ulice Medelská nebo Litovelská. Podrobnosti jsou na webu města. Sněmovna opět nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Schůzi poslanci přerušili. O slovo se jich hlásilo přes 20. K novele se mají vrátit odpoledne.
2: Koalice si od novely slibuje rychlejší povolování staveb. Změny by chtěla prosadit co nejdříve a novelu tak podala poslaneckým návrhem. To kritizuje opozice, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
3: Kde je řádné meziresortní připomínkové řízení obcí, krajů, profesních komor?
2: K novele už poslanci podali přes 100 pozměňovacích návrhů. Většinu čtvrteční schůze ale vyplnily interpelace. Od premiéra Andreje Babiše z ANO chtěli poslanci vědět, jestli opravdu vyřešil střet zájmu.
4: Samozřejmě žádný střet zájmu nemám a nikdy jsem ho ani neměl.
2: Odpověděl Babiš. Evropská komise Česko požádala o informace, jestli po převedení Agrofertu do svěřenského fondu premiér střet zájmu skutečně odstranil. Opozice kvůli tomu chce svolat mimořádnou schůzi. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Dravé ptáky a sovy žijící na severu Olomouckého kraje představuje nová výstava ve vlastivědném muzeu v Šumperku. Její součástí jsou fotografie a exponáty z depozitářů. Více mluvčí muzea Eva Valová.
5: Výstava Dravci a sovy Šumperska a Jesenicka obsahuje také řadu interaktivních prvků. Mohou si proto užít návštěvníci všech věkových kategorií. Výstava potrvá do konce srpna.
0: Sport.
1: Hokejisté Česka prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále. Stejně jako Švédi, ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále si po vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají Norové a Kanada porazila 4-0 Spojené státy americké. A fotbalisté Hněvotína z 8. ligy ve finále okresního superpoháru porazili Leštinu 4-0. Utkání se hrálo netradičně na Andrově stadionu v Olomouci a sledovalo ho takřka 900 diváků. Pro většinu aktérů a amatérských fotbalistů to byl jeden z největších zážitků jejich dosavadních kariér, což potvrzuje záložník Hněvotína Alex Kohl.
6: Je to fantastická šance, jak takhle si zahrát před tolika lidma. To už nepoštěstilo se, už se asi nikdy nepoštěstí, paráda. Nejenom bych to popsal, pažit nádherný, lidi přišli, krásný počasí, paráda, jako výhra, není víc ve fotbale. Já se přiznám, já jsem byl nervózní jako prase. Říkám, je to jedno za život taková věc, ale no, nervózní jsem byl šíleně.
1: Zápas měl charitativní podtext. Na rodiny z obou obcí bojující s různými zdravotními handicapy se vybralo 210 tisíc korun.
0: Počasí.
1: Dnes na střední Moravě čekáme jasno, přechodně polojasno, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17, povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrně na silnici 44 v Mohelnici ve směru na Olomouc. Dělníci tam ořezávají stromy a keře.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Včera se u nás doma objevilo molno. Nevěřili byste, jakou takový drobný tvoreček dokáže způsobit paniku. Ono není motýlek jako motýlek. Tady dnes musím pořídit spoustu levandule, protože její vůni nenávidí a stěhují se potom pryč, například k sousedům. Za chvíli se v rubrice Co v učebnicích nebylo vydáme za pražským jezulátkem. Zajímavosti o této sošce pro nás bude mít Martin Písařík a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Tým. Dobré ráno.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Právě teď se vydáme za pražským Jezulátkem. Slovo má Martin Písaří.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že soška pražského Jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, Jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas Jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské Jezulátko ale není jediné. 2 kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo Jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 29. května, 9:45 a svátek má Maximilián a Maxim.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jeli květen prostuzený, roček bude vydařený. Dnes sluníčko a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Rýmařov už 10 stupňů. Sluníčko svítí, víkend před námi, krásně se máme, píše Helena. Sobotín 9,5 stupně, sluníčko svítí, plýt musím jíti, hlásí Jana. A hranice 11 stupňů, slunečno, píše Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.

0: za 2 roky by mohla být kuchařkou?
1: Asi úplně ne. Já chci jenom tu maturitu a potom uvidím, co bude dál.
0: Vaření Katku nezaujalo.
1: Pro některý to může být třeba vysněný obor, ale pro mě to úplně vysněný obor nebyl. A nevím, no úplně mě to jako nechytlo mě to. No.
0: A není sama, podle Aleny Malíkové, učitelky odborného výcviku, v oboru zůstává přibližně 20% žáků.
2: Oni nechcou prostě dělat jednosměrný provoz 12 hodin potom denně po vyučení, takže prostě si hledají potom jinou práci. No.
0: Vedení školy teď řeší druhé kolo přijímaček. Přihlášky mohli uchazeči podávat do pondělí. Pokračuje ředitelka Mária Zámostná.
3: Jedná se hlavně o obory gastronomie, to znamená kuchař, číšník. No a pak bojujeme s řezníkem.
0: Podobně jsou na tom podle ředitele Martina Kováře i v Přerovské střední škole gastronomie a služeb.
4: Máme naplánováno otevřít 1,5 třídy a těch zájemců nebylo tolik, vyhlašovali jsme 10 volných míst. Je to opakovaně, je to pravda, my u nás ve škole máme obory, kde je velký převis poptávky, typicky třeba kosmetické služby, vizážista, 4-5násobný zájem oproti tomu, kolik bereme, stejně tak v oboru kadeřník, ale v těch gastrooborech to tak úplně není.
0: Uplatnění by přitom našli.
4: Zatímco poptávka ze strany zaměstnavatelů je velká, oni by chtěli všichni skvělé kuchaře a do obsluhy, o tom ani nemluvím, tak ze strany rodičů a žáků by ten zájem mohl být větší.
0: To potvrzuje i Václav Stárek, šéf Asociace hotelů a restaurací.
5: Problém s nedostatkem zaměstnanců přetrvává už velmi dlouho, ale řekl bych, že poslední léta je skutečně kritický. Kuchaři a číšníci, to je téma, které řeší prakticky každý provozovatel restaurace.
0: Je to podle něj dáno i generačními rozdíly. Mladší generace totiž více řeší vyvážený životní styl a do služeb, které často znamenají třeba práci o víkendech, se tak nehrnou. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Více než polovina měst a obcí v Olomouckém kraji potřebuje rozšířit kapacity nájemního bydlení. Největší poptávka je po startovacích bytech pro mladé rodiny a dostupném bydlení pro středně příjmové skupiny. Zástupci 3/4 oslovených samospráv tvrdí, že bez finanční podpory státu není realizace obecních projektů dostupného bydlení možná. Vyplývá to z regionální analýzy společnosti CEEC Research. A u bydlení ještě zůstaneme. Moravská Třebová začne ještě letos stavět dům s městskými byty. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 zájemců, ze kterých město vybere dodavatele. Výstavba domu by měla trvat 1 rok a vyjde na 20 milionů korun, řekl vedoucí odboru investic Petr Matějka. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Sport. Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři v neděli ještě o 3 jména zúží hned po přípravném zápase s Kosovem. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno, přechodně polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržíte se ve Volkrově ulici v Olomouci. Na příjezdu do města od Brna srazila se tam 3 osobní auta a je tam silný provoz.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli se vydáme za českou hokejovou reprezentací. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. Česká hokejová reprezentace se do semifinále světového šampionátu neprobojovala. S Finskem prohrál národní tým 1-4 a skončil na pátém místě. Jedno pozitivum ale mistrovství světa přineslo, a to účast šestice mladých hráčů.
1: Smutný konec, nikdo jsme si nepřáli končit takhle brzo, ale já jsem si to moc užil, bylo to skvělý, jsem moc rád, že jsem se na ten turnaj podíval, že jsem si ho mohl zahrát, ale bohužel To nebyl takový konec, jaký jsme si všichni přáli.
2: Říkal zklamaně Tomáš Cibulka, který byl i přes své mládí jedním z nejvytěžovanějších hráčů českého týmu na turnaji. A rozhodně se nestratili ani další zástupci ročníků 2003, 4 a 6.
3: Já jsem nadšený, Galvas hrál skvělý zápas. Jarda Chmelář celý turnaj velice solidní, myslím si, obrovský příslip. Matyáš Milovský taky obrovský příslip. Alšík výborný, Cibulka ještě, že jo? Takže já si myslím, že ty mladí to jakoby zvládli jako skvěle.
2: Pochválil trenér Radim Rulík pětici mladých hokejistů, kteří si na šampionátu odbyli premiéru mezi dospělými. Právě Galvas, Chmelař, Melovský, Alšer a Cibulka byli nejpříjemnějším překvapením českého týmu. Všichni dokázali na turnaji bodovat. Herně patřili mnohdy mezi nejlepší a i podle kapitána Romana Červenky byl jejich výkon výborný.
1: Všichni kluci mladí si myslím, že se s tím popasovali dobře. Budou sbírat zkušenosti, tak věřím, že budou jenom růst a že to do budoucna bude dobrý.
4: Určitě je to motivace do dalších let, když určitě bude ta možnost jít na další mistrovství, tak určitě nebudu váhat. Je to strašná čest mít tenhle dres na sobě, hrát ty zápasy za tu Českou republiku, za tou kulisou těch fanoušků, kteří byli fakt skvělí a celý turnaj. Myslím si, že nás všechny mrzí, že jsme to pro ně nedali.
2: Navázal na kapitána Romana Červenku Jaroslav Chmelař, který má z pětice mladíků zatím i nejvíce odehraných zápasů v NHL. Tam se už probojoval i Marek Alšer. Nakouknout by tam mohli v příští sezóně i Melovský s Cibulkou. Galvase čeká za pár týdnů draft. Na šampionátu všichni ukázali, že mají potenciál se v zámoří prosadit a v blízké budoucnosti být i oporami národního týmu. Z Curychu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li v květnu mnoho bouřek, bude velmi větrné léto. Dnes sluníčko a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Jeseník 14 stupňů, sluníčko svítí, hlásí Majka, která se chystá prát a uklízet. Postřelmov 13 stupňů Celsia, tolik naměřil Ivan, dnes bude uklízet dřevo a chystat se tak na další zimu. Velké Losiny 12 stupňů Celsia a přijede rodina, tak budu péct bábovku. Vzkaz od Heleny.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Bousty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat o tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 4 minuty po 8:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak jste mi dnes posílali tipy na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Božena zve na víkendovou jarní výstavu květin a aranžování, bude v galerii Zámeček ve Vikýřovicích v sobotu i v neděli mezi 13. a 17. hodinou. Chystáme se na hrad Sovinec. V sobotu a v neděli bude akce Kdo si hraje nezlobí. Jak píše Miroslav, seznámí nás se životem, výstrojí a výzbrojí vojáků napříč dějinami. Na Pastevníku ve Všechovicích se v sobotu od 20 hodin uskuteční hodová zábava s kapelou Hever Rock, tip od Radima. Kácení máje a dětský den s tlapkovou patrolou bude v sobotu od 14 hodin u nás na hasičském hřišti v Miloticích. Nad Bečvou mimo jiné bude i jízda člunem po jezeře, píše Věra. Na hřišti v Ondřejovicích proběhne v sobotu od 15 hodin kácení máje. To už je pozvánka od Lídy. Tak děkuji za vaše vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šouka.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. V Uničově dnes v 16 hodin začne festival Muzejní noc. Více o tom ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou v pondělí ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior. Přeji příjemný pátek a víkend.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Češi ode dneška pomyslně začínají vydělávat sami na sebe. Pokrývači dokončují obnovu stříšky na historické zítce v Hanáckém muzeu v Příkazích. V Uničově si dnes můžete užít muzejní noc. Bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
2: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
1: Například Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. V areálu Hanáckého muzea v Příkazích na Olomoucku finišuje rekonstrukce stříšky tamní historické zítky z nepálených cihel. Odděluje areál od sousedního pozemku. Na stříšku pokrývači použili několik tisíc břidlicových destiček. Více vedoucí muzea Ludmila Packová.
3: Snažili jsme se zachovat ty materiály, které vlastně jsou už v té zítce použité nebo dříve byly použité, protože třeba ta stříška se nedochovala vůbec nebo jenom jako ve zlomových částech, takže se používají ty materiály, které tam dříve byly.
1: V Uničově dnes v 16 hodin začne festival Muzejní noc. Zájemci si budou moct do večera zdarma prohlédnout tamní muzea, galerii nebo vystoupat na radniční věž. U muzea u vodní branky bude k vidění středověké tábořiště nebo ukázky výroby historických zbraní. V 18 hodin se tam potom malí i velcí diváci můžou těšit na divadelko Tomáše Velcla, řekla vedoucí městského informačního centra Kristýna Stránská.
0: Sport.
1: Tenista prostějovského klubu Vítkopřiva do třetího kola Roland Garros nepostoupil. V zápase s Martinem Landalusem sice vedl 2-0 na sety, ale Španěl nakonec dokázal utkání otočit a rozhodující sadu ovládl 6-0. Kopřiva hrál během tří horkých dnů dvě pětisetové bitvy a mezi nimi nastoupil ještě do deblu a v utkání se to projevilo.
4: Asi nikdy jsem nebyl tolik času na kurtu jako teďkom tady v posledních třech dnech, takže si ho ubývalo bohužel, ale musím dát i kredit soupeři, protože vlastně on se strašně zvednul po druhém setu, začal hrát daleko lépe, daleko agresivněji. Moc mi nedal ani jakoby příležitosti, kdybych já se mohl třeba chytnout jakoby na nějakých jako jednodušších gemech, musel jsem si to všechno vybojovat sám, stálo mi to strašně sil a ty už vlastně potom v pátém setu skoro z mého pohledu nebyly.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě jasno, přechodně polojasno, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor, stále ve Volkrově ulici v Olomouci na příjezdu do města od Brna. Srazila se tam tři osobní auta a je tam silný provoz.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Páteční květnové dopoledne Českého rozhlasu Olomouc s Tomášem Kedziorem bude zvát na zajímavé akce, kterých se teď o víkendu a samozřejmě i dnes koná opravdu hodně. Budeme ale mluvit také o jednom zajímavém fotbalovém utkání. Opravdu velký zápas hostil nedávno Andrův stadion a rozhlasová pohlednice od Pradědu na Hanou tentokrát nabídne místo, kde lidé žijí více než 1500 let. Je to tak na pomezí Olomouckého a Jihomoravského kraje. Tak přejeme pěkný pátek.

0: opravdu řada akcí a hodně z nich je venku v přírodě, se koná teď přes víkend. Jedna z nich se jmenuje Pochod veselíčskými lesy. Pořádá ho tělocvičná jednota Sokol Veselíčku ve spolupráci s tamními spolky. S organizátory si teď popovídáme v dopolední Českého rozhlasu Olomouc, konkrétně s předsedou TEJ Sokol Veselíčkou Tomášem Nádvorníkem. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak pojďte představit posluchačům tu akci Pochod veselíčskými lesy. Co to je, kolikátý ročník a tak podobně?
1: Tak je to turistický pochod. Je to zaměřený více na děti, na rodiny s dětmi, protože hlavní trasa, nebo nejvíc navštěvovaná trasa je kratší 5-kilometrová, která má název Pohádkový les. A vlastně to putování lesem je zpestřeno setkáním s pohádkovými postavami, které účastníkům zadávají nějaké drobné úkoly a za ty pak to potom dostanou odměnu, když se jim podaří. No a pro ty kované turisty máme vyznačenou i delší trasu 15-kilometrovou, ale i ti nepřijdou o nic z těch divadelních představení, protože trasy se překrývají.
0: Rozumíme, to znamená, akce je určená, řekl bych, pro širokou skupinu posluchačů od dětí až třeba po ty starší. Kde se bude vycházet a také od kolika hodin? Kam mají posluchači přijít?
1: Stačí, když přijdou do Veselíčka, upřesním teda do Veselíčka u Lipníka, máme v kraji dvě, a startuje se ve sportovním areálu Sokolské zahradě. Kdo by neznal, kohokoliv po cestě se zeptá, tak mu určitě poradí. Parkovací míst je dost. Start je otevřen zhruba od 7:30 a většinou zavereme start tak kolem 10:00, ale kdyby někdo stál ještě ve frontě, tak určitě neodmítneme.
0: Už jste říkal ty trasy, že ta nejkratší je vlastně spojená s Pohádkovým lesem, má 5 kilometrů, tam je pak další trasa 15, jak to tam ještě máte?
1: Teď jsem nepochopil otázku.
0: Jaké máte trasy, jak jsou dlouhé?
1: No. Ty dvě, co jsem říkal, těch 5 a 15 kilometrů, víc jich není.
0: A já myslím, že to úplně stačí, když naši posluchači a chodci dojdou do cíle, co je tam čeká a kde bude vlastně ten cíl?
1: Cíl je zase zpátky v areálu, protože tam máme hlavní zázemí s bohatým občerstvením, případně s možností nějakého dalšího sportovního vyžití na našich sportovištích nebo na herních prvcích, co jsou tam pro děti. A v cíli každý dostane pamětní list, plus zase nějakou odměnu pro děti a ještě dostali jsme letos, jsme zapojeni do celoevropského projektu Movik, takže ještě jsme dostali nějakou sponzorskou podporu od nich, ten dostanou nějaký nálepky, samolepky na propagaci.
0: Nezbývá, než se těšit. U všeho bude také Tomáš Nádvorník, předseda TEJ Sokol Veselíčko, a my tedy ještě jednou zveme na pochod veselíčskými lesy. Start je od 7:30 ráno, zhruba do těch 10:00 můžete přijít, jak vám to bude vyhovovat. Zítra v Sokolské zahradě ve Veselíčku, takže přejeme, ať se samozřejmě všechno vydaří.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

páteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Sezóna fotbalové Sigmy sice už skončila, ale ještě jeden velký zápas Andrův stadion přece jen hostil, tedy alespoň pro jeho aktéry, hráči okresního přeboru z Hněvotína a Leštiny si zde zahráli finále okresního superpoháru.

0: krátce před 9:30 se v dopolední Českého rozhlasu Olomouc podíváme za fotbalovými blázny. Oproti loňské fotbalové sezóně Sigma Olomouc nezískala žádnou trofej, ale na Andrově stadionu se v těchto dnech přece jenom jeden pohár předával. Bylo to finále superpoháru týmů z okresních přeborů Olomouckého kraje. Střetly se tam celky z 8. ligy Hněvotín a Leština.
1: Ačkoliv fanklub týmu TJ Sokol Leština z okresu Šumperk měl na Andrově stadionu ve finále okresního superpoháru hlasitější podporu, neodvrátilo to porážku s Hněvotínem 0-4.
2: Jsme bojovali do poslední chvíle, ale je potřeba uznat kredit soupeři, tak nějak jsme tušili, že na tom Olomoucku budou fotbalisti a možná, že jsou tak dobří, jsme nečekali, no, fakt klobouk dolů. Jinak zaslouženě jsme gola nedali a tohle člověk zažije jako našeho formátu amatérského jako jednou za život, takže je super, já jsem nadšený a děkujeme jako za tu organizaci, fakt se to povedlo.
1: Říkal smutně, ale s uznáním kapitán Leštiny Michal Kejík, který se na hřiště dostal až v samém závěru. Na hřiště Androva stadionu, kde se ještě nedávno hrály zápasy konferenční ligy a kde nově položené koberce trávníku zakořenili, zezelenali a vytvořili nebývale kvalitní pažit, o kterém se jinak hráčům okresního přeboru může jen zdát.
3: Šílený, nejenom bych to popsal, pažit nádherný, lidi přišli, krásný počasí, paráda jako. Výhra není víc ve fotbale.
4: Úplně pecka, u nás v Hněvotíně není špatná tráva, tady ta travička, už jenom se potom proběhnout je úplně úžasný a nezapomenutelný zážitek.
1: Rozplývali se záložník Hněvotína Alex Cohol a kapitán Matěj Holub. Jejich tým vyhrál 4-0 a právem si vysloužil titul vítěze okresního superpoháru. Jen škoda, že ve čtvrtek, což bezprostřední oslavy zřejmě posune.
3: Je to škoda. Já ještě studuju, takže já to mám v pohodě, ale kluci, co mají do práce, tak otázka, si to neodložíme, uvidíme. Oslava bude, ale určitě.
5: Ano, takže Hněvotín
1: nehrálo se ale jen o pohár, medaile a vavříny. Výtěžek z celého utkání ze vstupného, podpory partnerů, dobrovolných příspěvků na transparentní účet nebo následné dražby fotbalových předmětů si rovným dílem rozdělí dvě rodiny, každá z jedné finálové obce. Členové rodiny Zíkových z Hněvotína bojují s onkologickým onemocněním, autismem nebo problémy po cévní mozkové příhodě. Desetiletý Jirka z Leštiny zase trpí svalovou dystrofií.
2: Jedná se o Jiříčka, jeho maminka pochází z Leštiny a bojuje s tou dušenovou chorobou, kdy odchází vlastně to svalstvo a jako pro nás čest vlastně ho do něčeho takového zapojit. Já doufám, že se vybere hodně peněz, že klapne ta dražba dresů. Už jsem viděl, jak to tam naskakuje, takže čím víc, tím líp. Samozřejmě děkujeme sponzorům a já doufám, že se vybere nějaká suma, která mu aspoň na nějaký ten měsíc té léčby pomůže, protože je to docela fakt nákladný.
4: Jsme moc rádi. Za prvý doufáme, že se vybere co nejvíc peněz. I my hráči budeme určitě přispívat. Já rodinu z Hněvotína přímo znám, denně vídám a vím, že jim to bude hodně ku prospěchu a hodně jim to pomůže, takže jsme hodně rádi.
1: Shodují se Michal Kejík z týmu Leštiny a Matěj Holub z týmu Hněvotína. V první fázi bez dražby se utržilo 210 tisíc korun. Vítězem okresního superpoháru se tedy stal Hněvotín. A zápas před takřka 900 diváky byl pro většinu amatérských fotbalistů největší zážitek kariéry. A navíc jejich počínání pomohlo dobré věci, takže ve čtvrtek večer byli nakonec na Androvi.

0: Ve stadionu vítězové všichni. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: místa. Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Skupina kolibříků v Úle se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář a letos jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úle.
2: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

29. května, to je také Noc kostelů na mnoha místech Olomouckého kraje, případně někde ještě pokračuje a spojí se to i s muzejní nocí. Já vás ale zvu také na další zajímavé akce, které se konají právě dnes. Třeba zahrada základní školy Boženy Němcové ožije v Zábřehu dneska od 15 hodin třetím ročníkem benefičního festivalu Spojovák. Těšit se můžete na vystoupení žáků školy, benefiční běh, burzu hraček, atrakce a soutěže pro děti. Vstupné je dobrovolné. Kulturní dům ve Štemberku bude dnes od 17 hodin dějištěm 20. benefičního koncertu Charity Štemberk. Je to poděkování třeba také dobrovolníkům z řad tří králových koledníků. Bude tam písničkář Voxel i další kulturní program. Základní škola Jeseník, ta umělecká, zve na 18. hodinu do haly Sanatoria Priznic na klavír. Koncert, tam se představí žáci klavírního oddělení Základní umělecké školy Jeseník s pestrým programem, takže jste zváni. Těch akcí je opravdu hodně, můžete fandit třeba také cyklistům do 23 let na letošním závodu Míru. Dnešní etapa vede z Uničova do Rýmařova. No a ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc za chvilku vyrazíme na výlet. Každý to...

0: Občas si ten svět opravdu prohlížíme z výšky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. V naší pohlednici, kterou připravil Mirek Kobza, vydáme se až k Pustiměři, kde na návrší stojí nejen velký kostel svatého Benedikta, ale také kaple svaté Anny a torzo románské rotundy svatého Pantaleona. A zdaleka to prý ještě není všechno.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Pustiměř je obec nacházející se na Vyškovsku, kousek od hranice se současným Olomouckým krajem. Odpradávna tudy procházela důležitá obchodní stezka a tak toto místo bylo osídleno už v době kamenné. Bylo to však i důležité centrum duchovní. Vzhledem k tomu, že nedaleko Pustiměře stávalo opevněné hradiště už kolem 6. století, bylo toto místo patrně významné i v dobách pohanského ritu. Velkomoravská říše zde však už uvádí také křesťanskou svatyni. Kostel stával na návrší nad současnou Pustiměří. Toto místo bylo osídleno už v době halštatské. Jak vypadal tehdejší kostel, to dnes už nevíme. Badatelé se domnívají, že se jednalo o takzvaný opevněný chrám, který byl sídlem správy celé okolní oblasti. Každopádně patřil k nejstarším sakrálním stavbám na Moravě. Původní chrám byl v 11. století přestavován. Možná už právě tehdy vznikla na jeho místě kamenná románská rotunda. Její datování je ovšem nejisté, protože písemné zprávy o ní máme až z roku 1243. Hlouběji do minulosti stavbu posunují nálezy mincí z 12. století uvnitř půdorysu stavby nebo nálezy hrobu z 11. století v její těsné blízkosti. Snad zde podle hypotéz mělo vzniknout centrum slovanské liturgie, nakrátko obnovené za vlády knížete Vratislava II. Po jeho korunovací královskou korunu v roce 1085 však slovanská liturgie z Čech a Moravy opět mizí. Rotunda byla na svou dobu nezvykle velká, vlezlo se do ní až 200 věřících a byla patrně jedním z největších svatostánků své doby. Netradiční zasvěcení kostelíku svatému Pantaleonovi prý vzniklo na základě obliby tohoto východního světce biskupem Jindřichem Zdíkem. Existuje však i hypotéza, že úctu k patronu lékařů i zdravotníků přinesla na Moravu třetí žena Vratislava II. Jménem Svatava. Když v roce 1340 vzniká v Pustiměři ženský klášter svatého Benedikta, rotunda se stává klášterním kostelem. Koncem 14. století pak byl postaven kostel nový a rotunda byla kaplí patřící právě k tomuto chrámu. Kostel tehdy nesl zasvěcení svatému Jakubu. Klášter byl zrušen v roce 1588, starobylá rotunda zde stála až do josefínských reform. Tehdy byla zrušena, odsvěcena a postupně rozebrána na stavební materiál. Dnes se z ní dochovaly pouze zbytky obvodového zdiva u kaple svaté Anny. A právě ta je pozůstatkem kostela postaveného ve 14. století. Když v roce 1635 vyhořel, lehla popelem i tato kaple. Obě stavby pak nechal krátce před svou smrtí obnovit kardinál František z Dietrichsteina a od roku 1687 vzniká při kapli Bratrstvo svaté Anny a ta se tímto stává poutním místem, které je uctíváno dodnes. Současná podoba kaple pochází z roku 1820. Na přelomu 19. a 20. století dokonce kaple svaté Anny sloužila 6 let jako farní kostel. Její součástí je také Getsemanská zahrada, byť sochy už jsou dnes uložené v muzeu. Starý kostel významně chátral a tak byl v roku 1899 stržen a o rok později byl na tomto místě položen základní kámen kostela svatého Benedikta. Pracovalo na něm denně prý 31 zedníků, 15 učňů, 29 nádeníků, 18 nádenic a stavil se 2 roky. V roce 1902 byl vysvěcen a od té doby slouží farníkům. Bohužel za druhé světové války se stal cílem střelby. Její stopy jsou v klenbě kostela znatelné dodnes. Kostelní areál v Pustiměři je pozoruhodnou ukázkou vývoje sakrální architektury a místem, kudy kráčela historie tohoto kraje více než 1000 let. Za návštěvu určitě stojí, a to dokonce i pokud nepatříte mezi poutníky s darem víry. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Pustiměře, ze zdejšího kostelního areálu, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. Jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Na Jesenicku přibylo kybernetických podvodů. Ve Šternberku dnes můžete vyrazit na benefiční koncert. Olomoucká tenistka Karolína Muchová si zahraje na French Open o osmifinále. Dnes bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. Pěkný pátek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Kriminalisté z Jesenicka evidují nárůst počtu kybernetických podvodů. Jen od začátku května jich zaznamenali 43, o 13 víc než ve stejném období loni. Vícemluvčí krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Tereza Neubauerová.
5: Občanům bych určitě doporučila, aby nikdy neposílali peníze lidem, které osobně neznají. Banka ani policie po vás nikdy nebude požadovat převod financí na takzvaný bezpečný účet. Nikomu nezdělujte hesla, PIN kódy ani autorizační údaje k vašemu internetovému bankovnictví a hlavně buďte obezřetní vůči slibům rychlého zisku.
3: Řidiči v Moravské Třebové musí v těchto dnech počítat s komplikacemi při průjezdu vytíženou Dukelskou ulicí. Začaly tam opravy povrchu vozovky. Rekonstrukce je rozdělená do dvou etap. Koncem tohoto týdne je ulice uzavřená. Začaly tam práce na frézování vozovky. Druhá etapa prací začne ve středu. Silničáři budou pokládat nový asfaltový povrch. Pro řidiče tak bude ulice až do konce příštího týdne opět neprůjezdná. Rezidenti si musí svá auta přeparkovat k nemovitosti. Tostem se s nimi nedostanou. Opravy by měly skončit v závěru příštího týdne. V kulturním domě ve Šternberku dnes v 17 hodin začne benefiční koncert pro tamní charitu. Na akci vystoupí písničkář Voxel. Vítěžek charita využije na svoji činnost, říká její vedoucí Dana Axmanová.
6: A my v letošním roce jsme otevřeli možnost pracovat s novou cílovou skupinou, a to lidé s duším onemocněním, takže finance budou zase na rozvoj této služby.
4: Sport.
3: Tenistka z Olomouce Karolína Muchová zabojuje dnes na Roland Garros o postup do čtvrtého kola. Někdejší semifinalistka antukového Grand Slamu se utká se Švýcarkou Teichmannovou. S tou má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1-1 na zápasy. Poprvé s ní hrála ve finále turnaje v Praze před 7 lety.
7: Tím, že jsem prohrála, tak na to moc pěknou vzpomínku nemám. Ale hráli jsme spolu ještě jednou minimálně. Už je to fakt dost dávno. Je to dobrá antukářka, levačka. Bude to určitě těžký zápas. Vím, že teď měla nějakou pauzu od tenisu, ale já jsem ji tady neviděla hrát, takže se kouknu na ty zápasy a budu se připravovat na další boj.
3: Kromě Muchové zabojují o postup do osmifinále taky prostějovský rodák Jakub Menšík a Marie Bousková.
4: Počasí.
3: Jasno, přechodně polojasno, tak dnes bude vypadat obloha nad střední Moravou. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17. Pované slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se v Třebovské ulici v Mohelnici na silnici 35. V pravém pruhu ve směru na Olomouc cestáři opravují vodorovné dopravní značení. A pozor také při průjezdu Českou vsí na Jesenicku. Na silnici 44 v ulici Polská je vozovka ve směru do centra obce kvůli stavebním pracím zúžená na jeden pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné dopoledne vám přejeme v Českém rozhlase Olomouc. Máte rádi mláďata a konkrétně třeba koťata? Kdo by neměl, Vichte, a co byste řekli navíc ještě na mláďata, koťata, geparda, štíhlého? To je něco, my jsme se s nimi setkali a můžete také vy. Jsou čerstvě narozená a jsou v zoo na Svatém kopečku u Olomouce a my vás do jejich výběhu dnes pozveme. Tady ve zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc, který ale startujeme už za malou chvíli povídáním s veterinárním lékařem, panem doktorem Petrem Procházkou, a pokud budete chtít, tak i vy budete moci telefonovat své dotazy sem k nám do našeho vysílacího studia na číslo 221 555 444. A já jsem se v tuhle chvíli trošku zasekla. Mluvím o gepardech a dívám se na košily mého kolegy zprávaře Honzy Faltinka. Honzo, jsou to gepardi?
3: Gepardi nebo levharti.
8: Nebo levharti. Tak si přímo tematicky dnes do našeho vysílání.
3: Já jsem se nachystal.
8: Při poslechu vás vítá

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ještě jednou vítejte při poslechu ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví Zora Ježková a hlavně už zdravím také veterinárního lékaře pana doktora Petra Procházku z veterinární kliniky v Olomouci Holici, který je dnes tady pro vás. Vítejte, pane doktore, dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: My se podíváme na jedno velmi aktuální téma. Je stále aktuální jak mezi námi lidmi, tak mezi zvířaty, a to jsou nádory. A konkrétně vy jste měli jeden případ fenečky s nádorem zrovna včera a také téma nových přístupů právě k léčbě nádoru. Tak nejprve snad, co jste vlastně včera řešili?
2: Já jsem včera vyšetřoval fenku, která má málo závažnou vrozenou srdeční vadu, a ten důvod byl výskyt ložiska na mléčné žláze. To ložisko jsme pomocí tenkojehelné biopsie diagnostikovali. Tenkojehelná biopsie je velmi jednoduchý postup, dostupný prakticky každému veterináři. A zjistili jsme, že se pravděpodobně nejedná o nádor, že se jedná o pyogranulomatózní zánět, čili zánět způsobený zánět mléčné žlázy, který vytváří ložisko, které vypadá jako nádor. Nebyly tam nalezeny bakterie, ale pravděpodobně se tam někde skrývaly, takže jsme začali léčit antibiotiky, které mají velmi dobrý průnik do vazivové tkáně, čili klindamicin. Objevili jsme ještě jedno malé ložisko o něco více vzadu na mléčné žláze. A
1: ty bakterie a tohle všechno, to se získá z té biopsie?
2: Z té tenkojehelné biopsie. Máme u nás skvělého cytologa, který u nás ve čtvrtek koordinuje, ale to je shoda okolností. Je možné ty vzorky poslat do laboratorních sítí, které jsou v České republice. Ty výsledky jsou někdy velmi rychlé, takže provést tenkojehelnou biopsii je snadné a jednoduché a kvalita těch vyhodnocení je dneska opravdu velmi, velmi vysoká. Takže je možné to udělat vždycky. A člověk někdy zjistí věci, které třeba vůbec neočekává. Takže rozhodnutí bylo takové léčit antibiotiky, dokud se ten nádor výrazně, nebo to ložisko výrazně nezmenší, že ten nádor nelze úplně vyloučit, ale vypadá to, že se jedná o zánět, a poté chirurgicky odstranit. A tady je další změna, kdy dříve se doporučovaly takové ty radikální velké zákroky, kdy se odstraňovala celá mléčná lišta. Je nutno říct, že to je dlouhý a velmi traumatizující zákrok, protože se musí odstraňovat i svalová vrstva pod tou mléčnou žlázou, a ta rehabilitace byla dlouhá, náročná analgetická léčba, takže se od toho ustupuje. Právě na základě biopsie se potom odebírají menší okrsky mléčné žlázy a stanovuje se samozřejmě přesná diagnostika pomocí histologie, a pokud se jedná o nějaký agresivní typ procesu, tak je možné potom se k tomu zákroku vrátit, udělat třeba agresivnější zákrok s větším, širším okolím. A obecně je lépe provést dva menší zákroky než jeden velký, po kterém ten pes opravdu 14 dní je vyřazený z normálního života a to hojení je náročné a dlouhé. Potom ještě potřeba říci, že feny mají genetickou dispozici k výskytu nádoru na mléčné žláze. Přibližně polovina těch bulek, které jsou v mléčné žláze, jsou zhoubné nádory.
1: A ty bulky jsou hamatatelné, majitel je...
2: Ano, přesně tak. Když je majitel prohmatává, tak normálně v mléčné žláze žádná bulka není. Ta mléčná žláze je dlouhá struktura, povrchově uložená, takže vyhmatat ty bulky je velmi snadné. A pan profesor Teske v Utrechtu nás učil, že u nich na klinice je zakázané používat spojení budeme ten nádor pozorovat, že? Protože veterinář vysloví budeme ten nádor pozorovat.
1: Čili majitel, jakože nebudeme nic dělat.
2: Nebudeme nic dělat a budeme čekat, co to udělá. A majitel potom je uklidněný tím, že veterinář řekl, že to budeme pozorovat, tak se nic jako neděje. A to se prostě nesmí vůbec vypustit z úst, protože každý nádor se musí minimálně diagnostikovat, pokud zjistíme, že se nejedná o něco něco agresivního, tak můžeme, dejme tomu, počkat, ale na základě diagnózy potom se musí rozhodovat a čím dříve se ten nádor odstraní, tak tím lépe. Platí jako u všech nádorů, i u zhoubných nádorů mléčné žlázy, že pokud se odstraní zavčasu v té velikosti, kdy jsou malé opouzdřené, tak už se potom nemusí podstupovat další onkologická léčba a je to terapeutické, čili tou chirurgií vyléčím zhoubný nádor a ta fenka může žít dlouhé další roky. Genetická dispozice tam je to dokonce i určitý modelový vzor pro nádory prsu u žen a výskyt nádoru na mléčné žláze u fen dosahuje až 50% v populaci tím, jak ta populace obecně stárne. Kastrace na to má vliv, ale má vliv spíše na ty nezhoubné typy, než na ty zhoubné, takže určitý smysl to má. Kastrace má ale také samozřejmě další vedlejší nežádoucí účinky. Při výskytu nádoru na mléčné žláze ji doporučujeme, ale až vlastně jako kdyby na základě nějakých zdravotních důvodů.
1: A když vlastně rozlišujete zhoubné nádory, nezhoubné nádory, pak někdo řekne, a ten můj pejsek má nějaký tukový nádor, je to jenom pod koží, je to dobře hmatatelné. Měkké znamená to ale, že vlastně každá bulka, která se tomu zvířeti náhle objeví, by se teda měla ale vyšetřit a posoudit odborníkem.
2: Ano, já už jsem slyšel spoustu majitelů, jak říkají, pejsek má tukový nádor a nebyl to tukový nádor, byl to mastocytom, což je nebezpečný nádor a tím pohmatem se to velmi těžko odlišuje. Je pravda, že tukové nádory mají takový charakteristický měkce elastickou konzistenci, jsou v podkoží, dají se poměrně přesně to tím pohmatem zjistit, ale je velmi jednoduché udělat ten kojehelnou biopsii a ověřit si to. A další věc, že všechny nádory, které jsou v kůži přímo lokalizované, ne v podkoží, tak tukové nádory obvykle nebývají. Je to často právě nebezpečný mastocytom nebo některé jiné typy a ta tenkojehelná biopsie opravdu je jednoduchá technika, kterou si může osvojit každý veterinář.
1: Říká veterinární lékař pan doktor Petr Procházka z kliniky v Olomouci Hulici. Je tady také pro vás, pro vaše dotazy, tak neváhejte a cokoliv byste se chtěli dozvědět, ptejte se, číslo k nám 221 555 444. Můžete využít také telefon SMS-kový a ten je 723 70 33 51.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna. Povídáme si s panem doktorem Petrem Procházkou z kliniky v Olomouci Holici. Já jsem dostala u nás doma za úkol od skupiny chovatelů zeptat se na takovou jednu věc. My jsme ji tady, myslím, pane doktore, kdysi probírali, ale dávno tomu. Jak je to vlastně s krevními skupinami u zvířat, potažmo u pejsku? Jestli se rozlišují nějaké krevní skupiny nebo nerozlišují a jak je to vlastně v případně, když musí dojít k transfúzi?
1: Psi mají dvě hlavní krevní skupiny. Velká výhoda je, že nemají automaticky protilátky proti té druhé hlavní skupině. Aha. Takže ve většině případů, když potřebujeme provést transfúzi krve, tak nestanovujeme krevní skupiny a ani u příjemce, ani u dárce. Děláme rychlou zkoušku aglutinace na sklíčku. To znamená, že ta krev dárce a příjemce se naředí a promíchají na sklíčku a pozoruje se pod mikroskopem, jestli se zhlukují dohromady, jestli tam dochází k aglutinaci. A pokud nedochází, což je naštěstí většina případů, tak se může použít i netypizovaná krev od dárce. Je tam výjimka.
0: Co to je netypizovaná?
1: To znamená, že nevíme, jakou má krevní skupinu ani příjemce, ani dárce. A výjimku tvoří feny, které měli štěňata, kde můžou se vytvářet protilátky proti té jiné krevní skupině. A to, jak se týká jak dárců, tak příjemců, tam je vhodné vědět. Krevní skupiny existují na to testy. Ta situace je složitější pro nás v tom, že nemáme v České republice krevní banku, abychom mohli získat rychle krev.
0: Takže vy nemáte konzervy někde uložené, ne, třeba u vás na klinice?
1: Nemáme. Aha. Ukládáme si je v případě, že tušíme, že k něčemu takovému může dojít, například u psa, který má imunitně zprostředkovanou hemolytickou anemii, čili rozpad červených krvinek na základě imunitního mechanismu a padá mu hematokryt dolů, čili rozpadají se červené krvinky a víme, že tu konzervu budeme potřebovat, tak si ji vytvoříme. Takže majitel nebo ochotní dárci přijdou na kliniku, darují krev a my pak ji můžeme přibližně 1 až 2 týdny ukládat. Ideálně je spotřebovat tu konzervu během 48 hodin. A další nevýhoda je, že většinou potřebujeme ty konzervy v akutních případech, takže pokud vznikne nějaká krevní banka, asi bude v Praze, předpokládám. A než by tam někdo dojel a vrátil se zpátky, tak už by asi ta konzerva nebyla potřeba. Takže my musíme většinou v 90% případů musíme akutně zhánět dárce krve, buď to si ho přiveze majitel, anebo máme seznam ochotných spolupracovníků, kteří takto pomáhají a musíme jednat rychle a samozřejmě ty krevní skupiny by nám to výrazně komplikovaly, protože by je někdy složité sehnat jednoho dárce, pokud by to nesedělo, tak zhánět jiného. Takže to nahrazujeme tím rychlým aglutinačním testem. Ve většině případů se to daří, nežádoucí reakce mezi krví dárce a příjemce obvykle nejsou a pokud je to chronický pacient, tak vytváříme ty konzervy, které pak můžeme několik dnů skladovat a krevní banka doufáme, že vznikne, ale neočekávám, že to bude na střední Moravě.
0: Rozumím. Vy jste říkal, že jsou ty krevní skupiny vlastně dvě a jmenují se nějak?
1: Jmenují se A a B, tuším, já už jsem dlouho se na to nedíval, protože by to opravdu řešíme v těch praktických okolnostech a přemýšlíme na to tím trošku jiným způsobem. Nejsem zase specialista na krvetvorbu
0: a hematologická. A kontroluje se třeba i zdravotní stav vlastně těch dárců krve, než se jim teda ta krev odebere?
1: Pokud je to možné, pokud je na to čas, je to určitě vhodné, abychom toho dárce neohrozili, tak máme dneska analyzátory na klinice, takže je možné vyšetřit krev a podle toho stanovit, jestli je vhodný. Samozřejmě by to měl být dárce, který je pokud možno mladý, velký, který s námi bude spolupracovat. A právě neměla by to být fena po štěňatech, neměl by to být pacient s chronickým onemocněním nebo pacient v nějaké léčbě. Takže jsou tam určité podmínky na to, aby ten pacient

0: Je s vámi zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. My na telefonu 221 555 444. Zdravíme naši posluchačku z Prostějova. Pan doktor Petr Procházka už vás slyší. Ještě jednou dobrý den, můžete se ptát.
1: Dobrý den, pane doktore, já mám takový dotaz. Manžel chodí na procházku kolem smrzičky k vodárně a je tam cedule, že se tam vyskytuje nějaká nemoc divokých prasat, že je to nebezpečný. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je to někde rozšířený i dál, protože my třeba máme chatu tady v Otaslavicích na Prostějovsku, tak nevím, jestli je to, se to vyskytuje ještě někde jinde. Kdybyste tak hodně odpověděl mi. Dobře. Děkuji vám.
0: Děkujeme za dotaz.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Zdravíme.
2: No, nebezpečná je u jeskýho choroba pro psy. Je to neurologické onemocnění, které vypadá jako vzteklina a bohužel stejně jako vzteklina se nedá léčit. Neexistuje proti tomuto onemocnění možnost vakcinace.
0: No ale vyvíjí se. My jsme teď měli zrovna ve vysílání tento týden, že i ve spolupráci tady s Univerzitou Palackého, že se vyvíjí vakcína, která se teď testuje, zkouší. Myslivci na ní netrpělivě čekají a už je jeden případ. Se omlouvám, že do toho vstupuji, ale nevěděl právě, že to. Tento týden jsme to měli zrovna čerstvě ve vysílání, kdy byl jeden případ, že dokonce skutečně ten lovecký pejsek už měl příznaky a dostal tu vakcínu a že to pomohlo, jako úplně první případ.
2: Tak to je skvělá zpráva.
0: A přesně zrovna ta aujestského
2: choroba.
0: Aujestského choroba, no.
2: Ano. No, to je skvělá zpráva, to jsem nevěděl.
0: Ale je to samozřejmě
2: radost.
0: V plenkách všechno teprve, takže teď platí to, co jste říkal, že je to smrtelné momentálně.
2: Ano, a pokud existuje teda experimentální vakcina, která může pomoci, tak bych ji použil, pokud je to možné.
0: Ale
2: určitě rád získám kontakty, nebo zkusíme to zjistit, protože bez léčby bohužel to onemocnění končí špatně a přenáší se především u loveckých psů přímým kontaktem s tím nakaženým prasetem, takže není to tak jednoduché jako přenést, je to asi zřejmě

0: upozornění na možnost výskytu v té oblasti a u běžného psa, který není lovecký, tak je to těžko jako představitelné, ale samozřejmě, kdyby třeba ten pes se dostal do kontaktu s nějakým uhynulým zvířetem a nebo třeba se seletem, kdyby ta matka bránila svoje mláďata, tak to možné je a to onemocnění je opravdu neléčitelné. Takže jestli se vyvíjí vakcína, tak to je skvělá zpráva.
1: Určitě pokusíme se dohledat i ty kontakty a předat, ať se o tom ví, je to opravdu úplně horká novinka. Pro chovatele psů, kteří do takových lokalit chodí venčit pejsky, co to znamená?
0: No, pokud to jde, tak tam nechodit. Pokud tam musím chodit venčit, tak venčit pokud možno na vodítku, aby ten pes někam nekontrolovaně neodběhl. A to stejně mám povinnost ve volné přírodě, anebo ho mám tak dobře vycvičeného, že ho mám neustále pod dozorem, aby nikam neutekl, aby nechytl stopu a neběžel právě po té kančí stopě. Takže opatrně.
1: A co se týče rozšíření té oujezdského choroby u divokých prasat, to mají všechna divoká prasata, nebo teritoriálně je to jenom nějak, když oni se přesunují, že jo, z místa na místo?
0: A je tam teritoriální výskyt a určitě se dá dohledat na mapě. Pokud si to zadáme do vyhledávače, tak by nám mělo vyskočit, kde vlastně je možný výskyt tohoto onemocnění. Přímo okolo Olomouce o tom nevím, ale v blízkém okolí.
1: Tam je to okolo Prostějova, říkala posluchačka. Takže vlastně měla by se podívat, zadat si to na internet a podívat
0: se na mapu výskytu.
1: Na mapu výskytu té aujestského choroby.
0: Ano, ano.
1: Děkujeme, to je velmi, velmi vážné téma. Máme tady jeden dotaz SMS-kový, úplně první, který dnes přišel od paní Anety, která se ptá, máme Yorkshire 14 let a měl krev na konečníku po stolici. Byla jakoby s hlenem. Pes se chová v pořádku. Máme jít hned na veterinu?
0: Pokud je to červená krev s hlenem, tak většinou pochází z tlustého střeva a může to být jenom nějaká epizoda málo závažného zánětu, která může sama odeznít. Může to být upozornění na to, že v tom tlustém střevě se vyskytují paraziti, jako jsou tenkohlavci a nebo jednobuněční paraziti Giardie, čili bylo by vhodné nechat vyšetřit trus na veterinárním ústavu na výskyt parazitů. Ten trus se sbírá 3 dny po sobě, nechá se uložený někde v chladnu, nesmí zmrznout a státní veterinární ústav jako Koubka ze Stříbra je schopen ty vzorky přesně vyšetřit a podle toho se potom nastavuje léčba a často je to spojené s nějakou dietní chybou, pokud použiju krmivo, které obvykle ten pes nedostává, nebo nějaký pamlsek, nebo jak se říká, víkendové průjmy, když se grilluje na zahradě a něco upadne, nebo návštěva podá něco dobrého, slaného, kořeněného, připečeného, tak pak to může mít tento následek, takže pozor na to. A pokud je to jednorázový výskyt, tak si myslím, že to nevyžaduje kontrolu veterináře, pokud samozřejmě potom dojde k onemocnění, kdy dochází k vylučování trusu a směsi krve s hlenem, tak může to být nebezpečné.
1: Takže opravdu pak už navštívit veterinárního lékaře. Ještě tady máme jeden dotaz, který je nepodepsaný, ale zřejmě od muže. Dobrý den, chtěl bych se zeptat na radu, jak vykastrovaného kocoura naučit chodit na velkou potřebu na záchod. Na malou chodí bez problémů, ale velkou dělá vedle.
0: Pravděpodobně mu ten záchod vadí. Ideální záchod pro kočku, to je hezké téma, by měl být 3x delší než je kočka.
1: Delší.
0: 3x delší než je kočka, protože ona tam si tam stoupne, rozhlídne se, jestli není kolem někde nějaká šelma, která by jí mohla hrozit, pak popojde, vykoná tu potřebu a pak ještě jednou popojde, aby to zahrabala. Takže 3x delší než je kočka. Vždycky by mělo být v domácnosti o jeden záchod navíc, než je počet koček. Aha. Ten záchod by měl být odkrytý, protože ta kočka potřebuje mít přehled o svém okolí, jestli jí někdo neohrožuje, a zakryté záchody často smrdí, takže kočka má nesmírně citlivý čich, takže pokud je tam nějaký zápach, tak taky to může vadit. Musí se odstraňovat po každém vyprázdnění ten buď to ten trus, anebo ten konglomerát moči s pískem. A pak jí může vadit ta podestýlka, že? Ten písek, který se tam používá, takže je možné změnit za jinou podestýlku jiný typ. Je to velmi pravděpodobné, že něco s tím záchodem není v pořádku.
1: Není v pořádku. No teda, tak to, abychom si chceme-li mít kočky, abychom si pořídili pořádný byt na to, pokud je chceme mít doma. Ale kočky, které jsou venkovní, tak ty to neřeší.
0: Ty to neřeší, ty mají dostatek prostoru na to, aby se vyprázdnili nejlépe také dobré tam na záhonku se zeleninou, protože to je měkké, příjemné.
1: Aha.
0: A pokud mají toxoplasmózu, tak ji můžou přenést na zeleninu. Takže to nesprávně umytá, špatně umytá zelenina je nejčastějším zdrojem toxoplasmózy pro člověka.
1: Takže pozor na to. Veterinární lékař pan doktor Petr Procházka byl dnes tady s námi ve Zvěřenci Českého rozhlasu Olomouc. Děkujeme, pane doktore, moc za váš čas, za všechny dobré rady a zajímavé informace, které jsme slyšeli, a budeme se těšit zase příště. Děkujeme, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Zůstaňte s námi i dál, za chvilku se podíváme za gepardími koťaty.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi té trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia život.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Určitě jste zaznamenali třeba z našeho vysílání Českého rozhlasu Olomouc, informace o tom, že Zoo Olomouc se zhruba po 12-leté pauze dočkala 6 mláďat geparda štíhlého. Koťata jsou zatím zcela závislá na své matce, která je kojí a bedlivě hlídá, no ale už ochutnávají také maso. Od tohoto týdne je možné je vidět v dopoledních hodinách také ve výběhu zoologické zahrady, a tak se za nimi pojďme podívat.
1: Blížíme se k mláďatům geparda štíhlého a můžete vidět tady ve výběhu za samicí naproti pavilonu Šalem.
2: S Jitkou Vokurkovou zooložkou jsme se přiblížili. Vy jste dali před plot ještě jeden takový nízký plůtek, abychom opravdu byli vzdálení.
1: No, je to z bezpečnostních důvodů, protože návštěvníci sem můžou chodit i s pejsky a zároveň i děti rádi prostrkují prstíky, kde nemají, a mohlo by se stát, že by matka bránila svoje mláďata a mohlo by dojít ke zranění.
2: Matka je poměrně blízko plotu, hlídá, neustále se rozhlíží, zatímco šestice klubek, ta si prostě hraje.
1: Ti samozřejmě jsou zcela bezstarostní a všechno je na mamince, aby to pohlídala a dohlídla na ně. Oni nemají žádnou jinou starost, než aby měli dostatek žrádla a aby se mohli vyřádit.
2: Pamatuji jako návštěvnice Zoo Olomouc, že jste měli pětici gepardů. Teď jich máte 6, to asi není úplně běžné.
1: Máme jich 6, uvádí se, že je to v podstatě takový jako maximální počet, který může ta samice zvládnout, odchovat. Je důležité, aby měla dostatek potravy a zároveň měla dostatek mléka, aby to zvládla. O což se postaráme my, protože tady lovit opravdu nemusí.
2: Co se týče srsti, tak my vidíme ty tečky, samozřejmě poznáme, že jsou to malí gepardi, ale oni mají zátylek a záda takový zježený.
1: Oni mají takovou jako kdyby hřívu na těch zádech a to mají jenom opravdu ty malí mláďata, to se postupně změní a budou zbarveni jako jejich máma.
2: Co rozhodlo, že už jste jim umožnili být venku?
1: Jednak jejich velikost, jednak jejich potřeby, protože je potřeba, aby se pohybovali, aby byli na čerstvém vzduchu, aby dobře prospívali. My jsme je tady na ten pobyt venku museli zvykat, to není to, že bychom je ze dne na den pustili a ještě ze dne na den sem pustili návštěvníky. Ten proces trval asi 14 dní, kdy prostě sem chodili jenom na krátkou chvíli, potom na delší chvíli a ani teď tu nejsou ještě celý den, protože potřebují svůj klid a potřebují dostatek spánku.
2: A vy jste pro ně vybrali takový menší výběh, stíněné prostranství plné stromů.
1: No, je to z bezpečnostních důvodů, jednak aby matka to neměla tak těžké je uhlídat v tom menším prostoru, jednak protože ta mláďata jsou ještě relativně malá a musí ten výběh být dobře zabezpečený a zabezpečit menší výběh je jednodušší, než zabezpečit velký výběh. Ale jakmile vyrostou, tak určitě se budou prohánět v tom velkém, krásném, travnatém výběhu, stejně jako předešlá koťata, která jsme tu odchovávali.
2: Prochází okolo nás matka, vidíme ji v celé kráse, ty poznávací body, štíhlé tělo, tečky a černé čáry od koutku očí k tlamě. Něco se jí nepozdávalo, kočárek přijíždí.
1: No, nebude to kočárek, ona jediné, na co tady negativně reaguje, je pokud jaguáři vyjdou do výběhu, tak to bere jako potenciální nebezpečí a většinou koťatům oznámí, že je potřeba se schovat.
2: Narodila se mláďata na začátku dubna.
1: Víme, že se jedná o 5 kluků a 1 holčičku.
2: A co s nimi bude? Možná brzo pokládám tu otázku, ale asi to musíte plánovat.
1: Do budoucna určitě odejdou většina z nich do jiných zoologických zahrad. My si tu plánujeme ponechat tu holčičku jedinou pro další chov, ale o tom, kam odejdou a v jakém složení, o tom rozhoduje koordinátor Evropského chovného programu, který je strašně rád, že se ta mláďata u nás narodila, že se je daří odchovat, protože se jedná o první mláďata narozená v letošním roce v celé Evropské asociaci.
2: A jak dlouho si je můžete nechat?
1: Samičky zpravidla zůstávají s matkou rok a půl a samečci zhruba 14 měsíců.
2: Tolik času máte na to, abyste celou tu šestici gepardů s jejich matkou viděli pohromadě v zoo na svatém kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Tady je Český rozhlas Olomouc. My se pomalu ale jistě blížíme k 11. hodině a zvěřenec veterinární a chovatelská poradna je ve svém finále. Pokud se o víkendu vypravíte se svými pejsky například někam do přírody, tak vám přejeme krásné zážitky. Samozřejmě hlavně buďte na ně opatrní, hlídejte je jako oko v hlavě, jsou to naše zlatička a užijte si především krásný a pohodový celý ten dnešní den s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc. Za chvilku tady pro vás máme aktuální zprávy. Podíváme se také na to, jak jsou na tom ve výzkumu Češi s užíváním nikotinu. Prostě kuřáci. Zdali jich přibývá nebo ne. A i spoustu dalších důležitých informací pro vás máme. A pak pokračuje dopolední proud plný pozvánek a tipů na víkend. Hezký poslech přeje Zora Ježková.

0: se máte vzát.
1: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Více než polovina měst a obcí v regionu potřebuje rozšířit kapacity nájemního bydlení. Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Finále okresního fotbalového superpoháru vyhrál Hněvotín. Odpoledne bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Více než polovina měst a obcí v Olomouckém kraji potřebuje rozšířit kapacity nájemního bydlení. Největší poptávka je po startovacích bytech pro mladé rodiny a dostupné bydlení pro středně příjmové skupiny. Zástupci 3/4 oslovených samospráv tvrdí, že bez finanční podpory státu není realizace obecních projektů dostupného bydlení možná. Vyplývá to z regionální analýzy společnosti CEEC Research, kterou ve čtvrtek odborníci představili na konferenci o dostupném bydlení a stavebním rozvoji v Olomouckém kraji. Do projektu se v kraji zapojilo 125 měst a obcí. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
2: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. 3/4 současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
0: Výstava představující tvorbu tří autorů někdejší ostravské skupiny Vitři, sochaře Jaroslava Koléška a malířů Aleše Hudečka a Kataríny Šaň, ode dneška bude k vidění v olomouckém arcidiecézním muzeu. Exponáty kurátoři umístili do kaple svatého Jana Křtitele.
3: Expozice je výpovědí tří autorů střední generace, kteří se bez potřeby okázalosti obracejí k otázkám života, víry i současného stavu světa. Podle informací na webu muzea začíná vernisáž dnes v 18 hodin. Výstavu můžou lidé navštívit do 4. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Finále fotbalového okresního superpoháru v Olomouckém kraji hostil Andrův stadion. Před téměř 900 fanoušků zvítězil Hněvotín z okresu Olomouc nad Leštinou z okresu Šumperk 4-0. Atmosféru i podmínky stadionu si pochvaloval kapitán vítězného týmu Matěj Holub.
4: Úžasný, obě skupiny fanoušků, úplně super, a před takovými fanouškama jsme ještě nehráli, takže úplně pecka. U nás v Hněvotíně není špatná tráva, tady ta travička, už jenom se potom proběhnout je úplně úžasný a nezapomenutelný zážitek. Moc jsme si to užili, dali jsme tomu, co jsme mohli, celý týden jsme trénovali poctivě, aby jsme tady zvládli, a 4-0 mluví si myslím za vše.
0: Zápas měl charitativní podtext. Na rodiny z obou obcí bojující s různými zdravotními handicapy se vybralo 210 tisíc korun.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme na střední Moravě jasno, přechodně polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kolony vozidel se tvoří na silnici 35 u Teplic nad Bečvou. Kamion tam narazil do železničního podjezdu. Počítejte s kyvadlovým průjezdem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jak se dříve pralo, když nebyly automatické pračky ani jiné, dozvíme se ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jaké byliny, případně druhy koření, nás mohou ochránit před klíštětem, tedy minimálně před tím, když na nás anebo než na nás vleze. To se dozvíme v rubrice Babské rady a pozvu také na další premiéru Šumperského divadla, kterou připravili opravdu v rychlém sledu. U mikrofonu je Tomáš Kedzior a tady je páteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc.

0: dopolední Českého rozhlasu Olomouc se vydáváme do Šumperského divadla. Zítra mají premiéru hry Kočka v Oregánu. Je to hra britského autora Torbena Britse. V takzvané malé scéně, tedy Hrádku, bude premiéra zítra a my si o tom popovídáme s režisérem Pavlem Gejgušem.
1: Ta zápletka je taková, že se takový intelektuální, lehce tak jako liberálně levicově orientovaný pár přistěhuje z Londýna na maloměsto, protože jak si představují ty ideály, chtějí potkat ty skutečné lidi a pozvou k sobě na návštěvu, aby se seznámili své sousedy, což jsou starousedlíci, kteří vyznávají jiné životní hodnoty. A vlastně taková možná zdánlivě banální zápletka je vrstvená od toho autora velmi chytře a rafinovaně, takže se stále nabaluje množství třecích ploch, kdy se vlastně nějak světonázorově, povahově dostávají do různých hádek, sporů a komedie se postupně mění v komedii trpkou a pak až tragikomickou.
2: Velmi mi to připomíná někdy diskuze na Facebooku. Jako, přiznám se, že netuším, kdy to bylo napsáno, jestli to bylo v době facebookové nebo předfacebookové, ale myslím si, že spousta z těch dialogů, které tam probíhají, jsou vlastně jakoby dnes a denně k vidění v tomhle. Cítíte to také tak?
1: V podstatě v něčem jo, ale já zrovna jako z těch facebookových diskuzí jsem dost smutný, protože tam mi přijde, že spousta lidí tam vlastně plive své frustrace nebo jsou hodně takové plné nenávisti a zloby. Tady, co je jako fajn, že i když vlastně ty postavy se rozchází v tom, jak vidí svět, jaké mají ty hodnoty, tak se pořád dokážou bavit kultivovaněji, protože jsou v něčem tak jako dobrosrdeční, takže není to takové nenávistné. No.
2: Není to tak ostré.
1: Jako ostré v některých věcech to potom je, co se jako naživo vlastně všechno udělají v těch životech, jak si vlastně ty životy přetočí úplně na ruby navzájem, ale vlastně, jak říká jedna z těch postav Alan, evidentně jsme různí lidé, ale to přece neznamená, abychom nemohli být kamarádi. Takže snaží se k sobě hledat cestu, ale bohužel to nejde.
2: Je to konverzačka, vy jste to vlastně inscenovali na malou scénu. Nakolik je to složité pro ty herce, protože ono je tam spousta textu?
1: Množství textu je určitě největší taková překážka, kterou je nutné zdolat. Obdivuju herce, že si ji vlastně dokázali v dost krátkém časovém intervalu nasázet do hlavy extrémní množství textu. A v momentě, kdy je tahle ta překážka překonána, tak už vlastně vzniká svoboda, kde si s tím krásně napsaným, krásně vystaveným textem můžou hrát. A vlastně ta komorní scéna toho Hrádku, kde první řada je ani ne metr od pódia, tak vlastně se dá pracovat s velice intimním až filmovým herectvím a to si myslím, že pro herce může být zajímavý žánr.
2: Nakolik je to složité pro režiséra, protože je to vlastně povídání, my to z rozhlasu známe.
1: Co se týče režie, tak úplně nějaké velké režijní tahy se tam dělat nedají, já tomu říkám neviditelná režie, kdy člověk musí hlídat dobré interpretace těch replik, správné vedení nějakých oblouků těch postav a těch situací a v takové jako piplavé hodinářské práce je tam spousta, ale jak říkám, je skrytá pod povrchem.
2: Bavili jste se přitom?
1: Náramně.
2: Premiéra bude vlastně tuto sobotu v 19 hodin v malém sále, čili bude trošku omezený počet diváků. Myslíte si, že je někdy šance, že se to třeba podívá i na ta velká prkna, protože je to věc, která je ale docela zajímavá a hlavně já fakt mám pocit, že je aktuální.
1: Taky mám pocit, že je aktuální i zajímavá, tak doufám, že se inscenace uchytí u místního obecenstva. A co se týče přenosu na větší jeviště bych byl skeptický. Ta hra má ten potenciál pro větší sál, ale myslím si, že by to byla škoda, že je podle mě lepší to zažít takhle v tom malým prostoru, že tam vlastně najednou divák může mít pocit, že s těmi postavami sedí na té návštěvě v tom obyváku jednoho stolu a vlastně ten zážitek může být mnohem intenzivnější. Takže já bych byl radši, pokud by ten zájem spíše způsobil to, že lidé budou chodit do toho malého sálu, ale způsobí to větší množství repríz.
2: Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Skupina Miraj v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Za chviličku přijde pozvánka k praní prádla. Dneska je to tedy hlavně velká a rozličná vůně, ovšem ne vždycky prádlo vonilo. I to se dozvíte na výstavě s názvem Muzeum praček ve Vraclávku na Bruntálsku. Podrobnosti za chvíli.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Vraclávek je malá vesnice v okrese Bruntál nedaleko Hošťálkov a i když je to vesnička malá, mají tady muzeum praček. Libor Hajda je na své muzeum patřičně hrdý a všechny své návštěvníky rád a s podrobným výkladem provede. Praní prý nebyla vždycky voňavá záležitost.
1: No, vlastně dalo by se říct, že praní bylo tenkrát v Egyptě, nebo tenkrát tím prapovod toho praní byl že nejsmradlavější,
2: Ne úplně vábné.
1: Slušně se to nedá, prostě nejsmradlavější řemeslo, když oni se třeba tenkrát začali od jeskyně k potoku, jako ještě chodili v té medvědí kůži a potom začala ta pytlovina, tak lidi zjistili, že v dešti se to dá prát, jako to prádlo, tak... No, ale neměl každý potok v tom Egyptě, že u baraku.
2: No,
1: tak se chodila jako celá ta osada nebo celá ta společnost chodila močit do jedné velké kádě dřevěné.
2: Mm-hmm.
1: No, a tam házeli ty svršky.
2: Protože močovina se vlastně využívala.
1: A močovina vlastně, ona se využívá, jako protože ona jako dokáže rozpouštět nebo něco. No, a tak to tam šlapali jak zelí. Než se vymyslelo nějaké si prapůvodní mydlo, které bylo z popelu a z toho z loje ovčího nebo nějakého si, tak to spojovali a prali tady tím taky nevoňavým, že? No a pak vzniklo nějaké si mydlo, tak se tam dala levandule a dneska už je to aj chrpa.
2: Takže pradlenky si počkali, než to začalo vonět.
1: No.
2: Dneska vlastně
1: pere jako chemie, že? Ono se to převaluje a ale ta valcha tam ty prsty chybějou, jako. No, proto to pere třeba 2 hodiny, že?
2: No a ještě napadá mě, jestli, když je to vlastně na principu toho mechanického pohybu, tam je nějaké tření o ty hrbolité valchy, jak to hodně šetřilo tu tkaninu, to prádlo, v porovnání třeba s dnešními pracími systémy.
1: No hedbavy to nebylo, to bylo určitě nějaká si lněné prádla, jako tady je lamačka na hlen, ta se tež tu hodí.
2: Ano.
1: Ale jinak většinou to bylo kvalitní pevné prádlo.
2: Takže něco to vydrželo.
1: Jo, ta syntetika jako dneska možná to člověk obleče teplaky a už jsou děravé.
2: Materiály a nemusí to být úplně ty jemné, mají dneska jinou kvalitu než kdysi, tak nevím, co by dneska materiály vydržely, kdyby se praly na valše nebo tady v

0: v takovéto mechanické bubnové pračce. No a ještě mě napadá, jestli tu máte vyloženě necky jako takové.
1: Necky tady je vypnuté.
0: Máte, máte. No. Necky jsou plné těch válh, protože to máte takhle v rámci úspory místa.
1: Jo, jo.
0: Necky, co by vlastně vitrínu,
1: je to takové...
0: plnou válh. A necky měly takový specifický, proč oni se dělali takhle, že to dno neměli vlastně moc velké, že?
1: Aby ta válka zase šikma nebyla kolmo, tak je to ze šikma jako. A většinou jsme jako ty války, aby měly tohle, aby neklouzaly.
0: Aby to vlastně neklouzlo, takže ona je krásně opřená o jednu tu stěnu a o tu druhou se vlastně už zabrzdí.
1: Jo.
0: A může ta pradlena nebo ten, kdo prál, abych to nevztahovala jenom na ženy, tak může prostě se pustit do díla. No proto. Přijďte se podívat, Muzeum praček z Vraclávku, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ráno z místa.
1: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

29. května je také večerem, případně nocí kostelů. Leckde ještě si na dnešek nachystali muzejní noc, leckde to také spojili. Konají se i další akce, třeba Kulturní dům ve Štemberku zve na 17. hodinu na už 20. benefiční koncert Charity Štemberk. Vystoupí třeba písničkář Voxel. Základní umělecká škola Jeseník má dneska od 18 hodin v hale Sanatoria Priznic klavírní koncert. Představí se žáci, no a bude to opravdu skvělé. Zahrada základní školy Boženy Němcové v Zábřehu ožije od 15 hodin třetím ročníkem benefičního festivalu Spojovák. Vystoupí žáci školy, bude taky charitativní běh, burza hraček, atrakce, hry a soutěže pro děti. A kdo má rád sportování, může podpořit mladé cyklisty do 23 let, kteří se účastní tradičního závodu míru. Dnešní etapa je druhá v pořadí, vede z Uničova do Rýmařova, startuje se už v poledne na Uničovském náměstí, tak kdo to má blízko, může přijít cyklisty podpořit a fandit v tomhle pěkném počasí.

Za chvilku bude poledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, po zprávách samozřejmě písničky na přání, ale ještě předtím rubrika Babské rady. Dnes to bude o ochraně před klíšťaty.

0: Babské rady.
1: Přinesli jste si z procházky domů klíště? Co nejrychleji ho odstraňte. Čím kratší dobu je přisáté, tím menší je riziko přenosu případné infekce. Při odstraňování není vhodné klíště potírat olejem, krémem ani alkoholem. Mohlo by se začít dusit a do rány vypustit více infekčních látek. Nejlepší je použít pinzetu nebo speciální kartu na klíšťata. Klíště uchopte co nejblíže u kůže a pomalým tahem ho vytáhněte. Není důležité, zda s ním mírně pootučíte, hlavní je netlačit na jeho tělo. Vždy je dobré připomenout si prevenci. Při plánovaném pobytu v lese nebo vysoké trávě dbejte na dlouhé oblečení i použití repelentu. Pomůže třeba i hřebíček, který si můžete dát nejen do kapes, ale i do bot. Rychlým řešením může být feniklový čaj v rozprašovači, jeho vůně klíšťata odradí. Podobně funguje také aromatická levandule v kombinaci s rozmarínem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
4: 12 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Z Uničova dnes odstartuje cyklistický závod Míru. V centru města jsou kvůli tomu uzavírky. Na Jesenicku vzrostl počet kybernetických podvodů. Obnovu historické zítky dokončují v Hanáckém muzeu v Příkazích. Oblačno, místy přehánky a taky bouřky. Teploty až 26 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. S dopravními omezeními musí dnes počítat řidiči v centru Uničova. Z Masarykova náměstí odstartuje před 13. hodinou druhá etapa cyklistického závodu Míru. Náměstí je uzavřeno spolu s ulicemi Medelská, Litovelská, částí ulice doktora Beneše a parkovištěm na Bezručově náměstí. Omezení platí do 15:30 odpoledne. Kvůli závodu je dnes taky uzavřená radnice. Policisté zaznamenali na Jesenicku nárůst kybernetických podvodů. Varují proto občany, aby neposílali peníze lidem, které neznají. Pokračuje mluvčí ředitelství policie Olomouckého kraje Tereza Neubauerová.
6: Občanům bych určitě doporučila, aby nikdy neposílali peníze lidem, které osobně neznají. Banka ani policie po vás nikdy nebude požadovat převod financí na takzvaný bezpečný účet. Nikomu nezdělujte hesla, PIN kódy ani autorizační údaje k vašemu internetovému bankovnictví a hlavně buďte obezřetní vůči slibům rychlého zisku.
4: V Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích na Olomoucku dokončují obnovu stříšky historické zítky z nepálených cihel. Stavba z druhé poloviny 19. století odděluje areál od sousedního pozemku. Na stříšku pokrývači použili několik tisíc břidlicových destiček.
7: Takhle kovově zní dobrý kámen, pokud je tam nějaká prasklina, tak to zní tak... Takhle chřaplavě, tak já podle toho poznám, jestli ten kámen můžu použít nebo ne.
8: Říká pokrývač Matěj Dudek. Práce podle něj zabraly zhruba měsíc. Zítka je z nepálených cihel, ukazuje mi vedoucí muzea Ludmila Packová.
9: Jsou vyrobené z hlíny a můžete si tady i všimnout v detailu takových bílých čárek, bílých fleků. A to je srst, respektive chlupy z vepřů, podle toho se tomu pak říkalo ty vepřovice.
8: Pokrývači použili zhruba 4000 břidlicových destiček. Z Příkaz Alena Růžičková, Český rozhlas.
4: V Uničově začne v 16 hodin festival Muzejní noc. Zájemci si budou moci až do večera zdarma prohlédnout tamní muzea, galerii a vystoupat na radniční věž. Součástí programu budou komentované prohlídky písařská dílna i hraní deskových her. U muzea u vodní branky bude k vidění středověké ležení a ukázka výroby zbroje. Pokračuje vedoucí městského informačního centra Kristýna Stránská.
10: V 6 hodin bude taky tady na tom samém místě divadelko Tomáše Velcla pro malé i velké a samozřejmostí jsou komentované prohlídky muzea.
4: Sport. Čeští hokejisté už jsou po vyřazení z mistrovství světa zpátky v Praze. Den po porážce 1-4 ve čtvrtfinále s Finskem přiletěla reprezentace z dějiště šampionátu ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík na lavičce národního týmu končí a přesouvá se do extraligového Kladna. Rozdělil hodnocení turnaje na dva pohledy.
11: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
2: Počasí.
4: Odpoledne bude jasno, přechodně polojasno, teploty 23 až 26 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18, fouká slabý, proměnlivý, přechodně severozápadní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky, taky bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý, proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Dvě osobní auta se nabourala na Olomoucku na silnici první třídy číslo 46 z Dolan do Šternberku. Nehoda se stala na úseku mezi Šternberkem a křižovatkou na Bělkovice Lašťany. Místo havárie s opatrností průjezdné, počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Přejeme vám krásné poledne s Českým rozhlasem Olomouc. Přesně 5 minut po 12. hodině. Sedáte k obědu, přejeme dobrou chuť. Máte už oběd za sebou, dáváte si kávičku nebo nějaký příjemný dezert, tak třeba k těm dezertům přidejte taky hezkou písničku. Ty napřání teď startují tady v Českém rozhlasu Olomouc a my budeme blahopřát vám všem, kteří dnes máte narozeniny. My se blížíme do finále měsíce května. Už máme 29. Takže vy, kteří jste se v tento den narodili, přijměte přání všeho nejlepšího a hlavně pevné zdraví. A také blahopřejeme Maximiliánům. Ono by se zdálo, že Maximilián je jméno, které už je staré, archaické, že se příliš nepoužívá, ale opak je pravdou. Velice často slýcháme, že maminky na své klučiny volají Maxi, Maxíku a je to jméno velmi půvabné, také historické. Takže blahopřejeme i všem Maxíkům, Maxům a Maximiliánům, kteří mají svátek. Nezapomeňte těm svým milým poslat pěknou písničku už v tuhle chvíli na telefonu 221 555 444. Ten krásný slunečný pátek může být ještě hezčí. Třeba se s kým pozdravem. Tak pojďme do toho. Těší se na vás Zora Ješková.

0: zavolejte nám. 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Pojďme do toho. Písničky na přání startují. Startujeme v Lipníku nad Bečvou. Paní Zdenička, dobrý den.
2: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát Petrovi do Přerova. Už se dlouho neozývá. Musím ho zpérovat. Tak nějakou lázeňskou písničku.
1: Švihá lázeňského jste si přála. Tak paní Zdenička z Lipníků hezky, jak říká, spérovala pana Petra z Přerova. Tak pane Petře, vezměte si to k srdci a pozdrav samozřejmě posíláme i vám. Držte se a opatrujte.
2: Ano,
1: děkujeme.
2: Děkujeme
1: také za pozdravy, nashledanou. A máme tady také oslavence. Krásné 39. narozeniny slaví Kamil Papoušek z Horních Studének. Nechte mu prosím zahrát hezkou písničku. Kamilu Papouškovi přejeme všechno jen to nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, hasičského elánu. Tak to vám, Kamile, přeje manželka a dcery Michalka a Barborka. Rodiče a k přání se připojují místní hasiči a kamarádi. Za všechny blahopřeje pan Švéda. Kamilu Papouškovi blahopřejeme.

0: Jiří Schillinger, vystřídá ho už za chvilku Jaromír Majer. A máme tady také další posluchačku na telefonu, paní Jaroslava Skrnová v písničkách Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny věrné posluchače tohoto krásného rozhlasu Olomouc. Všechny moderátory, vám paní Zorinko děkuji za vybrání písničky. Přeji vám krásný víkend.
0: Děkuji.
1: To samo i všem posluchačům. Ať se mi daří, má být krásně. A písničku posílám mojí sestře, paní Evičce Pastorkové z Olomouce, paní Zdeničce z Unčova, paní Evičce ze Struková, paní Lidušce Moravčanou Brabice, nevím, jak se paní Liduška jmenuje příjmením, Siglova nebo
0: Siglovou
1: tak nějak.
0: Siglovou myslíte, ano? Paní Ludmila Siglová, ano.
1: Ano, a panu Ladičkovi s Kanárkama Dotovačova. Všem přeji ještě jednou hodně zdravíčka, hlavně té mojí sestřice a krásný víkend. A vám ještě jednou, paní Zorinko, děkuji za vybraný písničky. A písnička je i pro vás.
0: Tak to děkuji, jste moc hodná, děkujeme. Vy jste si přála malého přítele z města N, tak určitě všem posíláme. No a vy jste zmínila pana Ladíka Stovačova s Kanárkama. Ten atakuje pomalu stovku kanárků, říkal, že to bude jeho rekord, takže držíme palce, ať je se té stovky,
1: ať se mu daří
0: a ať té stovky kanárci opravdu dosáhnou, ano.
1: A ten rekord překoná tu stovku.
0: Tak děkujeme moc za pozdraví, mějte se hezky, nashledanou.
1: Vy taky, děkuji moc, nashledanou.
0: A pěkný pozdrav, ať zaletí také pro paní Jiřinu Šulcovou z Hanušovic k 91. narozeninám, drahá babičko. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, ať jsi ještě hodně čiperná, tak to ti ze srdce přeje dcera, zeď, vnoučata a pravnoučata. Pozdravujeme, drahou babičku Jiřinku Šulcovou do Hanušovic a blahopřejeme.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Boosty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat o tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A s vámi jsou písničky na přání a my už zdravíme našeho skoro málem ztraceného pana Petra z Přerova. Dobrý den, vítejte, rádi vás slyšíme.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Nezapomněl jsem na nikoho, ale bohužel neměl jsem možnost se s váma nějak spojit, takže se to zkusím teď napravit. Samozřejmě posílám pozdrav paní Zdeně a paní Václavovu, panu Václavovi do Lipníku nad Bečvou, děkuju za písničku. No a jinak zdravím ty svoje. Paní Irenu do Hulína, paní Milenu do Broumova, paní Hanu do Moravského Berouna a paní Elišku do Václavova. Doufám, že si písnička bude líbit, vám děkuju za výběr a budu se těšit opět zase někdy na slyšenou.
2: My se budeme těšit také, tak dobře, že jste zase zpátky. Doufáme a věříme, že všechno je v pohodě a v pořádku a budeme se zase těšit na nějaké hezké písničky, šuplíkovky třeba i. Tak se opatrujte, nashledanou.
3: Děkuju, budu se snažit nějakou vybrat. Mějte
2: ano,
3: to hezky.
2: Těšíme se, nashledanou. Tak ta, která je připravená, bude v podání Jiřího.

Kučerovi pěkný hudební pozdrav, ať zaletí také ke krásným dnešním narozeninám švagrové Janě Brenkusové z Kočova. Jani, přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví a ať tě nic nebolí. Brenkusovi ze Štáhle.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Krásná, něžná, nestárnoucí písnička, no prostě Butterfly. My už v tuhle chvíli ale zdravíme také paní Beatku z Pňovic. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Beatka, to vás Pňovic. Chtěla bych sem nechat zahrát k dnešním narozeninám mojí mamince Janě Látelové z Pňovic. Všechno nejlepší jí přeje Beatka a její maminka.
1: Blahopřejeme a povíte nám, paní Beatko, jak se vaše maminka jmenuje?
2: Jana.
1: Takže pro paní Janu z Pňovic posíláme krásnou písničku, posíláme přání všeho nejlepšího od Beatky a těch nejbližších a samozřejmě také z Českého rozhlasu Olomouc. A vás pozdravuje.

0: Děkujeme Dopňovic, mějte se tam moc krásně, nashledanou.
1: Nashledanou a děkuji moc.
0: Vše nejlepší budou zpívat bratři Honza a František Nedvědovi. A já věřím tomu, že určitě máme ve vzkazech, které nám píšete na SMS-kové číslo 723 70 33 51 ještě další oslavence. Tak budeme hrát třeba panu Vladimíru Kučerovi z Písečné. Zítra oslaví narozeniny. Vladimíre, zítra je tvůj velký den, nenech si ho pokazit nikým. Vše nejlepší, štěstí, zdraví a spokojenost přeje senior klub Písečná a za všechny Honza. Zahrajte k dnešním krásným narozeninám také naši milé švagrové Janě Brenkusové z Kočova. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, spoustu zdraví, nic ať nebolí. Milá Janičko Brenkusová do Kočova blahopřejí Brenkusovi ze Štáhle. Písničku posíláme také Zdeňce Dupísková. Zdeni přejeme krásné a příjemné odpoledne u dobré kávičky. Přejí přátelé z Uničova a také Český rozhlas Olomouc.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. My v tuhle chvíli míříme už za panem Robertem z Olomouce. Trošku se nám to tady protáhlo o jednu písničku, protože jsme hledali jednu krásnou skladbu, a která se nám ale bohužel nepovedla najít. Tak třeba ještě příště, ale teď už, pane Roberte, vítejte. Dobrý den.
1: Dobrý den. Bylo by to pro vás. Do rozhlasu, ať to nepletu, rádi hodně.
0: Děkuju.
1: No a teďka bylo by to pro Vastinku, ta na mě nikdy nezapomene, pro paní Marušku, pro Jardu, Žezbáře, pro Jirku, pro Hanu, potom pro paní Hodmilu, pro všechny linkaře, jako myslím moderátory. No a bylo by to aj prostě pro všech, pro včelaře Olina. No a zkrátím to na bazén do Mohánice, pro tetu Dášu do Lukavice, no a pro všechny, co jim nikdo nezahraje. A vybral jsem teda, když jsme to nenašli od těch fešáků, je to...
0: Počkejte, Komedianti nestárnou, jste vybral
1: Komedianti nestárnou, děkuji vám. A děkuji moc za písničku. Mm-hmm. A držte mě palce v žebíkách. Buď se nedovolám, anebo chytnu těžkou otázku, ale... To tak je někdy, no.
0: Je to tak, je to tak.
1: Tak to zkusím.
0: Tak jo, zkusíme příště. Děkujeme moc, nám se nepodařila najít jedna úžasná folková skladba, písnička, která se jmenuje Strom. Vy určitě ji mnozí znáte, zpívá se tam a on tam stál a koukal do polí, byl jak král sám v celém okolí, korunu měl, i když ne ze zlata, a jeho pokladem byla tráva střepatá. Sice je ta písnička taková smutná, ale je krásná, tak třeba se ještě podaří nějaký dohledat, kdybyste třeba měli nějaký tip na to, kdo vlastně tu skladbu zpívá, tak nám dejte vědět. A my si teď pustíme fišáky, panu Robertovi děkujeme a přidávám ještě dva SMS-kové vzkazy. Milý rozhlásku, zahrajte písničku pro super paní učitelku základní školy v Bouzově. Je to paní Hanka Nováková z Obectova. Moc jí děkujeme za vše, co pro nás dělá, co dělá pro děti a že je vede k lásce k přírodě. Je stále usměvavá. Děkuji přátelé, kamarádi, kteří ji drží pěsti k dalším úspěchům. Paní učitelku Hanku Novákovou z Obectova ze základní školy v Bouzově máme moc rádi. Pozdravují Bouzováci. A krásnou písničku posíláme pro těžce nemocného pana Antonína z Bedihoště. Pane Antoníne, bojujte, vždy je naděje na zlepšení. Přeji vám pohodový víkend prožitý s námi, s Českým rozhlasem Olomouc. Krásný víkend všem prožitý, pokud možno ve zdraví, přeje paní Eva z Modřic u Brna. Tak děkujeme, paní Evo, i za tuhle zprávu o panu Antonínovi z Bedihoště. Dlouho se nám neozval, tak pane Toníku, myslíme na vás, držíme palce, ať je lépe a jak to trošičku půjde, určitě se ozvěte. Písnička i pro vás.

0: Skupina Kolibříků v Úlec se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář a letos jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úlec.
1: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Karla Kuta si dáme už za malou chvíli. Paní Zdena Suničová je s námi. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku pro pěkný den posílám Milanovi a jeho mamince do Uničova, Lidušce Síglové do Doubravice, Evičce Brožové do Strukova, Lidunce Uchytilové do Jeseníku a Antonínovi do Bedihoště.
3: Do Bedihoště, ano.
4: Ano. A všem přeju hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a mějte se krásně. Všechny vás zdraví Zdena Suničová. Děkuji, Zorinko.
3: Děkujeme za krásné pozdravy. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Pozdravujeme. Naschledanou. Paní Zdena Suničová vybrala písničku. Tak dáme si Karla Gotta, Kam běží vítr. Máme tady ještě na srdci hodně vzkazů SMS-kových, tak hned na ně mrkneme. Dobrý den, píše pan Jarek Zapletal z Rabotína. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi přáli k narozeninám. Udělali jste mi obrovskou radost a také posílám pěknou písničku. Jarek Zapletal, Rabotín. Hrajeme do domova František v Náměšti na Hané a to milé paní Evičce Svobodové slaví totiž krásné narozeniny. Milá Evičko Svobodová, přejeme vše jen to nejlepší, vše krásné, šťastné, pevné zdraví, lásku, příjemné životní okamžiky, boží požehnání přeje Hela z Luké. A pozdrav letí i paní Božence Marušce, také Petrovi Šimečkovým. Krásné slunečné odpoledne a děkuju za včerejší písničku. Děkuje Lída z Jeseníku.

0: Karel Gott dospíval a další pozdrav posílá pan Milan z Uničova. Dobrý den.
1: Dobrý den, Zorinko, srdečně vás zdravím i celý Český rozhlas Olomouc. Přeju vám pěkný den a příjemnou službu. Chtěl bych nechat zahrát paní Zdeničce Pavelčíkové z Uničova, které mnohokrát děkuji za dvě písničky zahráté, ale bohužel já to se nedovolal, takže to nevadí. Pak bych nechal zahrát svojí mamince, která určitě poslouchá, je na rádiu Rádia Olomouc. A přeju všem lidem dobré vůle, všechno nejlepší, ať se vám daří, krásné počasí nám přeje a užívejme si krásného teplíčka. Děkuji vám, Zorinko, mějte se pěkně a v krásný nastávající víkend vám přeju vše dobré.
0: Děkuji moc, děkuji, vše krásné, dobré také vám a jak říkáte, všem lidem dobré vůle, přejeme jen to nejlepší a vás do Uničova moc zdravíme. Naschledanou, krásný den.
1: Děkuji, mějte se pěkně a nashledanou.
0: Zdeněk Krásný, dáme si Stříbrný měsíc už za chviličku. Písnička Ať zaletí také paní Lidušce Uchytilové s paní Alenkou do Jeseníku. Dále paní Lidušce Pytlíčkové do Senice na Hané, Fanince Dostálové, Fanince Rozsypalové, Lidušce Špundové, také do Senice a všem mým milým do Českého rozhlasu Olomouc. Krásný víkend všem přeje a naslyšenou se těší paní Liduška z Olomouce, také moc pozdravujeme. A ještě jeden vzkaz, zahrajte pro radost a pro potěšení všem, kteří poslouchají Český rozhlas Olomouc. Máme krásné počasí, kytičky, ať nám krásně rostou. Děkuje a krásný den všem přeje Anička ze Šumperka. Děkujeme, paní Aničko, tak doufám, že se z toho krásného dne také radujete. I vy ostatní naši

0: pomalu dospívává Zdeněk Krásný, Stříbrný měsíc. Poslední posluchačku v těch poledních písničkách na přání máme na telefonu paní Růžena z Hranic. Dobrý den.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně, abych chtěla nechat zahrát mojím 4 pravnukům. Anička bude mě příští týden 4 roky, pak je Meduška a pak Vilének měl minulý týden svátek. A máme 14-denního Tobiáska.
0: Jejda, tak to je radost veliká.
1: A také ještě dnešním, manžel by měl dneska narozeniny, bohužel už je v nedičku. A tak. Chtěla bych písničku, prosím vás, Řidič ten tvrdej chleba má. A všem ostatním a vám pracovníkům, vám osobně, všem přeju všechno nejlepší a také hodně zdraví, štěstí a bez nehod na silnicích.
0: Určitě. Ladislav Hugička bude zpívat, moc pozdravujeme i vás a písnička připravená. Shledanou.
1: Děkuji vám, nashledanou.
0: Blížíme se ke 13. hodině zprávy Českého rozhlasu Olomouc ve 13 a pak už povídání Kateřiny Cajt-Hamlové s paní doktorkou. Tak poslechněte si dnes zajímavé informace.
2: Točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

0: ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruku. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 13 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Dražší vstupné bude na některá koupaliště v regionu. Na jubilejním benefičním koncertě Šternberské charity dnes vystoupí písničkář Voxel. Olomoucké arcidiecézní muzeum nabízí propojení moderního a středověkého umění. Oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty až 26 stupňů Celsia, slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Někteří provozovatelé koupaliště akvaparků v Olomouckém kraji v létě zvýší ceny vstupného. Podle hygieniků je v regionu 27 umělých letních koupališť a 6 koupališť ve volné přírodě. Ceny vstupného od 1. června vzrostou v akvaparku a bazénu v Olomouci. Za celodenní vstupné do venkovního areálu zaplatíme 175 korun, o 10 víc než loni. Celodenní vstupenka od června podraží o 20 korun na 260. Vzroste také celodenní vstupné do akvaparku Koupelky v Prostějově ze 150 na 180 korun. Vstupné na koupaliště v prostějovské místní části Vrahovice podraží o 20 korun na 150. Opravná silnice teď spojuje cesty na Brumovice a Pocheň v Úvalnu na Bruntálsku. Místní cestě říkají horní záhumení. Silnice byla ve špatném technickém stavu. Obec tam položila nový asfaltový koberec v délce zhruba 1 kilometru. Pokračuje nezávislý starosta Úvalna Radek Šimek.
6: Ta cesta nás trápí už dlouhodobě, protože tam ty domy přibývají v těch zahradách. Jak se lidé zbavují zahrad, tak tam už je několik domů, možná 10, 12. Ti lidé samozřejmě tam ta polní cesta není ideál jako přístup k domů, zvlášť v zimě je to prostě děs.
4: V kulturním domě ve Šternberku začne dnes v 17 hodin 20. benefiční koncert pro místní charitu. Vedení organizace chce tradiční akcí poděkovat dobrovolníkům z Tříkrálové sbírky a upozornit na význam dobrovolnictví. Vystoupí zpěvák Voxel, Vítěžek podpoří činnost charity. Pokračuje vedoucí jejího střediska Šternberk Dana Axmanová.
7: A my v letošním roce jsme otevřeli možnost pracovat s novou cílovou skupinou, a to lidé s duším onemocněním, takže finance budou zase na rozvoj této služby.
4: Netradiční zážitek k noci kostelů nabízí ode dneška Olomoucké arcidiecézní muzeum. Propojuje tvorbu tří autorů někdejší ostravské skupiny Vitři. Sochaře Jaroslava Koléška a malířů Aleše Hudečka a Kataríny Sani se středověkým uměním v kapli svatého Jana Křtitele a přilehlého gotického ambitu.
8: Expozice je výpovědí tří autorů střední generace, kteří se bez potřeby okázalosti obracejí k otázkám života, víry i současného stavu světa. Podle informací na webu muzea začíná vernisáž dnes v 18 hodin. Výstavu můžou lidé navštívit do 4. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Sport.
4: Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na blížící se mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Dnes trénuje reprezentační výběr 29 hráčů na pražské Letné. Trenéři ještě nominaci zúží o 3 hráče po nedělním přípravném utkání s Kosovem. Národní tým pak vyrazí do dějiště šampionátu, kde ho nejdřív čeká další přípravný duel s Guatemalou a pak 3 zápasy ve skupině turnaje.
5: Počasí.
4: Zítra bude oblačno s přeháňkami, teploty až 26 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Porouchané osobní auto budete mít na D1 z Vyškova do Přerova, stojí před exitem Kojetín, projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
9: Příjemný poslech vám všem, co jste si naladili Český rozhlas a poradnu o zdraví s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Dívá se na mě přes své brýle.
10: Ano, a slibuje, že vám bude zrak přecházet z toho, co budeme dneska povídat.
9: Tolik zajímavostí?
10: Ano, ano, spoustu věcí.
9: Hlavně na to, aby všichni dobře viděli.
10: Protože dnes máme téma přechodné...
9: Špatné vidění.
10: Vidění.
9: Co jste naposledy viděl, než jste přišel o zrak, ptá se doktor pacienta. Manželku a vidličku.
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cajdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásej.
3: To mi není nic platný, že hlásej, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, můžu samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláriu mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta, nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy, i na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění toho občasného, kde nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Já bych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které ano. Stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, ano. Prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 ano, metrů. 20 stop, pokud ano. Si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které
2: další
0: mohou stát za špatný vidění.
2: Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takové přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba? Kolem
2: u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku ano. A dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího přijde.
2: Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. to je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové. Dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezi tím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok. Byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit?
3: Ano, tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den, no. A potom poslední dotaz, kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít

0: na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
1: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně. Vesele a zdravě, otevíráme totiž telefonní linku sem do studia. Tak volejte a ptejte se.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během písničky?
2: Já mám problém, že pořád mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano. No, taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností, nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: no,
0: práci,
1: ale ono to přetrvává,
0: aby se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, a paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Já se jim zeptat. Já jsem byl na zemi tak šedej základ, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, kde jsem ve výškově na tým. A furtně slzí levý oko, nevím, co s tím, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jak už bez jakýchkoliv, jako...
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu jako třeba do, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem, a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, jenom už to poradili bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: Stejnak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady je Jižní Česky Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
0: Ale...
1: No. Proč?
4: Je mi 70, jo, já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: abych prý neviděl, jak si dělají vrásky.
1: Joj, dámane. Naschledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás, prosím, ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Helejte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kdeco. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom,
1: no.
5: takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. jako nemůžu být samozřejmě úplně potmě.
0: Jako třeba knížku pustím. Nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: myslím, že odpovídala paní
1: že fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada,
1: no.
0: ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog. To.
0: Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně. Ano. Posloucháte, paní doktorko.
1: Ano,
0: časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý
1: stište
0: den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Ze Strakonic, dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří, je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně.
1: Ano.
3: Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na
1: jo.
3: Neurologii.
1: A
3: ano,
1: dobrý.
3: A všechno prej v pořádku.
1: No, takže, takže je to záležitost teda pravděpodobně z přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako
1: no.
3: na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak, bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu krčnu?
1: Cvičení určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo. Chodím
1: ano.
3: A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se
0: to,
1: řekněte
0: a
1: jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Veselé a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitro oční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když
0: volat čím dřív,
1: tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka.
0: Ano.
1: Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Neprůjezdná kvůli opravám je cesta z Čekyně do Penčic na Přerovsku a voda v Plumlovské nádrži na Prostějovsku je podle hygieniků vhodná ke koupání. Kostel svatého kříže v Javorníku na Jesenicku se dnes večer otevře veřejnosti. Oblačno, místy přehánky, taky bouřky, teploty až 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Celnice mezi Čekyní a Penčicemi je uzavřená. Řidiči musí po objízdných trasách. Cesta slouží jako jeden z příjezdů do Přerova. Řidičům, kteří tam míří, se teď protáhne o zhruba 15 minut. Objížďka je vyznačena, vede přes Kokory na Nelešovice. Práce by měly být dokončeny a silnice zprovozněna 3. srpna. V průběhu července ale naváže další etapa prací a omezení od ulice na Borošínu až po ulici Zámeckou. Ta bude trvat od 18. července až do 7. října. Uvedl Tomáš Navrátil, náměstek primátora města Přerova. Obec Čaková na Bruntálsku začala s rozvozem nových nádob na tříděný odpad. Radnice získala dotaci, která pokryla polovinu výdajů na jejich nákup. Obec lidem rozváží bezplatně přímo k domům. Nové nádoby na tříděný odpad nahradí starý systém. V současnosti občané třídí do plastových pytlů.
2: Rozvoz nových 240-litrových kontejnerů radnice dokončí zhruba za 2 týdny. Do nádob bude nově možné kromě plastů a nápojových kartonů vyhazovat taky plechovky od pití a konzervy. Obec tak chce zjednodušit třídění. První svoz v novém systému bude na konci června. Z Čakové Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Bez obav ze zdravotních rizik se můžeme koupat ve vodní nádrži Plumlov na Prostějovsku. Vyplývá to z informací olomouckých krajských hygieniků, kteří kvalitu vody v přehradě sledují. Poslední odběry provedli na začátku týdne. Do mezinárodní akce Noc kostelů se zapojí i kostel svatého kříže v Javorníku na Jesenicku. Program nabídne kromě komentovaných prohlídek také hudební vystoupení. Akce začne v 18 hodin, pokračuje Michal Zajonc z městského úřadu.
3: Návštěvníci se budou moct těšit od 18 hodin na koncert javornického pěveckého sboru, neboli i chrámového sboru, protože budou zpívat dohromady. O půl sedmé potom zazní také krátké poselství kongregace chudých školských sester do Notre Dame z Hradce Králové. O půl sedmé bude následovat prohlídka kostela, bude k dispozici pan průvodce, takže návštěvníci se ho budou moci zeptat informace, které je budou zajímat. Sport.
0: Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil po návratu do Prahy obránce Tomáš Galvas.
4: Bylo to takový střídavý, jenom jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední 2 zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
0: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada po vítězství nad Spojenými státy americkými 4-0. Dál jde Norsko, zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli Švédsko 3-1. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno. Místy přehánky a taky bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý, proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli údržbě mostu jedou dělníci po silnici první třídy číslo 35 v Olomouci Velkomoravskou ulicí. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Okamžiky v přírodě, tak kdybychom se v tomhle krásném počasí určitě mnozí rádi užili a ještě při takovém pozorování přírody a zvířat v ní. No ale víte, jak správně pozorovat, jak se zvířatům přiblížit, co všechno můžete v přírodě vidět. Knihu Okamžiky v přírodě můžete získat už za malou chvíli. Otevřeme hřebíky náš vědomostní kvíz. Je to i fleška, bloček s propiskou CDčka a také telefon 221 555 444.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte při poslechu a těšíme se na vás na telefonu 221 555 444. Tak ještě jednou 221 555 444. O cenách jsme si povídali před chvilinkou, také o jedné krásné knize, která nabízí příjemné okamžiky v přírodě, i ta může být vaše, tak jdeme vstoupit do hry. Kdo pak je dnes s námi jako první na telefonu? Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, tady je Anna ze Štěpánova.
2: Dobrý den, paní Aničko, tak nezapomeňte 10-vteřinový časový limit, no a jinak je to vaše.
3: Zkusím dvojku.
2: Otázka číslo 2, ptám se na jednu rostlinu, má latinský název je Atropa belladonna. Atropa belladonna. Co to je Atropa belladonna? Je to chmel setý za A, za B konvalinka jarní, za C rulík zlomocný.
3: Ne, to nevím vůbec. Zkusím Ačko.
2: Atropa belladonna, říkáte, když si dáme, tak si dáme chmel setý. No, to bychom tomu dali. Je to jedovatý rulík zlomocný. Takže bohužel, nedá se nic dělat. Je to velké jauvajs, za chvilku bude a budeme se na vás těšit někdy příště. Naschledanou, děkujeme za hru. Naschledanou.
0: Jauvajs!
2: Tak teďka ještě to jauvajs a pokračujeme dál. Ve hřebicích s kým? Dobrý den.
4: Aničko, Litovle.
2: Paní Aničko, vítejte, zdravíme vás do Litovle a zkusíme kterou otázku?
4: Tak zkusíme jedničku, ať to je pak po pořádku.
2: Otázka číslo 1, ano, může být 29. května 1975. Byl ze zdravotních důvodů zbaven funkce prezidenta České republiky, tedy Československé socialistické republiky tehdy, Ludvík Svoboda. Já se vás ptám, kdo byl jeho nástupcem. Takže Ludvík Svoboda a jeho nástupcem byl Lubomír Štrougal za A, nebo Gustav Husák za B, a nebo Marián Čalfa za C. Tak co myslíte?
4: Gustav Husák, Husička.
2: Husička, říkáte. No, ale ano, máte pravdu. Je to tak. První bod je váš, tak teď je od trojky dolů pokračujeme. Teda nahoru vlastně.
4: Za tři.
2: Za tři říkáte, dobře. Číslo 3, ptám se na slavný Radeckého pochod. Kdo ho složil, ten slavný Radeckého pochod? Slavný Radeckého pochod složil za A. Franz Lehár, za B. Johann Strauss, starší, za B. za C. Jaromír Vejvoda. Co myslíte?
4: Tam typuju to Vejvodu.
2: Radeckého pochod říkáte.
4: Ale
2: Je to au, no. Byl to Johann Strauss, starší. Skladba vznikla 1848. Škoda.
4: To mě tak nějak cerkalo taky, ale nic, on nedá se cítit.
2: Přesně tak, zkusíme to příště. Děkujeme za hru.
4: Nazdar, Zorinko, mě to se hezky.
2: Mějte se moc krásně, nashledanou. To byla takhle paní Anička z Litovle. Tak a zkusíme dalšího hráče. Dobrý den, kdo pak nám teď volá?
5: Dobrý den, tady je Robert Solomouce, pětkrát jsem to pokazil.
2: Tak na pošesté to určitě vyjde.
5: No jenom aby.
2: Držíme palce. 4 až 10, povídejte.
5: Tak začnu pětku.
2: Otázka číslo 5. První světová válka začala v kterém roce? První světová válka začala v roce 1848, nebo za B 1914, anebo za C 1918. Co vy na to?
5: Když nevíš, kde za B.
2: 1914 dáváte. No ano, tady jste se ztratil, skvěle. 28. července vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Tak pojďme dál.
5: No.
2: Tak číslo nechci. Otázky.
5: No právě, přemýšlím, kterou.
2: Strunte si to rádio, pane Roberte.
5: Jo,
2: no.
5: Už to bude. Dobrý.
2: Znáte to přeci.
5: Zkusíme třeba sedmičku.
2: Otázka číslo 7. Ptáme se na nemoc, které se říká ostitída. Ostitída.
5: No,
2: co to
5: vzor.
2: Je ostitída? Když os a k tomu titída, tak co to je? Ostitída je buď za A lupenka, nebo za B špatná funkce jater, nebo za C zánět kostí.
5: Zkusím ty kosti, ale nejsem si vůbec jist.
2: Protože os latinsky znamená kost. A je to přesně tak, jak to říkáte, ano, zánět kostí. Do třetice?
5: Teď přemýšlím, počkejte, jste volný, prosím, vol.
2: No, máme tady čtverku, šestku, osmičku, devítku, desítku.
5: Tak zkusím tu devítku.
2: Otázka číslo 9. Takže... No, to je něco z našich dávných dějin. Svatá Ludmila byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce. A kdo to byl? Kníže za A Svatopluk první, nebo za B Bořivoj první, anebo za C Přemysl Otakar?
5: To vůbec netuším. Zkusím B, to vůbec netuším.
2: Říkáte, že když nevím, dám za B. No, představte si, že tentokrát se vám to vyplatilo. Bořivoj první, ano.
5: No, měl jsem plný gače, tak moc děkuju, to se mě teda nepovedlo perfektně. Tak já počkám, děkuju,
2: no,
5: moc vám děkuju.
2: Povedlo se vám to krásně, pane Roberte.
5: A měl jsem pěkný strach, to se přiznám.
2: Ale blahopřejeme, povedlo se, tak plně si zasloužíte, hlavně za tu závěrečnou otázku, historickou, takže blahopřejeme velmi a předáme vás do režie.
5: To bylo hodně těžkou otázku.
2: Naschledanou.
5: Děkujem.
2: Tak a teď míříme kam. Dobrý den, kdo je ještě s námi na telefonu Hřebíku?
6: Dobrý den, zdraví vás Zdena z Holubic.
2: Paní Zdenička z Holubic, vítejte v naší soutěži. Máme tady pro vás volnou ještě čtverku, šestku, osmičku a desítku.
6: Tak vezmu desítku.
2: A tady se ptám, ve kterém ruském městě se nachází chrám Vasila Blaženého? Je to buď za A Sevastopol, za B Petrohrad, nebo za C Moskva?
6: Moskvě.
2: Je to na jihovýchodní straně Rudého náměstí, tedy v Moskvě, ano. Tak co teď?
6: Devět.
2: Devítka byla. Šestka, osmička.
6: Tak šestku.
2: Která z těchto obcí Olomouckého kraje je těsně na hranici okresů Olomouc a Přerov. Olomouc a Přerov. Takže na hranici těchto dvou okresů jsou za A Želatovice, za B Supíkovice nebo za C Klopotovice.
6: Želatovice.
2: Říkáte Želatovice a tady bohužel správně. Nejsme, ne. Jsou to Klopotovice, bohužel.
6: Paní Zdeníčko, nedá se nic dělat.
2: Těšíme se na vás příště, děkujeme za trpělivost, za soutěž. Naschledanou.
6: Naschledanou.
2: Takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Blahopřejeme výherci a s vámi ostatními se budeme těšit na slyšenou také o víkendu v naší soutěži.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandy Honoska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pavla Krištof a Richard Krajčo a naviděnou. No, my neříkáme naviděnou, my naopak vstupujeme právě v tuhle chvíli do dalšího vydání pochoutkového roku a zveme vás na neděli. Letošní rok, jak jistě víte, je už 10. pochoutkovým a u příležitosti toho jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků, tedy recept desetiletí. Recepty připravuje naše profesionální porota a kolegové a v neděli se bude připravovat zajíc s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Je to recept bronzové příčky roku 2021. Připraví ho kuchař Ivan Vodochodský a Patrik Rozehnal šel za ním domů a zvonil u vrátek.
1: Můžeme dovnitř.
2: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
3: Dobře. Jsou otevřené.
4: Úvodní překážku jsme překonali, pak bylo potřeba vyrovnat se ještě s jednou. Kde sehnat dneska zajíce?
5: Za mých dětských let byly stovky dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže...
4: Vždyť i králík bude dobrý. Tak jsme se do toho pustili. A Ivan si vzal dokonce naši pochoutkovou zástěru.
5: Chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
4: V jednu chvíli jsme málem zapálili celý barák. Když jsme přilili slivovici...
5: A zapálíme.
1: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
5: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
4: Všechno jsme dobře dovařili. I ochutili třeba mandlemi.
5: Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
4: Tenhle díl se opravdu povedl. Jednak setkáním, jednak skvělým jídlem. Tedy kromě té havárie.
5: No, tady nám chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: Dobrý byl i ten králík s černou omáčkou. Vypadá to opravdu skvěle. Jak se dělá, tak to si můžete poslechnout v neděli po 10. hodině v pochoutkovém roce. A recept najdete už teď na našem Facebooku nebo Instagramu, později také na stránce pochoutkovýrok.cz. Určitě dostanete chuť si ho předpřipravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Máme pro vás pár typů z Olomouckého kraje. Ano, musíme se na ně také podívat, protože přece jen máme pátek, víkend před námi a je toho opravdu hodně, co se děje. No tak třeba takové kácení máje, to si můžete užít v Příkazích a je to 30. května, to znamená zítra v sobotu od 14. hodiny. No a kromě toho kácení samotného máje vás čeká také zábavné odpoledne, typovací soutěž, odměna za mašličku, vystoupení žáků základní školy Příkazy, to je v 16 hodin, v 17 vystoupení Sokolek z Litovle, k tanci a k poslechu bude hrát kapela Nákelanka. No a nebude chybět ani dobré občerstvení, spousta dobrot na jídlo, jako třeba i makrely a samozřejmě také na pití, takže kácení má je v Příkazích v sobotu od 14. hodiny. A třeba jedna ze Šumperska, přehlídka loveckých trofejí ulovených za myslivecký rok 2025, tak ta se bude konat ode dneška až do neděle v kulturním domě v Hanušovicích. Dnes se bude výstava otevřena do 17. hodiny, v sobotu 8 až 17 a v neděli 8 až 12 hodin. A čeká vás také doprovodný program jako lovecké signály, fanfáry v podání loveckých trubačů. V pátek, v sobotu i v neděli také bohatá myslivecká kuchyně a prodej loveckých doplňků. Tak to je kulturní dům v Hanušovicích, nenechte si ujít. No a ještě něco pro sekáče a myslíme skutečné sekáče, tedy ty, kteří jsou stále ještě schopni vzít kosu do ruky, nabrousit ji, tak pokud ano, můžete se vydat na tradiční sečení trávy v Pivíně, zve vás divadelní společnost Větřák. To sečení trávy v Pivíně se koná zítra, tedy v sobotu a sraz všech sekáčů je u hasičské zbrojnice. Pozor, ráno už v 16:30. Věřte, že to bude stát za to. Nebudou chybět ani hanácké písničky, které zahraje pozdní sběr a bude prý i nějaká ta čtvrtka. Takže sečení trávy v Pivíně, je to tradiční akce zítra ráno od 15:30. Tady u nás v Českém rozhlase Olomouc za chvíli budete moci s námi cestovat. Vydáme se na rozhraní Prostějovska a Vyškovska, takže Olomouckého a Jihomoravského kraje, protože s Mirkem Kobzou tentokrát navštívíme Pustiměř.

0: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Boosty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stál u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat o tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A je to tady. Jedeme se také toulat krajem od pradědu na Hanou. Další rozhlasová pohlednice nás tentokrát zavede nad Pustiměř, kde na návrší stojí nejen velký kostel svatého Benedikta, ale také kaple svaté Anny a torzo románské rotundy svatého Pantaleona. A zdaleka to ještě není ze sakrálních staveb vše, co tady stávalo, ale více ví Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Pustiměř je obec nacházející se na Vyškovsku, kousek od hranice se současným Olomouckým krajem. Od pradávna tudy procházela důležitá obchodní stezka a tak toto místo bylo osídleno už v době kamenné. Bylo to však i důležité centrum duchovní. Vzhledem k tomu, že nedaleko Pustiměře stávalo opevněné hradiště už kolem 6. století, bylo toto místo patrně významné i v dobách pohanského ritu. Velkomoravská říše zde však už uvádí také křesťanskou svatyni. Kostel stával na návrší nad současnou Pustiměří. Toto místo bylo osídleno už v době halštatské. Jak vypadal tehdejší kostel, to dnes už nevíme. Badatelé se domnívají, že se jednalo o takzvaný opevněný chrám, který byl sídlem správy celé okolní oblasti. Každopádně patřil k nejstarším sakrálním stavbám na Moravě. Původní chrám byl v 11. století přestavován. Možná už právě tehdy vznikla na jeho místě kamenná románská rotunda. Její datování je ovšem nejisté, protože písemné zprávy o ní máme až z roku 1243. Hlouběji do minulosti stavbu posunují nálezy mincí z 12. století uvnitř půdorysu stavby nebo nálezy hrobu z 11. století v její těsné blízkosti. Snad zde podle hypotéz mělo vzniknout centrum slovanské liturgie, nakrátko obnovené za vlády knížete Vratislava II. Po jeho korunovací královskou korunu v roce 1085 však slovanská liturgie z Čech a Moravy opět mizí. Rotunda byla na svou dobu nezvykle velká, vlezlo se do ní až 200 věřících a byla patrně jedním z největších svatostánků své doby. Netradiční zasvěcení kostelíku svatému Pantaleonovi prý vzniklo na základě obliby tohoto východního světce biskupem Jindřichem Zdíkem. Existuje však i hypotéza, že úctu k patronu lékařů i zdravotníků přinesla na Moravu třetí žena Vratislava II. Jménem Svatava. Když v roce 1340 vzniká v Pustiměři ženský klášter svatého Benedikta, rotunda se stává klášterním kostelem. Koncem 14. století pak byl postaven kostel nový a rotunda byla kaplí patřící právě k tomuto chrámu. Kostel tehdy nesl zasvěcení svatému Jakubu. Klášter byl zrušen v roce 1588, starobylá rotunda zde stála až do josefínských reform. Tehdy byla zrušena, odsvěcena a postupně rozebrána na stavební materiál. Dnes se z ní dochovaly pouze zbytky obvodového zdiva u kaple svaté Anny. A právě ta je pozůstatkem kostela postaveného ve 14. století. Když v roce 1635 vyhořel, lehla popelem i tato kaple. Obě stavby pak nechal krátce před svou smrtí obnovit kardinál František z Dietrichsteina a od roku 1687 vzniká při kapli Bratrstvo svaté Anny a ta se tímto stává poutním místem, které je uctíváno dodnes. Současná podoba kaple pochází z roku 1820. Na přelomu 19. a 20. století dokonce kaple svaté Anny sloužila 6 let jako farní kostel. Její součástí je také Getsemanská zahrada, byť sochy už jsou dnes uložené v muzeu. Starý kostel významně chátral a tak byl v roku 1899 stržen a o rok později byl na tomto místě položen základní kámen kostela svatého Benedikta. Pracovalo na něm denně prý 31 zedníků, 15 učňů, 29 nádeníků, 18 nádenic a stavil se 2 roky. V roce 1902 byl vysvěcen a od té doby slouží farníkům. Bohužel za druhé světové války se stal cílem střelby. Její stopy jsou v klenbě kostela znatelné dodnes. Kostel areál v Pustiměři je pozoruhodnou ukázkou vývoje sakrální architektury a místem, kudy kráčela historie tohoto kraje více než 1000 let. Za návštěvu určitě stojí, a to dokonce i pokud nepatříte mezi poutníky s darem víry. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Pustiměře, ze zdejšího kostelního areálu, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: všechny posluchače.
1: Hola, buenos días, soy Marcela. Estoy aquí en visita en Český rozhlas.
2: Jsem na návštěvě Českého rozhlasu Olomouc a tímto zdravím všechny jeho věrné posluchače.
3: A je to tady vážně úžasný a chtěla bych dělat reportérku.
4: Zdravím všechny posluchače, tady je to hrozně fajn.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

tady Český rozhlas Olomouc, tak ještě se dáme Queeny, kteří tady budou až do 15. hodiny. To nám pak na řadu přijdou další aktuální zprávy. A vydáme se v nich třeba na Jesenicko, kde vzrostl počet kybernetických podvodů. Chcete vědět více? Počkejte si za chvíli.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Počet ubytovacích zařízení v Olomouckém kraji loni klesl o 12 na 521. Na Jesenicku vzrostl počet kybernetických podvodů. Uničovská muzejní noc nabídne komentované prohlídky, divadlo i výstup na radniční věž. Oblačno, místy přeháňky a bouřky, teploty až 26 stupňů Celsia, slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Počet hromadných ubytovacích zařízení v Olomouckém kraji loni meziročně klesl o 12. Penziony, hotely, kempy a další ubytovací zařízení v kraji nabízely 9918 pokojů a v nich 25917 lůžek. Hlavní podíl na krajské ubytovací kapacitě měly penziony, informoval Český statistický úřad. Policisté zaznamenali na Jesenicku nárůst kybernetických podvodů. Varují proto občany, aby neposílali peníze lidem, které neznají. Pokračuje mluvčí ředitelství policie Olomouckého kraje Tereza Neubauerová.
3: Občanům bych určitě doporučila, aby nikdy neposílali peníze lidem, které osobně neznají. Banka ani policie po vás nikdy nebude požadovat převod financí na takzvaný bezpečný účet. Nikomu nesdělujte hesla, PIN kódy ani autorizační údaje k vašemu internetovému bankovnictví a hlavně buďte obezřetní vůči slibům rychlého zisku.
1: Uničově začne už za hodinu festival Muzejní noc a zájemci si budou moci až do večera zdarma prohlédnout tamní muzea, galerie nebo vystoupat na radniční věž. Součástí programu budou komentované prohlídky, písařská dílna i hraní deskových her. U muzea u vodní branky bude taky k vidění středověké ležení a ukázka výroby zbroje. Pokračuje vedoucí městského informačního centra Kristýna Stránská.
4: V 6 hodin bude taky tady na tom samém místě divadelko Tomáše Velcla, pro malé i velké. A samozřejmostí jsou komentované prohlídky muzea.
1: 30 kostelů, kaplí a modliteben můžou zájemci navštívit během dnešní noci kostelů v Olomouci. Přístupné bude mimo jiné i nádvoří Filozofické fakulty s půdorysem zaniklého kostela svatého Petra a kaple Božího těla v Uměleckém centru Univerzity Palackého Olomouc.
5: Kostel svatého Petra na předhradí byl nejstarším olomouckým kostelem. Půdory ze zaniklé stavby je vyznačený v dlažbě nádvoří Filozofické fakulty. Historii a uměleckou hodnotu barokní kaple Božího těla v někdejším jezuitském konviktu pak přiblíží členové studentského spolku Studium Artium. Informace o prohlídkách jsou na webu Univerzity Palackého. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští hokejisté už jsou po vyřazení z mistrovství světa zpátky v Praze. Den po porážce 1-4 ve čtvrtfinále s Finskem přiletěla reprezentace z dějiště šampionátu ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík na lavičce národního týmu končí, přesouvá se do extraligového Kladna. Hodnocení turnaje rozdělil na dva pohledy.
6: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přeháňky a bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, slabý proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané osobní auto budete mít na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice. Stojí u nákla za 255. kilometrem. Odstavený vůz je také na D1 z Ostravy do Přerova před Lipníkem nad Bečvou na 300. kilometru. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pat 15 hodin 4,5 minuty. My vám v čase až do 16. představíme nejrůznější kulturní i sportovní akce, které můžete o víkendu užít tady u nás v Olomouckém kraji. Pokud byste se na ně chtěli podívat v souhrnu, pak navštivte naše webovky www.olomouc.rozhlas.cz. Takže to je aktuální webová adresa. No a samozřejmě tady máme ale nejen ty kulturní a sportovní typy, ale také třeba informace o jednom náramku, který pomáhá záchranářům zorganizovat pacienty při hromadných neštěstích. Jak takový náramek vlastně vypadá? Chytrý náramek. Tak my se o něm povíme za chvíli v reportáži mnohem víc.

0: Michal Prokop nám dospíval kolej Yesterday. Umíte si představit takový chytrý náramek, který by monitoroval životní funkce pacienta a pomáhal tak zdravotníkům při hromadných neštěstích? Právě s takovým nápadem vyhráli tři studenti střední školy technologickou olympiádu. Zatím sestavili jeden prototyp. Jeho vývoji se ale chtějí věnovat.
1: Mám tady textilní náramek, který je zhruba 2 cm široký. Na něm je přidělaná litiová baterie s nabíjením a stlačítkem. To napájí mikrokontroler ESP32, na kterém jsou senzory pro měření srdečního tepu a tělesné teploty.
2: Náramek mi ukazuje Marek Blažek ze 4. ročníku Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze. Tohle je teď první prototyp.
1: Tohle je zatím první a jediný prototyp.
2: Vidíme, že zatím to není finální verze, protože z náramku čouhá řada barevných drátků a nemá žádný kryt.
1: Takhle to samozřejmě vypadat nebude. Potom bychom chtěli dělat vlastní PCB na to a celý to vyrábět nějak profesionálně s casingem okolo toho, který by ideálně by byl vodotěsný.
2: Tak teď bychom si to mohli vyzkoušet, jak to funguje. Druhý z týmu Ondřej Konrád si nasazuje náramek na ruku.
3: Byli jsme schopni to nasadit během pár sekund a během chvilky vidíme hned můj srdeční tep. Po chvilce uvidíme i teplotu.
2: Takže zatím na notebooku teda vidíme, že to snímá teplotu, tepovou frekvenci, takže 75 tepová frekvence.
3: V té aplikaci potom bude vidět i seznam všech pacientů, jejich stav, ať už z různých ostatních senzorů, který bychom tam později chtěli dát.
2: Náramek studenti vymysleli pro zdravotníky, aby jim pomáhal při hromadných neštěstích.
3: Vždy zdravotníci rozřazují ty pacienty do několika skupin, mají několik desítek sekund na to, aby se rozhodli, do jaký skupiny patří a během těchto desítek sekund by mohli i aplikovat během pár sekund náramek, který by potom mohl měřit jejich životní funkce.
2: Díky průběžnému sledování by pak náramek upozornil na pacienty, jejich stav se zhoršuje.
3: Můžou začít po chvilce kolabovat, můžou mít vnitřní krvácení, opadne adrenalin a je potřeba, aby se upozornil zdravotník včas.
2: Měření zatím není úplně přesné. Studenti proto budou pracovat na vylepšení.
1: A potom případně kontaktovat nějaký zdravotníky, profesionální nějaký firmy, které by nám s tím mohli pomoct s vývojem.
2: Od nápadu k realizaci, i když zatím nedokonalé, to týmu ve složení Ondřej Konrád, Marek Blažek a Adam Pícha trvalo jeden den. Chytrý náramek jim zajistil první místo v technologické olympiádě a také přijetí na fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze bez přijímaček. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: No, taková tepovka, ta se rozhodně hodí závodníkům, jezdcům, cyklistům, kteří se účastní závodu míru do 23 let. Vy jste z našeho vysílání už mohli slyšet, že tento závod míru do 23 let se od včerejška až do neděle vrací do Olomouckého kraje. Dnes vede druhá etapa z Uničova do Rýmařova a zítra v sobotu čeká peloton Královská horská zkouška ze Zábřehu na Dlouhé Stráně. S téměř 3000 výškovými metry. Nedělní finále završí 3. a 4. etapu z Krnova do Štenberka, kde je na hlavním náměstí připraven také doprovodný program. Několik průjezdů cílem i slavnostní vyhlášení celkového vítěze. Tak tolik něco pro milovníky cyklistiky. Co se týče dalších akcí na víkend, tak na ty vás budeme zvát postupně. Už za chvíli se podíváme třeba na Pruskyjovsko a také Přerovsko. Tak poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc.

0: přímo z místa.
1: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9:00. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. My vás budeme zvát napříč Olomouckým krajem, protože ten poslední květnový víkend, který je před námi, je akcemi hodně nabitý a hodně bude také patřit dětem. Určitě víte, proč před námi je Mezinárodní den dětí. Tak pojďme se nejprve podívat na Proskějovsko. Dětský den na zámku v Čechách pod Kosířem nabízí zítra od 10. do 16. hodiny hrané prohlídky zámeckých interiérů s pohádkovou tematikou, také pátrací hru pro rodiny s dětmi i výrobu balzámu Narty. Zámecký park Vlaškově zve v sobotu od 14 hodin na dětský den s pohádkovou stezkou. Sbor dobrovolných hasičů Nová dědina také v sobotu připravil dětský den a také tradiční kácení máje a odpoledne také příjemné sousedské setkání a posezení s dobrovolným programem a zajištěným občerstvením. V Nové dědině to bude od

Svěcení máje v parku od 16. hodiny. No a na dvoří Konického zámku tak to chystá výstavu jiného charakteru nebo akci jiného charakteru. Bude to výstava bonzají od 9. do 17. hodiny. Je to Konice, Konický zámek zítra a také v neděli. A v Olšanech u Prostějova se v neděli od 14. hodiny uskuteční kácení májky u nové hasičské zbrojnice. Co se týče Přerovska, tak tam zveme třeba do Přerovského Ornisu na botanickou vycházku na rybníky u Předmostí. Sraz je v 8.30 před prodejnou Lidl v Lipnické ulici. Jeskyňářský den u zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou, tak ten se bude konat v sobotu od 9. do 16. hodiny a děti čekají opravdu nejrůznější zábavné a přitom napínavé, dobrodružné jeskyňářské aktivity. To jsou Teplice nad Bečvou. Dětský den spolu s kácením májky se odehraje v sobotu také ve Stříteži nad Ludinou, ve sportovním areálu na zahradách, a to od 11. hodiny. A sbor dobrovolných hasičů Olšovec zve od 13. hodiny v sobotu do areálu Rybníček také na kácení máje a dětský den. Kácení máje, dětský den a tlapková patrola, tak to vás v sobotu čeká také v Miloticích nad Bečvou od 14. hodiny a v sobotu od 14.30 můžete na dětský den a kácení máje vyrazit také ke kiosku v Teplicích nad Bečvou. V neděli proběhne v Přerovském parku Michalov také dětský den od 11. do 18. hodiny a Westernový rodinný den na Podhradí, tak ten se v neděli bude konat od 12. do 17. hodiny u bývalé svazácké chaty u Týna nad Bečvou. Připravují ho skauti z Olomouce a čeká vás krmení poníků, lukostřelba, rukodělná dílna, soupeření u totemu i opékání špekáčků. Tak to je Týn nad Bečvou, Westernový rodinný den na Podhradí a pořádají v neděli skauti. Přejeme krásné zážitky. Nesmíme zapomenout, že dny, které jsou před námi, včetně dneška, tedy pátku, patří také Noci kostelů. A právě o té si za malou chvíli povíme víc s naším reportérem. Zůstaňte i dál s Českým rozhlasem Olomouc.

0: navštívit lidé v Olomouckém kraji při tradiční celorepublikové akci Noc kostelů. Otevřená bude například běžně nepřístupná soukromá kaple olomouckých biskupů a arcibiskupů, ve které se modlila i císařovna Marie Terezie nebo císař František Josef I. Další podrobnosti nám k Noci kostelů teď poví náš kolega, redaktor Josef Čermák. Vítej, hezký den.
1: Dobrý den, Noc kostelů má původ v Rakousku, v Česku se koná od roku 2009. Po celé republice letos můžou lidé navštívit zhruba 1870 různých kaplí, kostelů, modliteben a dalších objektů. Jen v Olomouckém kraji jich své brány otevře více než 110, co je vlastně smyslem Noci kostelů, mi řekl mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.
2: Bezkratce jde prostě o to pozvat do kostela lidi, kteří třeba tu budovu tolik neznají nebo do ní tak často nechodí, a také ukázat ji v tom jaksi příznivém světle, ukázat ji jako místo, kam stojí za to vstoupit, kde se člověk může něco zajímavého dozvědět nebo něco podnětného prožít.
1: Jak už jsme zmínili, navštívit dnes bude možné třeba i bohatě zdobenou kapli na Olomouckém arcibiskupství. K modlitbám ji během uplynulých staletí využívali nejen olomoučtí biskupové a arcibiskupové, ale taky třeba rakouský císař Ferdinand I. Dobrotivý. V 50. letech minulého století do ní ke zpovědi mohl příležitostně chodit arcibiskup Josef Karel Matocha, kterého tehdy v paláci nezákonně internovali komunisté, říká Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra Olomouckého arcibiskupství.
3: Kaple je vlastně běžně nepřístupná veřejnosti a v letos se otevře mimořádně během Noci kostelu po 2 letech. Během tohoto večera bude kaple přístupná od 6 až do 11 hodin, a to volně k samostatné prohlídce.
0: Máš nějaké další tipy na zajímavé akce během Noci kostelů v Olomouckém kraji?
1: Ano, třeba na Olomoucku v Domašově nad Bystřicí se zájemci můžou vydat na dobrodružnou poznávací hru pro děti i dospělé. K vidění tam bude taky výstava fotografií. V Drahanovicích se lidé podívají nejen do kostela, ale i do nedaleké tvrze Černá věž. Z ptačí perspektivy si zájemci můžou prohlédnout Prostějov, a to z kostelní věže tamního chrámu Povýšení svatého kříže. Po náměstí tam pak návštěvníky sveze historický kočár. Další tipy má už zmíněný mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.
2: V Přerově se také otevře věž místního kostela, vedle toho je pro děti připravená pátrací hra a dospělí mohou využít netradiční půlhodinku Zeptej se svého faráře k rozhovorům na jakékoliv téma. A v šumperském kostele svatého Jana Křtitele bude po celý večer probíhat úniková hra pro děti i dospělé, program doplní výstava liturgických ornátů a také koncert židovských písní.
1: Ještě doplním, že tématem letošního ročníku Noci kostelů je odvaha, a právě toto téma se různými způsoby propsalo i do doprovodných programů v jednotlivých chrámech. Podrobnější informace jsou k dohledání na webu Noci kostelů.
0: Na Noc kostelů v Olomouckém kraji nás pozval kolega Josef Čermák. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my vás za chvíli budeme zvát dál napříč Olomouckým krajem za různými typy. Pokračovat konkrétně budeme na Olomoucku.
4: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Skupina Kolibříků v Úlece z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář a letos jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úlec.
1: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Slíbili jsme další sérii kulturních, ale i lehce sportovních typů z Olomouckého kraje. Tentokrát zamíříme na Olomoucko a krátce také na Jesenicko. Tak třeba náměšť na Hané, ta chystá o víkendu tradiční náměštské hody. Sobota nabízí sportovní den SK náměšť na fotbalovém stadionu a odpolední kácení máje na náměstí TG Masaryka a neděle potom hodový průvod se žehnáním sochy svatého Jana Nepomuckého, mši v kostele svaté Kunhuty i hodové odpoledne na náměstí. Kulturní dům ve Šternberku bude v pátek od 17. hodiny, tedy dnes dějištěm 20. benefičního koncertu Charity Šternberk. Je to poděkování příznivcům a hlavně dobrovolníkům z řad tří králových koledníků. Čeká vás vystoupení písničkáře Voxela. Tak to je Šternberk. Sbor dobrovolných hasičů Těšetice pořádá v sobotu v areálu u rybníka Den dětí a soutěž mladých hasičů. Vše startuje dopoledne v 9 hodin v Těšeticích a na fotbalovém hřišti v Lužicích u Šternberka se v sobotu bude konat 8. ročník sportovně zábavné akce Gustavova Lužice. Ve 14 hodin to startuje a na programu je taneční vystoupení, sportovní soutěže i silácký trojboj. V Lutíně chystají v sobotu v areálu rybníček od 14.30 kácení máje a dětský den. A ještě nádvoří Šternberského kláštera. V sobotu v 19 hodin tam uvedou šternberští ochotníci autorskou inscenaci Konec pohádek v Česku. Z Jesenicka také máme pár nabídek a možností. Městské kulturní středisko Javorník také se zapojuje dnes do Noci kostelů v kostele svatého Kříže. Od 18 hodin zazní koncert pěveckého chrámového sboru Javorník. V 18.30 pak poselství kongregace školských sester de Notre Dame z Hradce Králové a v 18.35 prohlídka kostela svatého Kříže v Javorníku. Sbor dobrovolných hasičů Bělá pod Pradědem zve na sobotu od 14 hodin na kácení máje a odpoledne pro rodiče s dětmi. Je to na fotbalovém hřišti v Domašově. Na hřišti v Ondřejovicích proběhne v sobotu od 15 hodin také kácení máje. Nebude chybět program pro děti. Kácení máje pak startuje v 16.30. Od 17 hodin pak bude hrát v Ondřejovicích kapela Staří psi. Středověký den u jeskyně na Špičáku láká v sobotu od 14 hodin na ukázky soubojů rytířů templu, výstavu rytířské výstroje a zbroje a střelbu z anglických luků, vrch nožem, sekerou a podobně. Tahle akce je také spojena s dětským dnem v historické vápence v Supíkovicích, takže nezapomeňte u jeskyně na Špičáku také v sobotu a to od 14. hodiny.
1: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Žijeme tu s vámi a také nahlížíme na to, co v učebnicích nebylo. Spolu s Martinem Písaříkem tentokrát se vydáme za pražským Jezulátkem. Už za chvíli.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi Haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Tady je Český rozhlas Olomouc. My jsme vám slíbili ještě také krátký pohled na Šumpersko. Tak tady je. Šumperský majáles ovládne Pavlínin dvůr dnes a zítra. Nabízí dva dny opravdu nabité hudbou a na pódiu se vystřídá řada interpretů současné československé scény. Tradiční turistická akce putování za loštickým tvarůžkem zve zítra do Loštic. Je to 48. ročník pěších i cyklotras Hanou. Start mezi 7. a 10. hodinou, pěšáci u skautské chaty v areálu Borového lesa, cyklisté u koupaliště. No a základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín zve na jarní výstavu květin a aranžování v galerii Zámeček ve Vikýřovicích v sobotu i v neděli od 13 do 17 hodin. Další tipy v souhrnu podívejte se na naše webovky olomouc.rozhlas.cz. Můžeme slíbit, že i po 17. hodině ve Dni v kraji vám nabídneme docela zajímavé pozvánky na víkend, tak si na to počkejte. Ale ještě předtím aktuální zprávy a pak Humoriáda s Alešem Cibulkou. Zora Ježková vám přeje krásné páteční odpoledne.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Policie hledá duševně nemocného muže z Prostějovska, nevrátil se na léčení. Na jubilejním benefičním koncertě šternberské charity dnes vystoupí písničkář Voxel. Olomoucké arcidiecézní muzeum nabízí propojení moderního a středověkého umění. Oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty až 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Policisté vyhlásili pátrání po 44-letém Pavlu Cvešperovi z Prostějovska, který trpí duševním a psychickým onemocněním. Muž se nevrátil po propuštění z hospitalizace ve fakultní nemocnici Olomouc do sociální rehabilitace Zahrada v Kroměříži. Naposledy byl viděn minulý týden ve čtvrtek, od té doby je nezvěstný. S žádostí o pomoc se policisté obracejí také na veřejnost, uvedl mluvčí Libor Hejtman. Pohřešovaný muž je podle policejní databáze vysoký zhruba 2 metry, má střední postavu, hnědé oči, krátké hnědé vlnité vlasy. Vypadá přitom mladší, odhadem na 33 až 37 let. Policii není známo, co má v současné době na sobě. Svědci, kteří by pohřešovaného muže spatřili nebo by věděli, kde se zdržuje, se můžou obrátit na známou bezplatnou linku 158 nebo mohou kontaktovat nejbližší policejní služebnu. Dvoudenní přehlídku s názvem Prostě festival dobrého jídla ode dneška hostí desítka restaurací v Prostějově. Návštěvníkům nabízí ochutnávkové menu za jednotnou cenu. Cílem festivalu je představit rozmanitost nejen místní kuchyně, pokračuje náměstkyně primátora Milada Sokolová z ODS.
2: Na dobroty se můžeme těšit opětovně v 10 zapojených podnicích, restauracích, kavárnách či vinárnách. V každé z nich najdeme brožurku s nabízenými pokrmy, ale i kulturními jednohubkami.
0: V kulturním domě ve Šternberku začne v 17 hodin 20. benefiční koncert pro místní charitu. Vedení organizace chce tradiční akcí poděkovat dobrovolníkům Stříkrálové sbírky a upozornit na význam dobrovolnictví. Vystoupí zpěvák Voxel, Vítěžek podpoří činnost charity. Pokračuje vedoucí jejího střediska Šternberg Dana Axmanová.
3: A my v letošním roce jsme otevřeli možnost pracovat s novou cílovou skupinou, a to lidé s duševním onemocněním, takže finance budou zase na rozvoj této služby.
0: Netradiční zážitek k Noci kostelů nabízí ode dneška Olomoucké arcidiecézní muzeum. Propojuje tvorbu tří autorů někdejší ostravské skupiny Vitři. Sochaře Jaroslava Koléška, malířů Aleše Hudečka a Kataríny Sani se středověkým uměním v kapli svatého Jana Křtitele a přilehlém gotickém ambitu.
4: Expozice je výpovědí tří autorů střední generace, kteří se bez potřeby okázalosti obracejí k otázkám života, víry i současného stavu světa. Podle informací na webu muzea začíná vernisáž dnes v 18 hodin. Výstavu můžou lidé navštívit do 4. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Maria Bousková do premiérového osmifinále Roland Garros neprošla s nasazenou osmičkou ruskou Andrejevovou, prohrála 4-6, 2-6.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačnou, místy přehánky a bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nákladní auto se srazilo s osobním vozem na D46 do Olomouce na 14. kilometru mezi exity Drysice, Brodek u Prostějova. Pokud tam míříte, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
6: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
5: Se podívej na tričko.
6: Jo, takhle, ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
5: Ne, ale tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
6: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
5: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
1: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím vás,
3: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme, samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás.
2: No, řekni toho boušku.
4: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No.
3: Dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme
2: jako jedna rodina. Vy jste
6: nechtěli, my jsme tam byli namačkaný jako vratejně, víte, co nás to stálo peněz.
2: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se, žijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastních
6: Platili,
2: za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naše děti?
6: No,
2: no, my právě máme taky takový děti, nechom jsme u babičky.
3: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
5: Jo, počkejte,
4: buďte uznalí.
6: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: No,
6: odpovězte mi.
2: Jo, ale tady s Bohuškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje jsou naše, no.
6: Obě jsou.
3: No,
6: ale děti, předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
7: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych jel.
4: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
7: Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku, já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
4: Ježišmarja, pojďte takhle, mluvit k věci.
6: ...okolo rybníku. To je taková krása vám, když se udějí ten opar na tím ráno.
3: Opar,
6: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali, teda.
7: Prosím tě, nebávni. Já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
7: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
4: Ale
7: tam je nádherně. Znáte Třeboňský rybník?
3: Ne, taky neznám, no, tam jezdíme.
7: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásné.
2: Podívejte se. Bezdrev, že?
7: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacenou
2: zemi. Já jsem
7: on každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jazak jako trouba. Ale helejte. Víte, já jsem taky teprve první na horách, no.
2: A vy
7: si myslíte... No, ale tady byste s náma chtěli měnit kvartír, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
2: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
6: To je pravda.
2: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
2: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
2: Ale Ludovo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
6: Nevím, děti teď už nevím,
2: Ale mám přece vím o kolik snad tyhle věci si
6: pamatuju. Ale to se nehádejte.
2: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
6: Ale prosím vás, vy svěme ty dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
2: 4 hodiny, já vím, že...
4: Oni prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
2: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme. Vy od nás chcete tam...
4: Ale no tak řeknu jasně.
2: Vy jste
4: ani
2: žádnou svatební cestu neměli!
4: Dokonce
2: to!
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jenom téhle ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
9: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešílel, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal. Neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
9: Jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře na Bali.
9: A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš, tak
0: cibulkovi
9: oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek. Na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
9: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo. A pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě no. A pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
9: Ano.
0: Že jo, no.
9: A byla tam Naďa, jaký pán
0: ty,
9: Bůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku, že?
9: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
9: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
0: Jo,
9: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Ale ještě Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení Homolkou, Mými a Tobolkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozí dílu v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900 náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
10: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tak přejeme pořadový Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mládí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď? V Humoriádě výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujeme, dobrý den.
2: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Zdravím vás oba, zdraví pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace. Děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře, tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude, Ačko nebo
8: Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka, přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďar, on je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu šli být za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona, pá, už tady je připravená, u jo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím oknama nic, až bez klepu takovým bokýmku, viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám s tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona, a to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeníčko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako no, jako Bčko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem sedal na koně, tak jsem říkal, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer, čo se nožer, čo se, teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej jeho Čech a pojedu domů. Sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil. Já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po... Tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malý český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali moň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, pak jsem řekl, babice, to je čo? Ona pála, no, to je takový pohunek, on tam pomáhá z bramborava. A já jsem řekl, he, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Užijete si s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Jsi hrál prince.
3: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky.
3: Připadal jsem si jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělali bušku?
3: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak jako... je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou.
3: Dělali, že jedou, no.
2: A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská, majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
2: jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem Jadoukou?
3: Tak jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě
2: a vyšvihneš
3: samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou inteligencí, tak. Ano.
2: A to jsi dělal teda na něčí ruce, jako ti
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako nevenčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni a to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla, takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompostice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač, jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, ačko, co bys dal proti, jako variantu.
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těchto dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Děkuji.
1: Ten následující.
5: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí na ten cukr.
3: Na ten cukr, víte, že jsem to neskoušel tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne.
5: Dobře.
1: Ne, v hlavě to musíš do úst.
3: Jo, to ano. To je... to,
5: ano, do úst.
1: Ano.
5: A nebo potom zapít pivem. Jo, dobrou chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs. Já jsem sem jel, malem jsem urazil kolo. Samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Teď si urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, no, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl beran.
7: A přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano, a nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit, jo? No jistě.
8: Jak by znělo takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?

0: samozřejmě a mnoho. Jo. No samozřejmě, to je, je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi, velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy ano. některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání a jsou chvíle, kdyby čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je víc prostořeklý.
1: Nějaký ten regionální
0: ano,
1: výraz.
0: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako? On říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říkal, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to ano. se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
1: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu je to takový neposeda, no.
0: No tak takhle tady vidíš,
1: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu
0: jo, vlastně to, ano, to je jasně, jako, myslím, jasně. že jazyková poradna.
1: A
0: jako...
1: jak z tebe často padají nadávky?
0: No, když se něco nedaří, tak jo. samozřejmě.
1: Jako co se ti nedaří? V kuchyni no, já na zahradě
0: no,
1: v práci?
0: V kuchyni na zahradě.
1: Já prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
0: Jo. To, ne, to já si zase jako...
1: To já ale si zase,
0: já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
1: to
0: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. je opravdu jako fascinující.
1: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor. Máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. milovníka a tvůrce Cibulková filmového historického kalendáře, ano. tak od Dechanovýho, že bychom tam dali.
0: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky je, a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
1: Takže třeba s paní Rosoukovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Hmm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp, vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže...

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme, my chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grillujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
2: Já,
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grillujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Jo, pro Oldřicha Nového.
1: Ano.
2: Hezký víkend.
3: Taky,
1: o grillování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Banka.
3: Dobrý
4: Já
3: den.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkujeme, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
1: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Tlusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jemněji, třeba španělský doň vepřodní.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba, je po neboštíku vepři syn.
8: Nebo je po neboštíku svinicera.
7: Jsem to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci třeba je zvyklý nažrat se do němoty.
8: No, není své hubě macechou.
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal.
7: Ano, ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasů, řekneme mu jak?
8: Plešoune, lisenko. No, ale mu řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím?
8: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme... No. Má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až... Mně se to protáhne až žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano,
8: to
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloize, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
8: To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
7: Ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
8: Jo.
7: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
8: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
7: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odšel jako proti standardu.
8: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
7: Ano.
8: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je passé. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr, má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
7: To To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
8: A na ty?
7: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
3: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
3: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam
3: radost.
1: Nějakého pípače, který by zasáhl?
3: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo, jo, pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
3: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no, na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
3: Že by někdo vyložený něco takového udělal, ví, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
3: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
1: všichni. Pak už je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. Ano, nejtěžší je, že v první řadě.
3: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
3: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
1: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
3: Já myslím, že
1: on piano, vždycky stál, pamatuješ si to?
3: No,
1: on se vždycky tak opřel jednou rukou, on se nepohyboval, on to ještě opřel se tak jednou rukou.
3: On měl tak jako v bok tu ruku,
1: opřel velmi... se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
3: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už byl jako to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři,
3: To je pravda.
1: Když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy. Mm-hmm. A vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Ryžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se ohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte si na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedmnáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Vodovody a kanalizace Jesenicka opravili záplavami poškozenou techniku a snížili ztráty vody. Voda v Plumlovské nádrži na Prostějovsku je podle hygieniku vhodná ke koupání. Kostel svatého kříže v Javorníku na Jesenicku se dnes večer otevře veřejnosti. Oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty až 26 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Společnost vodovody a kanalizace Jesenická v roce 2025 zaplatila miliony korun za opravu vodárenské soustavy poškozené předloňskými záplavami a snížila ztráty vody na 9,7%. To je obvyklá úroveň. V roce 2024 z poničeného potrubí uniklo 13,3% vyrobené pitné vody. Pod hranici 10% společnost dostala své ztráty vody popáté za 18 let jejich sledování, uvedl technický ředitel vodovodů a kanalizací Jesenická Robert Černý. Obec Čaková na Bruntálsku začala s rozvozem nových nádob na tříděný odpad. Radnice získala dotaci, která pokryla polovinu výdajů na jejich nákup. Obec je lidem rozváží bezplatně přímo k domům. Nové nádoby na tříděný odpad nahradí starý systém. V současnosti občané třídí do plastových pytlů.
4: Rozvoz nových 240-litrových kontejnerů radnice dokončí zhruba za 2 týdny. Do nádob bude nově možné kromě plastů a nápojových kartonů vyhazovat taky plechovky od pití a konzervy. Obec tak chce zjednodušit třídění. První svoz v novém systému bude na konci června. Z Čakové Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Bez obav ze zdravotních rizik se můžeme koupat ve vodní nádrži Plumlov na Prostějovsku. Vyplývá to z informací olomouckých krajských hygieniků, kteří kvalitu vody v přehradě sledují. Poslední odběry provedly na začátku týdne. Do mezinárodní akce Noc kostelů se zapojí i kostel svatého kříže v Javorníku na Jesenicku. Program nabídne kromě komentovaných prohlídek také hudební vystoupení. Akce začne v 18 hodin, pokračuje Michal Zajonc z městského úřadu.
5: Navštívníci se budou moct těšit od 18 hodin na koncert javornického pěveckého sboru, neboli i chrámového sboru, protože budou zpívat dohromady. O půl sedmé potom zazní také krátké poselství kongregace chudých školských sester do Notre Dame z Hradce Králové. O půl sedmé bude následovat prohlídka kostela, bude k dispozici pan průvodce, takže navštívníci se ho budou moci zeptat informace, které je budou zajímat. Sport.
2: Olomoucká tenistka Karolína Muchová dohrála na tenisovém Roland Garros ve třetím kole. Nasazená desítka finalistka z roku 2023 podlehla Jill Teichmannové 1-6-5-7. Kajakář Jakub Krejčí skončil třetí v úvodním závodě světového poháru ve vodním slalomu. Vicemistra světa v Tacenu porazili jen Ital Ferrazzi a Polák Pasiut.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky, můžou se objevit i bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vyšetřování příčiny a odstraňování následků srážky osobního auta s nákladním vozem pokračuje na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce. Nehoda se stala na 14. kilometru mezi exity Brodek u Prostějova, Branovice, Kelčice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Je 17 hodin a 4 minuty. Páteční den v kraji Českého rozhlasu Olomouc právě začíná. Dnes vás naučíme poklepem rozeznávat dobrý kámen a prasklý kámen. Vyzkoušíme to s odborníky na historické zítce v Příkazích. U řemesla zůstaneme a zeptáme se, proč je nejen v Olomouckém kraji nedostatek kuchařů, číšníků i řezníků. Jsme různí lidé, ale to neznamená, že nemůžeme být kamarádi. Nezdá se vám, že tahle věta by v podivné náladě dnešní doby měla zaznívat co nejvíc? Za svou si ji v nové hře vzali i herci Šumperského divadla. My vás pozveme na premiéru a na závěr navštívíme koťata, gepardí mláďata. Nerušený poslech přeje Zora Ješková.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Máme 29. května a poslední květnové vydání pořadu Den v kraji. Přehled hlavních událostí má Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Policisté vyhlásili pátrání po 44-letém Pavlu Cvešperovi z Prostějovska. Trpí duševním a psychickým onemocněním. Po propuštění z hospitalizace ve fakultní nemocnici Olomouc se nevrátil do sociální rehabilitace Zahrada v Kroměříži. Naposledy byl viděn minulý týden ve čtvrtek, od té doby je nezvěstný. S žádostí o pomoc se policie obrací na veřejnost, uvedl mluvčí Libor Hejtman. Policisté zaznamenali na Jesenicku nárůst kybernetických podvodů. Varují proto občany, aby neposílali peníze lidem, které neznají. Pokračuje mluvčí ředitelství policie Olomouckého kraje Tereza Neubauerová.
3: Občanům bych určitě doporučila, aby nikdy neposílali peníze lidem, které osobně neznají. Banka ani policie po vás nikdy nebude požadovat převod financí na takzvaný bezpečný účet.
2: Dvoudenní přehlídku s názvem Prostě festival dobrého jídla hostí ode dneška desítka restaurací v Prostějově. Návštěvníkům nabízí ochutnávkové menu za jednotnou cenu. Cílem festivalu je představit rozmanitost nejen místní kuchyně, uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová z ODS. 30 kostelů a kaplí i modliteben můžete navštívit během dnešní noci kostelů v Olomouci. Přístupné bude mimo jiné i nádvoří Filozofické fakulty s půdorysem zaniklého kostela svatého Petra a kaple Božího těla v uměleckém centru Univerzity Palackého Olomouc. V Uničově se koná festival Muzejní noc. Zájemci si můžou až do večera zdarma prohlédnout tamní muzea, galerii nebo vystoupat na radniční věž. Součástí programu jsou komentované prohlídky, písařská dílna i deskové hry. U muzea u vodní branky je středověké ležení a ukázka výroby zbroje. Netradiční zážitek k noci kostelů nabízí ode dneška Olomoucké arcidiecézní muzeum. Propojuje tvorbu tří autorů někdejší ostravské skupiny Vitři, sochaře Jaroslava Koléška a malířů Aleše Hudečka a Kataríny Sani se středověkým uměním v kapli svatého Jana Křtitele a v přilehlém gotickém ambitu. V kulturním domě ve Štenberku právě teď začíná 20. benefiční koncert pro místní charitu. Vedení organizace chce tradiční akcí poděkovat dobrovolníkům z Tříkrálové sbírky a upozornit na význam dobrovolnictví. Vystoupí zpěvák Voxel, Vítěžek podpoří činnost charity, řekla vedoucí jejího střediska Štenberk Dana Axmanová.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A na telefonu už meteorolog Tomáš Ostrožlík. Pěkné páteční odpoledne přeji, dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: Člověk by skoro řekl, že to počasí je v těchto dnech jak přes kopírák. Ráno se probudíme, docela sluníčko, pak nám to vyšplhá na nějakých příjemných 25 a do večera sluníčko. Je to tak v celém Olomouckém kraji nebo jenom tady u nás na tom Olomoucku?
2: Je to tak v celém Olomouckém kraji, dá se říct, že na velké části Evropy je to podobné, tlaková výše. Vzduch není zase tak teplý, jak by se zdálo, maxima dneska 23 až 25 stupňů, na horách kolem 19 a vítr val dneska mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jak se to počasí bude vyvíjet směrem k večeru a noci, co nás čeká?
2: Řekněme do půlnoci nic zvláštního, stále jasno, ale v druhé polovině noci bude oblačnosti přibývat, k ránu oblačno až zataženo, mohou se v jeseňkách objevit ráno první ojedinělé přehánky, noční teploty budou klesat na 13 až 10 stupňů, v horských údolích až k 7, vítr slabý proměnlivý. Zítra dopoledne zvětšená oblačnost, oblačno až zataženo, místy zejména v oblasti jeseníku možnost přehánky nebo slabého občasného deště, pak se bude oblačnost nakrátko protrhávat, aby později odpoledne a na večer opět narostla kupovitá oblačnost a s ní místní přehánky, případně i bouřka. Teploty zítra nejvyšší 23 až 26, takže o trošinku vyšší než dnes, na horách kolem 18 a vítr ráno večer slabý, během dne mírný severozápadní.
1: No počkejte, ale my jsme se o víkendu těšili na sluníčko.
2: No bohužel začíná nám trošku jiná etapa. Počasí, možná už je to ten blížící se medard, takže i ten příští týden bude spíš takový proměnlivý. Neděle třeba bude více slunečná, ale opět odpoledne s možností nějaké ojedinělé přehánky. V pondělí pak více srážek, teploty kolem 21 stupňů. No a v úterý zase bude den, kdy těch srážek může být méně, ale nějakou přehánku, případně bouřku musíme s ní počítat.
1: Nebudeme si stěžovat, deště je také potřeba. A změna je život, jak se říká. Zdravíme Český hydrometeorologický ústav Ostrava, zdravíme Tomáše Ostrožlíka, děkujeme za předpověď a přeji klidnou službu, těšíme se příště. Naschledanou.
2: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: A už za chvíli se vydáme do Hanáckého skanzenu v Příkazích. Dělníci tam opravují střížku historické zítky a tak i my vezmeme kladívko a zkusíme poznat, které kameny jsou dobré a které jsou prasklé. Jde to poklepem a poslechem. Tak pojďte to zkusit s námi a poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Boosty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat o tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: A teď už míříme do příkaz a bereme si do rukou kladívka. Obnovu stříšky historické zítky totiž dokončují v těchto dnech dělníci v Hanáckém muzeu v přírodě v příkazích na Olomoucku. Památkově chráněná stavba z nepálených cihel odděluje areál muzea od sousedního pozemku. Na stříšku pokrývači použili několik tisíc břidlicových deskyček.
2: Takhle kovově zní dobrý kámen. Pokud je tam nějaká prasklina, tak to zní takhle chřaplavě. Tak já podle toho poznám, jestli ten kámen můžu použít nebo ne.
3: Břidlicové destičky mi s kladivem v ruce ukazuje pokrývač Matěj Dudek. Na stříšku pro zhruba 90-metrovou zítku jich bylo potřeba asi 4 tisíce.
2: Některé ty kameny musím přisekat, když třeba dokrývám do nějaké překážky nebo něco obkrývám, co se děje úplně stejně. Tento kladivo má tady skosenou hranu a já tímhletím způsobem formátu prostě kameny, můžu z toho dělat jako tvar, který potřebuji.
3: Pracujete s tmavým kamenem, je na konec května docela horko, jak to snášíte, ty teploty?
2: Tak my jsme na to zvyklí, ale proto mám dlouhý rukáv taky a rukavici, protože jak je to rozpálený ten materiál, to si můžete šáhnout, tak se o to člověk jako dokáže i spálit. Jo.
3: Můžu potvrdit, no, teďka jsem si šáhl rukou na jednu tu tašku a je to opravdu horké.
2: Navíc to sálavé teplo, když se to nahře ten kámen a vy jste nad tím zohnutý nebo nad tím, nebo že klečíte, tak prostě to hřeje i ze spoda a je to v těchto podmínkách dost náročný. Jo.
3: Zítka je památkově chráněná, pochází pravděpodobně z druhé půlky 19. století a je z nepálených cihel, takzvaných vepřovic. Ukazuje mi vedoucí muzea Ludmila Packová.
4: Jsou vyrobené z hlíny a můžete si tady i všimnout v detailu takových bílých čárek, bílých fleků. A to je srst, respektive chlupy z vepřů, podle toho se tomu pak říkalo ty vepřovice.
3: Na obnovu stříšky dohlíží památkáři, řemeslníci se tak drží tradičních postupů i materiálů, dodává pokrývač Matěj Dudek.
2: Vlastně jde vidět ta zítka, jak je prostě krásně křivá. Nesnažili jsme se to nějak rovnat, prostě skopírovali jsme to tak, jak to bylo. Je to takové jako elegantní křivka.
3: Práce trvaly zhruba měsíc a vyšly na asi 400 tisíc korun. Z příkaz Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Začali jsme klepáním a budeme jim pokračovat. Za chvíli totiž budeme v reportáži naklepávat maso na řízky. I to se učí studenti gastronomie. V oboru ale většinou zůstat nechtějí a kuchařů je nedostatek. Zeptáme se proč.

0: v kraji.
1: Střední školy a učiliště řeší druhé kolo přijímacího řízení. Uchazeči se do něj mohli zapsat do začátku týdne. Volná místa zůstala po prvním kole na mnoha učebních i maturitních oborech. Patří mezi ně také kuchaři a číšníci. Do gastronomie se totiž podle ředitelů škol uchazeči příliš nehrnou. Potvrzují to i restauratéři, kteří mají kuchařů stále nedostatek.
2: Já jsem v kuchyni v suterénu střední odborné školy v Prostějově. Katka, studentka druhého ročníku maturitního oboru gastronomie, drží v rukou paličku na maso. Za 2 roky by mohla být kuchařkou.
3: Asi úplně ne. Já chci jenom tu maturitu a potom uvidím, co bude dál.
2: Vaření Katku nezaujalo.
3: Pro některý to může být třeba vysněný obor, ale pro mě to úplně vysněný obor nebyl. A nevím, no úplně mě to jako nechytlo mě to. No.
2: A není sama. Podle Aleny Malíkové, učitelky odborného výcviku, v oboru zůstává přibližně 20% žáků.
4: Oni nechcou prostě dělat jednosměrný provoz 12 hodin potom denně po vyučení, takže prostě si hledají potom jinou práci. No.
2: Vedení školy teď řeší druhé kolo přijímaček. Přihlášky mohli uchazeči podávat do pondělí. Pokračuje ředitelka Mária Zámostná.
5: Jedná se hlavně o obory gastronomie, to znamená kuchař, číšník, no a pak bojujeme s řezníkem.
2: Podobně jsou na tom podle ředitele Martina Kováře i v Přerovské střední škole gastronomie a služeb.
6: Máme naplánováno otevřít 1,5 třídy a těch zájemců nebylo tolik, vyhlašovali jsme 10 volných míst. Je to opakovaně, je to pravda, my u nás ve škole máme obory, kde je velký převis poptávky, typicky třeba kosmetické služby, vizážista, 4-5násobný zájem oproti tomu, kolik bereme, stejně tak v oboru kadeřník, ale v těch gastrooborech to tak úplně není.
2: Uplatnění by přitom našli.
6: Zatímco poptávka ze strany zaměstnavatelů je velká, oni by chtěli všichni skvělé kuchaře a do obsluhy, o tom ani nemluvím, tak ze strany rodičů a žáků by ten zájem mohl být větší.
2: To potvrzuje i Václav Stárek, šéf Asociace hotelů a restaurací.
7: Problém s nedostatkem zaměstnanců přetrvává už velmi dlouho, ale řekl bych, že poslední léta je skutečně kritický. Kuchaři a číšníci, to je téma, které řeší prakticky každý provozovatel restaurace.
2: Je to podle něj dáno i generačními rozdíly. Mladší generace totiž více řeší vyvážený životní styl a do služeb, které často znamenají třeba práci o víkendech, se tak nehrnou. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Šumperské divadlo připravilo na tuto sobotu další premiéru Kočka v oregánu. Název zvláštní, ale hra je velmi současná. Za chvíli vás uvedeme do děje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Jsme různí lidé, ale to neznamená, že nemůžeme být kamarádi. Nemáte pocit, že tahle věta by v dnešní době, v té podivné náladě, kdy máme pocit častokrát, že ten, kdo nemá stejný názor jako my, je proti nám, že by měla zaznívat co nejvíc? Tak prozradím, že za svou si ji v nové hře vzali také herci Šumperského divadla. My vás teď s režisérem Pavlem Gejdušem pozveme na premiéru.
2: Ta zápletka je taková, že se takový intelektuální, lehce tak jako liberálně, levicově orientovaný pár přistěhuje z Londýna na maloměsto, protože jak si představují ty ideály, chtějí potkat ty skutečné lidi a pozvou k sobě na návštěvu, aby se seznámili své sousedy, což jsou starousedlíci, kteří vyznávají jiné životní hodnoty. A vlastně taková možná zdánlivě banální zápletka je vrstvená od toho autora velmi chytře a rafinovaně, takže se stále nabaluje množství třecích ploch, kdy se vlastně nějak světonázorově, povahově dostávají do různých hádek, sporů a komedie se postupně mění v komedii trpkou a pak až tragikomickou.
3: Velmi mi to připomíná někdy diskuze na Facebooku. Jako, přiznám se, že netuším, kdy to bylo napsáno, jestli to bylo v době facebookové nebo předfacebookové, ale myslím si, že spousta z těch dialogů, které tam probíhají, jsou vlastně jakoby dnes a denně k vidění v tomhle. Cítíte to také tak?
2: V podstatě v něčem jo, ale já zrovna jako z těch facebookových diskuzí jsem dost smutný, protože tam mi přijde, že spousta lidí tam vlastně plive své frustrace nebo jsou hodně takové plné nenávisti a zloby. Tady, co je jako fajn, že i když vlastně ty postavy se rozchází v tom, jak vidí svět, jaké mají ty hodnoty, tak se pořád dokážou bavit kultivovaněji, protože jsou v něčem tak jako dobrosrdeční, takže není to takové nenávistné. No.
3: Není to tak ostré.
2: Jako ostré v některých věcech to potom je, co si jako naživo vlastně všechno udělají v těch životech, jak si vlastně ty životy přetočí úplně na ruby navzájem, ale vlastně, jak říká jedna z těch postav Alan, evidentně jsme různí lidé, ale to přece neznamená, abychom nemohli být kamarádi. Takže snaží se k sobě hledat cestu, ale bohužel to nejde.
3: Je to konverzačka, vy jste to vlastně inscenovali na malou scénu. Nakolik je to složité pro ty herce, protože ono je tam spousta textu.
2: Množství textu je určitě největší taková překážka, kterou je nutné zdolat. Obdivuju herce, že si ji vlastně dokázali v dost krátkém časovém intervalu nasázet do hlavy extrémní množství textu. A v momentě, kdy je tahle ta překážka překonána, tak už vlastně vzniká svoboda, kde si s tím krásně napsaným, krásně vystaveným textem můžou hrát. A vlastně ta komorní scéna toho hrádku, kde první řada je ani ne metr od pódia, tak vlastně se dá pracovat s velice intimním až filmovým herectvím a to si myslím, že pro herce může být zajímavý žánr.
3: Nakolik je to složité pro režiséra, protože je to vlastně povídání, my to z rozhlasu známe.
2: Co se týče režie, tak úplně nějaké velké režijní tahy se tam dělat nedají, já tomu říkám neviditelná režie, kdy člověk musí hlídat dobré interpretace těch replik, správné vedení nějakých oblouků těch postav a těch situací a v takové jako piplavé hodinářské práce je tam spousta, ale jak říkám, je skrytá pod povrchem.
3: Bavili jste se přitom?
2: Náramně.
3: Premiéra bude vlastně tuto sobotu v 19 hodin v malém sále, čili bude trošku omezený počet diváků. Myslíte si, že je někdy šance, že se to třeba podívá i na ta velká prkna, protože je to věc, která je ale docela zajímavá a hlavně já fakt mám pocit, že je aktuální.
2: Taky mám pocit, že je aktuální i zajímavá, tak doufám, že se inscenace uchytí u místního obecenstva. A co se týče přenosu na větší jeviště bych byl skeptický. Ta hra má ten potenciál pro větší sál, ale myslím si, že by to byla škoda, že je podle mě lepší to zažít takhle v tom malým prostoru, že tam vlastně najednou divák může mít pocit, že s těmi postavami sedí na té návštěvě v tom obyváku jednoho stolu a vlastně ten zážitek může být mnohem intenzivnější. Takže já bych byl radši, pokud by ten zájem spíše způsobil to, že lidé budou chodit do toho malého sálu, ale způsobí to větší množství repríz.
3: Ze Šumperka Mirek Obza, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Doufám, že potěší zvířátka nakonec. Budou to gepardí koťátka a vydáme se za nimi do olomoucké zoo. Za chvíli, teď ještě No Name.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

0: Paul Simon a Art Garfunkel dospívali 4 minuty po 3/4 na 6 v odpoledni ve vysílání Dne v kraji Českého rozhlasu Olomouc a my teď míříme za zvířátky. Možná jste zaznamenali i z vysílání Českého rozhlasu Olomouc informaci o tom, že zoo Olomouc na Svatém Kopečku se zhruba po 12-leté pauze dočkala 6 mláďat geparda štíhlého. Koťata jsou zatím zcela závislá na své matce gepardici, která je kojí a bedlivě hlídá. Už ale ochutnávají také maso. No a pozor, od tohoto týdne je možné tyhle roztomilá koťata vidět v dopoledních hodinách také ve výběhu.
1: Blížíme se k mláďatům geparda štíhlého a můžete vidět tady ve výběhu za samicí naproti pavilonu Šalám.
2: S Jitkou Vokurkovou zooložkou jsme se přiblížili. Vy jste dali před plot ještě jeden takový nízký plůtek, abychom opravdu byli vzdálení.
1: No, je to z bezpečnostních důvodů, protože návštěvníci sem můžou chodit i s pejsky a zároveň i děti rádi prostrkují prstíky, kde nemají. A mohlo by se stát, že by matka bránila svoje mláďata a mohlo by dojít ke zranění.
2: Matka je poměrně blízko plotu, hlídá, neustále se rozhlíží, zatímco šestice klubek, ta si prostě hraje.
1: Ti samozřejmě jsou zcela bezstarostní a všechno je na mamince, aby to pohlídala a dohlídla na ně. Oni nemají žádnou jinou starost, než aby měli dostatek žrádla a aby se mohli vyřádit.
2: Pamatuju jako návštěvnice zoo Olomouc, že jste měli 5 gepardů. Teď jich máte 6, to asi není úplně běžné.
1: Máme jich 6, uvádí se, že je to v podstatě takový jako maximální počet, který může ta samice zvládnout, odchovat. Je důležité, aby měla dostatek potravy a zároveň měla dostatek mléka, aby to zvládla. O což se postaráme my, protože tady lovit opravdu nemusí.
2: Co se týče srsti, tak my vidíme ty tečky, samozřejmě poznáme, že jsou to malí gepardi, ale oni mají zátylek a záda takový zježený.
1: Oni mají takovou jako kdyby hřívu na těch zádech a to mají jenom opravdu ty malí mláďata. To se postupně změní a budou zbarveni jako jejich máma.
2: Co rozhodlo, že už jste jim umožnili být venku?
1: Jednak jejich velikost, jednak jejich potřeby, protože je potřeba, aby se pohybovali, aby byli na čerstvém vzduchu, aby dobře prospívali. My jsme je tady na ten pobyt venku museli zvykat. To není to, že bychom je ze dne na den pustili a ještě ze dne na den sem pustili návštěvníky. Ten proces trval asi 14 dní, kdy prostě sem chodili jenom na krátkou chvíli, potom na delší chvíli a ani teď tu nejsou ještě celý den, protože potřebují svůj klid a potřebují dostatek spánku.
2: A vy jste pro ně vybrali takový menší výběh, stíněné prostranství plné stromů.
1: Je to z bezpečnostních důvodů, jednak aby matka to neměla tak těžké je uhlídat v tom menším prostoru, jednak protože ta mláďata jsou ještě relativně malá a musí ten výběh být dobře zabezpečený a zabezpečit menší výběh je jednodušší, než zabezpečit velký výběh. Ale jakmile vyrostou, tak určitě se budou prohánět v tom velkém, krásném, travnatém výběhu, stejně jako předešlá koťata, která jsme tu odchovávali.
2: Prochází okolo nás matka, vidíme ji v celé kráse, ty poznávací body, štíhlé tělo, tečky a černé čáry od koutku očí k tlamě. Něco se jí nepozdávalo, kočárek přijíždí.
1: No, nebude to kočárek, ona jediné, na co tady negativně reaguje, je pokud jaguáři výjdou do výběhu, tak to bere jako potenciální nebezpečí a většinou koťatům oznámí, že je potřeba se schovat.
2: Narodila se mláďata na začátku dubna.
1: Víme, že se jedná o 5 kluků a 1 holčičku.
2: A co s nimi bude? Možná brzo pokládám tu otázku, ale asi to musíte plánovat.
1: Do budoucna určitě odejdou většina z nich do jiných zoologických zahrad. My si tu plánujeme ponechat tu holčičku jedinou pro další chov. Ale o tom, kam odejdou a v jakém složení, o tom rozhoduje koordinátor Evropského chovného programu, který je strašně rád, že se ta mláďata u nás narodila, že se je daří odchovat, protože se jedná o první mláďata narozená v letošním roce v celé Evropské asociaci.
2: A jak dlouho si je můžete nechat?
1: Samičky zpravidla zůstávají s matkou 1,5 roku a samečci zhruba 14 měsíců.
2: Tolik času máte na to, abyste celou tu šestici gepardů i s jejich matkou viděli pohromadě v zoo na Svatém Kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Dnes jsme ve finále, ale pozvánka na zítřek také platí. Zítra se s našimi reportéry můžete postavit na start královské etapy závodu míru jezdců do 23 let. Napovíme, start je v Zábřehu, cíl vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně. Buďte s námi u toho. A půjdeme také na den otevřených dveří technologického klubu v Prostějově. Pořádá nejrůznější kroužky, exkurze, přednášky, letní tábory pro děti i pro dospělé. No a vy si tento klub s námi zítra můžete projít. A nejen to. Poslouchejte i zítra Český rozhlas Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.
0: Takový byl tentokrát Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. My se blížíme k 18. hodině a čekají nás nové aktuální zprávy. A po 18. už písničky na přání. A Zora Ježková vám přeje krásný poslech, pohodový večer a hlavně krásný poslední květnový víkend.
4: Já vím, jak láska svádí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomouc loni hospodařila se schodkem ve výši bezmála 226 milionů korun. Fakultní nemocnice Olomouc investovala 45 milionů do modernizace rehabilitačního oddělení. Noc kostelů na Univerzitě Palackého ukáže zaniklý chrám i barokní kapli. Oblačno, místy přehánky, bouřky, teploty až 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomouc loni hospodařila se schodkem 225 milionů 800 tisíc korun. Skutečné příjmy města byly v roce 2025 ve srovnání s plánovaným rozpočtem vyšší o 103 miliony korun. Naopak výdaje zaostávaly o 253 milionů korun. Píše se v závěrečném účtu města, který 8. června projedná zastupitelstvo Olomouce. Řidiči v Moravské Třebové musí v těchto dnech počítat s komplikacemi. Při průjezdu vytíženou Dukelskou ulicí začaly tam opravy povrchu vozovky. Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap, v některých dnech bude ulice zcela neprůjezdná.
4: Koncem tohoto týdne je ulice uzavřená, začaly tam práce na frézování vozovky. Druhá etapa prací začne ve středu. Silničáři budou pokládat nový asfaltový povrch. Pro řidiče bude ulice až do konce příštího týdne zcela uzavřená. Rezidenti si musí svá auta přeparkovat, k nemovitostem se s nimi nedostanou. Opravy by měly skončit v závěru příštího týdne. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Fakultní nemocnice Olomouc zaplatila bezmála 45 milionů korun za přístrojové vybavení pro rehabilitační oddělení. Moderní přístroje pomůžou hlavně pacientům po mozkové mrtvici nebo vážných úrazech. Většinu nákladů pokryly dotace z Národního plánu obnovy a fondů Evropské unie, které v součtu činily 36 milionů 800 tisíc korun, uvedl primář oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc Petr Kolář. Tři desítky kostelů, kaplí a modliteben můžou zájemci navštívit během dnešní noci kostelů v Olomouci. Přístupné bude mimo jiné i nádvoří Filozofické fakulty s půdorysem zaniklého kostela svatého Petra a kaple Božího těla v Uměleckém centru Univerzity Palackého Olomouc.
5: Kostel svatého Petra na předhradí byl nejstarším olomouckým kostelem. Půdorys zaniklé stavby je vyznačený v dlažbě nádvoří Filozofické fakulty. Historii a uměleckou hodnotu barokní kaple Božího těla v někdejším jezuitském konviktu pak přiblíží členové studentského spolku Studium Artium. Informace o prohlídkách jsou na webu Univerzity Palackého. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková si osmifinále Roland Garros nezahrají. Obě vypadly ve třetím kole. Bousková podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6. Světová desítka Muchová prohrála i vinou zdravotních problémů se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Porouchané auto budete mít na dálnici D1 do Ostravy, stojí za Bělotínem na třístém 16. kilometru. Odstavené nákladní auto je také na D35 z Mohelnice do Olomouce před exitem Litovel před 248. kilometrem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. D1.
6: Bylo 18, ještě poměrně teplý májový a jeden z posledních májových dní. Příjemný podvečer, tak či tak přejeme za každého počasí, za všech teplot a samozřejmě také dneska od 18. bezmála do hodiny 19. nabízíme jednak linku 221 555 444 a také SMS schránku 723 70 33 51. Je tedy 29. májového podvečera, máme skoro 5 minut po 18. a hrajeme pro radost, třeba i pro vás a taky pro Maxíky, těch samozřejmě pochopitelně hodně přibývá každým rokem, Max, Maximilian, ale také třeba Marim nebo Vraclav mohou slavit

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Krásně, doufám, že i u vás, tak jako u nás, v těchto, i když docela horkých dnech s malými poklesy teplot, ten větřík povívá a docela příjemně osvěžuje. Osvěžíme moc rádi také třeba vaší oblíbenou skladbou, anebo hlavně přáníčky pozdraveními na lince 221-555-444 a s přidanými pozdravy též písemnými 723 70 33 51. Paní Jarmila, teď je s námi. Dobrý podvečer.
2: Dobrý večer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych pozdravit všechny posluchače a hlavně bych chtěla nechat zahrát své kamarádce Naděla Štufkové do Mohelnice k jejím narozeninám zítřejším a své švagrové Anešce Šmidové do Bohdalova, která slaví narozeniny v úterý. Přeji všem hodně zdraví a štěstí v rodinné pohodě. Děkuji a nashledanou.
1: Totéž i vám a moc děkujeme, moc pozdravujeme i děvčata, i uvedené posluchače, posluchačky. To byla paní Jarmila Lechovice, dál taky Jiřík, který moc pozdravuje svoji milunku a přeji všechno nejlepší a těší se na krásné rodinné setkání a blahopřání oslavenkyni. Tak ji pěkně zahrajte. Tak ji pěkně zahrajeme, Jiříku. Písnička ať určitě potěší všechny z příjemné a dobře naladěné rodinky posluchačů také teď po 18. hodině. Ať si nechají pěkně zahrát v Českém rozhlasu Olomouc, tak jako třeba Miloš k práci na dvoře. Pracuje se fajn, už půjdu domů, hlásí a poslechnu si váš krásný pořad. Děkujeme moc pěkně, ať vám to jde a hlavně bez úrazu v pohodičce a snad i v přívětivém, možná i vánku, přívětivějším počasí a teď i s písničkou, s pořádnou moda směskou, i když od slovenských Skaličanou.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Moravanka i Boršičanka, a dokonce i Skaličanka je chasa veselá. To byla moravská směs z mes, chcete-li ze Skalice, ovšem po moravsku. A po našem v 18 hodin a skoro 15 minut pokračujeme s veselkou z vesela a taky s paní Maruškou. Dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes chci poslat písničku ke krásným narozeninám Zdeničce Šínové do Hrochova. Milá Zdeničko, já vám přeji hodně štěstí, zdraví, osobní a rodinnou pohodu. A ještě chci poděkovat všem milým rozhlasovým přátelům za krásné písničky a přání k mým narozeninám. Pane Božku, vám moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: Tak a pro všechny rozhlasové příznivce, posluchače, kteří jsou napříjmu, říkají si, vyzvánělo nám to, vyzvánělo. Včera se všichni dívali na hokej, takže bylo spousta míst, ale dneska od začátku zájemců, no řada. Jen je problém s tím naším, s tou naší ústřednou, že to všem vyzvání. Tak postupně se snad k vám ke všem dostaneme, zkoušejte hodně trpělivosti. No a pak to také vypadalo, že při opakovaných otevřených aktualizacích naši SMS, pošty, nic, a teď to začíná pršet, tak snad je to směřováno teď na 18. až 19. hodinu a taky postupně určitě dojdou. Písnička teď určitě z SMS pozdravu zazní pro Rudolfa Vranešice z Konice. Panu Rudolfu Vranešicovi z Konice k jeho dnešním narozeninám krásná, upřímná, srdečná přání všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví od bratra s rodinou. Pěkná pozdravení od nás do Konice. No a pak rádi hrajeme také z čísla 723 70 33 51 babičce Jarunce. Taky u nás se bude oslavovat a hodovat i opíkat a grilovat. Snad bude moc pěkné počasí a snesitelně. Já myslím, že jo, že bude tak příjemné jaro. No hodně teplé jaro zase, ale fajn, možná i sprška, možná i mráček, ať je kam se schovat. No a hlavně, ať se vám to vydaří i stran krásných setkání. A teď ještě líbezné dvě růžičky s veselkou.

0: veselce Kubešových, teď veselá trojka a taky pozdravy přáníčka od nás Marušce a od Marušky pro koho dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, přeji českým lesu Olomouc a všem posluchačům a touto cestou bych chtěla poslat písničku k včerejším narozeninám panu Jaroslavovi Zapletalovi do. Jej.
0: Kdo to
1: teď ví? Jsem to zapomněla, to nevadí.
0: A on bude vidět.
1: Za Šumpertem. No.
0: Jarda bude
1: do
0: vidět.
1: Do Rapotina.
0: Tak.
1: No už, no to je Němece hlási. A paní Zdenice Šinové do Horochova. A všem, s kterýma si hrajeme, posílám písničku a i paní Marušce Faltinkovej do Hrabišina. A všem posílám písničku a krásný večer. Přeji vám krásný večer, dobrou noc.
0: My děkujeme a zdravíme pana Jardu. Ono to dorazí. A písnička udělá určitě radost, tentokrát ještě v práci, a to v autobuse za volantem Romčovi od jeho dvou děvčat a taky teta přijímává a hlásí z návštěvy. Rádi zahrajeme taky od Aničky ze Štětovic, od nás určitě Aničce pořádně, ale ona je hodná a přeje všechno dobré Mirovi Ondrisovi a paní Rohovské za krásný zájezd, šťastný návrat domů. Děkuji. Anička ze Štětovic Jendovi, hezký podvečer. A ještě krásně zahrajeme všem lidičkám, všem hodným posluchačům na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A k večerní pohodičce od paní posluchačky, má číslo 704 a tak dále, podpis pravda není, ale ono to taky moc pěkně.

0: Skupina kolibříků v Úlet se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář, ale to jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úlet.
1: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10:00 v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A dál z vesela a s krásnými přáními, posláními, teď od paní Zdeničky Hrochov. Dobrý podvečer i vám.
4: Dobrý podvečer, pane Božku, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by nechat zahrát. Hned má krásné narozeniny Ruda Vranici z Konice. Milý pane Rudo, k narozeninám vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti.

SMS, SMS přání, a to jedno je ke krásnému jubileu a k úspěšným, krásným, plánovaným oslavám taky pro tetu Jarušku a pro babičku Marunku. Spojíme to a jsme rádi, že babička je zdravá a že hodně zdravíčka můžeme popřát při setkání rodinky na zahradní slavnosti na oslavách. Moc se těšíme a Jarču i Marunku pěkně zdravíme. A pěkná pozdravení od Evičky z Brněnska pro pana Antonína z Beděhoště. Bojujte vždycky naděje, přeju vám hodně krásný pohodový májový víkend prožitý s námi, s naší rodinkou přes Český rozhlas Olomouc. Eva z Modřic u Brna a krásná pěkná pozdravení, posílení pro pana Antonína. Pozdravení ještě moc rádi vysíláme a posíláme taky další tetě Libunce, které moc pozdravení posíláme do Prostějova a děkujeme za krásné překvapení a s rodinkou se taky těšíme na brzké setkání a sjezd celé rodiny ze široké.

0: krásně, klasika do kroku, do skoku. A v 18.33 zase zvolníme k cymbálu, si všichni sedneme a budeme poslouchat pana Jiřího, který posílá jednohodonínskou klasiku s Ježkou Černým. Dobrý podvečer i vám.
1: Já vás srdečně zdravím, pane Volný, dobrý podvečer vám přeji, krásný podvečer přeji všem posluchačům, kteří nás poslouchají. Dobrý podvečer, přátelé. Tento hudební pozdrav.

0: zase po 14 dnech mé neúčasti posílám všem mojim milým přátelům, s kterými si hráváme. A doufám, že potěším touhle písničkou i ty přátelé hudební, které asi třeba nehráváme, ale to vůbec neznamená, že bychom se neměli navzájem všetci jeden rádi. Takže tento hudební pozdrav pošlu manželům Janě a Jiřímu Droštění, Maruškám do Kroměříže a Prostějova, Deničce do Prostějova, Milace do Přáslavic, Lidušce do Olomouce, Miruškám do Bílovic a Olomouce a panu Vláďovi do Tovačova a všem přátelé vám přeji krásné prožití pátečního večera a pěkně strávený víkend ve zdraví, ve štěstí a v lásce a ze sludičkem v srdci a v zádech. Děkuji vám všem, mějte se pěkně, dávejte na sebe pozor, ať se vám ji nestane, buďte šťastní, buďte veselí, hlavně zůstaňte zdraví. Děkuji vám pěkně, pěkný večer a krásně prožitý víkend. Děkuji vám a slyšenou.
1: Díky, nápodobně. Písnička je taky pro pana Jiřího podle výběru a určitě i pro oslavence, oslavence, oslavence. Už jsme u vás také s SMS gratulacemi. Ta gratulace velikánská k narozeninám míří do Tučína od nás z Českého rozhlasu Olomouc, ale hlavně od paní Lidušky. Do Tučína syn Karel Kolář oslavuje 63. narozeniny. Pan Jan Zdráhal se dožívá krásných 93 roků oběma, tedy všechno nej od paní Lidušky a určitě i od všech a od nás rozhlasové rodinky. No a pak ještě od Kačky pro Vašíka, pro jejího Vašíka. Pěkné zahrání v pořadu Hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc. Moc děkuju, zdravím do rádia a hodně lásky. Kačka tedy hlavně především posílá Vašíkovi.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

vesela muziko, úvrati nebudu, ale teď budeme zase s trumpetami jásavě krásně zvesela hrát, třeba i ku zpěvu, možná i k vrtění, tanci, broukání, dle libosti. A za chvilinku třeba i pro vás, když vydržíte, tak hned budeme u vás, jakmile vás budeme moci vzít. Písnička teď ale udělá radost určitě oslavenkyni Božence. Moc zdraví všechna děvčata z našeho Babince a gratuluji ke krásnému životnímu jubileu. Může se to říct, ale nebudeme říkat, všichni víme, kolik, Boženko, nikdo by ti to nehádal. Poklona si šikovná čupr. Písnička udělá velkou radost taky kamarádům z České vsi i malému Honzíkovi. Všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, hromadu lásky mu přejeme všichni kamarádi a rodina ze zahrady z České vsi. A ještě krásně pošleme a poděkujeme, oplatíme od Marušky z Prostějova písničku na oplátku pro pana Jiřího z Litovle. Moc krásný májový den i víkend prožitý se sluncem a ve zdraví. A taky všem posluchačům krásné přání od Marušky Prostějov.

0: přímo z místa.
1: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: No, sotva to vyhlásili, už se to pěkně plní, Červená rezervuje a kupuje ty vstupenky. Dvoustý koncert Českého rozhlasu Olomouc živě s hvězdnými hosty tohoto žánru. Známe ho třeba po 15. hodině o víkendu, ale teď 18.47, 29. pátek, čas pro pana Ladika. Dobrý podvečer, vítejte.
5: Dobrý večer, pane redaktore, děkuju vám, že jste mě vzal. Děkuji za vybrání písničky, zdravím celý Český rozhlas Olomouc, český posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat panu Velenkovi včerejšímu svátku. Byl jsem nepřítomen, byl jsem na nákupě v Přerově, tak se omlouvám. A dále bych to chtěl poslat paní Lidušce do Jeseníku za zastání z mé slabé chvilky, paní Zdenice Douničova, paní Zdenice Básnická. Vlastnice se vám omlouvám hluboce, to mě zasáhlo, ale jste jednička, máte od Boha dar a já si toho nesmírně vážím. A Lidušce paní Lidušce do Olomouca, paní Jiřímu do Litové a mé sestře do Kroměříže do nemocnice. Všem děkuju za písničky. A hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody všem a i vám do rádia. Děkuju moc krát, pane redaktore, nashledanou.
4: Děkujeme pěkně panu Laďovi a přidáváme pozdravení ještě taky paní Zdeničce Šínové z Hrochova za krásné přání. Děkuje Ruda a Majka s Pepou, srdečná pozdravení Zdeničce a určitě i všem ostatním gratulantům a naší rodince.
0: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Děvčata krásně, tentokrát s tichou vodinkou, co do Dunajka padala a s krásným přáním, pozdraveními jsme tu my pro paní Štěpánku a děvčata. A paní Štěpánka, teď už je to na vás, dobrý podvečer.
1: Dobrý den, ještě jednou zdravím, pane redaktore, vás i všechny posluchače. Pro dnešní příjemný podvečer a nastávající víkend jsme rádi poslali písničku Lidušce Kouřilové, Jindřišce Slavíkové, Aničce Koutné do Bruntálu, paní Vlastice do Krnova, Jadečkovi Hýblovi mu do Přemyslovic a všem věrným, milým, stálým posluchačům. Mějte se všichni hezky, vám moc děkuji, pane redaktore, a zase někdy naslyšenou.
0: Tak pěkně zdravíme taky paní posluchačky za všechny, paní Štěpánku z Čelčic a Kubesovi. No a ještě pošleme moc rádi pozdravení dalšího dne babi Marušce a taky dědovi, ať má konečně hezčí, příjemné, krásné jarní teplé dny a ať si krásně užívá krásného, příjemného soužití s babičkou. Hlavně zdravíčko oběma posílá Luky a Venouš. Taky máme moc pozdravovat všechny, kdo si i dneska moc krásně hráli, ale myslet i na všechny, kteří třeba se zotavují z nějaké nemoci, anebo něco takového prožívají. A třeba i do nemocnic. A třeba nejenom pacientům, klientům, ale personálu. Pěkně zdraví Milan a Jitule.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Policie hledá duševně nemocného muže z Prostějovska, nevrátil se na léčení. Olomoucké arcidiecézní muzeum nabízí propojení moderního a středověkého umění. Festival Moravské divadelní léto se stěhuje do olomouckého letního kina. Oblačno, místy přehánky, bouřky, teploty až 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Policisté vyhlásili pátrání po 44-letém Pavlu Cvešperovi z Prostějovska, který trpí duševním a psychickým onemocněním. Muž se nevrátil po propuštění z hospitalizace ve fakultní nemocnici Olomouc do sociální rehabilitace Zahrada v Kroměříži. Naposledy byl viděn minulý týden ve čtvrtek, od té doby je nezvěstný. S žádostí o pomoc se policisté obracejí také na veřejnost, uvedl jejich mluvčí Libor Hejtman. Pohřešovaný je podle policejní databáze vysoký zhruba 2 metry, má střední postavu, hnědé oči a krátké hnědé vlnité vlasy. Vypadá přitom mladší, odhadem na 33 až 37 let. Policii není známo, co má v současné době na sobě. Svědci, kteří by pohřešovaného muže spatřili nebo by věděli, kde se zdržuje, se můžou obrátit na známou bezplatnou linku 158 nebo můžou kontaktovat nejbližší policejní služebnu. Dvoudenní přehlídku s názvem Prostě festival dobrého jídla ode dneška hostí desítka restaurací v Prostějově. Návštěvníkům nabízí ochutnávkové menu za jednotnou cenu. Cílem festivalu je představit rozmanitost nejen místní kuchyně, pokračuje náměstkyně primátora Milada Sokolová z ODS.
2: Na dobroty se můžeme těšit opětovně v 10 zapojených podnicích, restauracích, kavárnách či vinárnách. V každé z nich najdeme brožurku s nabízenými pokrmy, ale i kulturními jednohubkami.
0: Netradiční zážitek k Noci kostelů nabízí ode dneška olomoucké arcidiecézní muzeum. Propojuje tvorbu tří autorů někdejší ostravské skupiny Vitři. Sochaře Jaroslava Koléška, malířů Aleše Hudečka a Kataríny Sani. Se středověkým uměním v kapli svatého Jana Křtitele a také v přilehlém gotickém ambitu.
3: Expozice je výpovědí tří autorů střední generace, kteří se bez potřeby okázalosti obracejí k otázkám života, víry i současného stavu světa. Podle informací na webu muzea začíná vernisáž dnes v 18 hodin. Výstavu můžou lidé navštívit do 4. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Do amfiteátru olomouckého letního kina se stěhuje další letní divadelní festival. Ve druhé polovině června v něm bude přehlídka Moravského divadla s názvem Moravské divadelní léto. Přesune se tam z výstaviště Flora. Divákům nabídne divadlo pod širým nebem, koncert Moravské filharmonie i speciální program pro děti, uvedla mluvčí divadla Vlasta Pechová. Do letního kina letos soustředí svůj festival také divadlo Tramtárie. Jeho olomoucké, nejen shakespearovské léto, se zde uskuteční v první polovině srpna.
1: Sport.
0: Hokejové mistrovství světa v roce 2030 se bude hrát v Helsinkách a Rize rozhodl o tom kongres Mezinárodní hokejové federace v Curychu.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 a slabý proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané nákladní auto budete míjet na D35 z Mohelnice do Olomouce před 248. kilometrem před exitem Litovel.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je po 19. hodině, je 29. pátek, večerní vysílání Českého rozhlasu Olomouc a po druhé po týdnu tady máme záznam koncertu bluesmana Waltera Trouta z festivalu Blues Alive 2025 v Šumperku.

Právě začíná bluesový podvečer z Olomouce Českého rozhlasu Olomouc. U jehož poslechu vás zdraví a vítá Antonín Schindler. Dnes si pustíme druhou část koncertu amerického kytaristy Waltera Trouta, který na festivalu Blues Alive 2025 v Šumperku uzavřel celý program závěrečného večera. Trout patří k hudebníkům, kteří se na bluesové scéně pohybují už několik desetiletí a jeho koncert byl bezesporu vrcholem celého festivalu.

0: Posloucháte bluesový podvečer z Olomouce Českého rozhlasu Olomouc a druhou část koncertu Waltera Trouta z festivalu Blues Alive 2025. Walter Trout je jednou z výrazných osobností amerického blues. Jeho sólová kariéra trvá více než 3 desetiletí a během té doby vydal řadu alb, která se pravidelně objevují v bluesových žebříčcích. Jeho tvorba vychází z bluesové tradice, kterou propojuje s rockovými prvky. V Šumperku představil program, který navazuje na jeho dlouhodobou práci a na období, kdy se po zdravotních komplikacích vrátil na pódia s novou energií.
1: So, I want you to hear him play and sing. Here we go.

0: How about that, Mr. John Trout right there? Come on!
1: V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jsme slyšeli druhou část záznamu koncertu Waltera Trouta z festivalu Blues Alive 2025 v Šumperku. Trout zde uzavřel celý festival a představil tvorbu, která je spojená s jeho dlouholetým působením na americké bluesové scéně. Od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Šindler a přeji vám příjemný večer ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Natürlich mit meinen Eltern Slowakisch. Aber ja, mit den Jahren ist es ein bisschen eingerostet, sagen wir so.
1: Der Roman spielt in zwei Zeitebenen. Haben Sie absichtlich diese Komposition gewählt?
0: Ja, ich habe mir überlegt beim Schreiben, dass ich gerne die Geschichte dieser beiden Figuren, des Vaters und der Tochter, aus zwei Richtungen erzählen möchte. Wie ist es jetzt und wie war es früher? Wie ist es dazu gekommen, dass diese zwei sich auch ein bisschen entfremdet und verloren haben? Und ich glaube, dass man, um zu verstehen, wie die Dinge jetzt in der Gegenwart sind, immer auch mit einem Auge in die Vergangenheit schauen muss, was ist passiert. Und so erschließt sich dann hoffentlich eine große, ganze Geschichte, die man gut erfassen kann. Sousedé.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Lidé můžou v programu Nová zelená úsporám Light žádat až 2 milionovou bezúročnou půjčku. Policie v Jablonci nad Nisou řeší podvodné telefonáty falešných kriminalistů. Zítřek bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moct žádat nízkopříjmové domácnosti. Rezort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
4: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
3: Jablonečtí policisté řeší další případ falešných kriminalistů. Vydávali se za policisty z oddělení hospodářské kriminality a telefonovali lidem po celém Česku. Snažili se získat jejich údaje k bankovním účtům. To se jim nepodařilo, protože si lidé jejich totožnost u policie ověřili. Podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové by měli být lidé obezřetní a citlivé údaje po telefonu nikdy nezdělovat.
5: Nikdy po vás nebudeme chtít manipulaci s penězmi. Proto na takové telefonáty nereagujte, nebo pro svůj klid si existenci policistů ověřte a zavolejte na oficiální telefonní čísla Policie České republiky.
3: Hned několik archeologických nálezů objevili dělníci při výkopových pracích v centru Jihlavy, kde modernizují kanalizační síť. Například původní základy dnešního hotelu Zlatá hvězda na Masarykově náměstí jsou o několik metrů posunuté. Historiky ještě víc zaujal nečekaně zachovaný předmět denní potřeby ze 13. století. Pokračuje náměstek primátora Radek Popelka z hnutí ANO.
6: Ve výkopu se našla bota, což asi není nic zvláštního, ale ta bota je z 13. století. A podle odborníků je to mnohem významnější nález, než kdyby se tam šly nějaké mince nebo střepy, protože těchto jakoby lehce recyklovatelných věcí se tolik nenajde. Sport.
3: Kajakář Jakub Krejčí se v úvodním závodu světového poháru vodních slalomářů dostal na stupně vítězů. Na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublani skončil český reprezentant třetí, když zaostal za vítězným Italem Ferracim a stříbrným Polákem Pašiutem. Mezi kajakářkami obsadila Amálie Hilgertová 11. příčku. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je od Rudné ze 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení asi na 40 minut. A na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před 23. kilometrem se stojí od Pražského okruhu z 12. kilometru. Zdržení asi 40 minut celkově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě.
7: Příjemný poslech vám všem, co jste si naladili Český rozhlas a poradnu o zdraví s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Dívá se na mě přes své brýle.
8: Ano, a slibuje, že vám bude zrak přecházet z toho, co budeme dneska povídat.
7: Tolik zajímavostí?
8: Ano, ano, spoustu věcí.
7: Hlavně na to, aby všichni dobře viděli.
8: Protože dnes máme téma přechodné
7: špatné vidění.
8: Vidění.
7: Co jste naposledy viděl, než jste přišel o zrak, ptá se doktor pacienta. Manželku a vidličku.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: S Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cajdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
3: To mi není nic platný, že hlásí, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění toho občasného, kde nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekala další důvod. Důvody, které mohou být
2: dalších zatím, důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jenom, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů, ano, 20 stop, pokud si to doma odměříte, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným
2: viděním. Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takové přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba? Kolem
2: u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku a dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
2: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. to je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové. Dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezi tím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit.
3: Ano, tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk, ale nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den, no. A potom poslední dotaz, kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až 1, 2 nebo 3 v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši Zmámka. Zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog, který vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností, nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně pojevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už...
1: No, ale ono to přetrvává.
0: Zůstává, aby
1: ano,
0: se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patrik Kolej, paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Chtěl jsem se zeptat. Já jsem byl na zemi tak šedý zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, že jsem ve výškově na tým. A furt mě slzí levý oko, nevím co s tím. Nevím, co s tím...
1: Co říká oční...
3: Kapání doby, jak je už bez jakýchkoliv jako těchto...
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: Na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba do, jako mám do zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo.
3: Tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já mi už to poradil bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: Stejnak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste mrkání. A samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den.
4: Tady je Jižní Čechy, Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
0: Ale...
1: No. Proč?
4: Byli mi 70, jo. Já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: abych prý neviděl, jak se dělají vrásky.
1: Joj, dámane. Naschledanou, ano. No jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás prosím ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Helejte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kdeco. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom,
1: no.
5: takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano,
1: ano.
5: jako nemůžu být samozřejmě úplně potmě.
0: Jako třeba knížku pustím. Nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: že
1: fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada,
1: no.
0: ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
0: To. Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamlové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko,
1: ano.
0: Jo? Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900, kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Tak, takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den u telefonu, hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic, dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří, je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně.
1: Ano.
3: Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na neurologii.
1: A ano, dobrý.
3: A všechno prej v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně s přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak, bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení krčnu. Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo, Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně. Takže by se
0: to,
1: řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
1: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu rychle k doktorovi?
0: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když
1: volat záchranku.
0: Dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka.
1: Ano.
0: Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohleto poprosit.
1: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám, dalším pořadům, paní doktorko.
0: No,
1: zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
0: Ano.
1: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
0: Naschledanou.
1: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi.

0: a porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. V Terezíně začnou v červnu první velké opravy zchátralých památek. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na stát. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
3: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Právě Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne také rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu, upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
4: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
2: Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin, potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík může postoupit mezi 16 nejlepších hráčů Roland Garros. Ve třetím kole antukového Grand Slamu hraje český reprezentant proti Alexe de Minorovi z Austrálie. Ve třetím kole dvouhry skončily Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na Švýcarku Teichmannovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. Obě Češky prohrály ve dvou setech. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za Prahou do Brna je kolona se zdržením půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov. Mezi kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Oběd to jde přes Trančice nebo Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou řeší nehodu na kilometru 27,5 na Krajnici. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Trojnásobná jednička roku 1996, Trhovecký příběh, vyprodáno Johna Michaela Montgomeryho, proměněný partou holátek ze Šumperka na výprodej chlapů na úvod našeho dnešního setkání s aktéry naší moderní country, které budou volně provázet zastavení v albu, které jako v pořadí 35. nabídl s letošním zářím veterán Jim Lauderdale pod názvem Game Changer.

Josef Beránek, David Josefy, Vladimír Medek, Michal Paprskář a Oldřich Weber. Jména nerozlučně spojená s vlastně naší první country rockovou skupinou Šance, která vyráží už plných 51 let z Liberce a pod názvem To se vám může stát klasika Waylona Jenningse Only Lady That Will Walk the Line. Podobně populární je už hezkých pár let její tulák ze zpěvníku Mel Haggarda.

se ti dýchá, to dusí tě tvá pícha, tak poslouchej, co dávno sama víš. Já vím, že dobře vaříš a pekelně se snažíš,

0: co ti zbývá, musíš mě tak brát.
1: Jablonecká Voloupsie se solovým kapelníkem Ondrou Hakenem z roku 98, kdy skupina slavila rovné třicátiny pod názvem V obyčejnej chlap, česká verze hitparádovky Kennyho Rogerse Long Arm of the Law. A zase na chvíli do zářijového alba rodáka ze Severní Karolíny Jima Lauderdale, který se toulá pláněmi country už plných 31 let a sbírá úspěchy především jako autor. I jeho nejnovější kolekci Game Changer tvoří vesměs jeho vlastní písničky. Tahle je o naší šťastné hodince.

0: almost over.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

80 bosům mou první lásku sval. Holku mi přebral kámoš, pak blázen si ji vzal. Já za pětku jsem urazil, u Havlíčků pět piv.

78 mi úsměv z tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál. A táta přišel o místo, že někde něco řek. A nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal. I starý pták je pod rnem, a kdo by

0: zpíval Johnny Cash.
1: Pražská rekonvalescence se solovým Milanem Hujerem Haladou a vzpomínkou na rok 1978 a především na pražský koncert Johnnyho Cashe. Tahle parta vznikla před 41 lety v Praze a od roku 2012 je jejím nejnovějším členem veterán Martin Javůrek. To si schovám na jindy a nabídnu vám teď osamělýho rváče Jerryho Lee Hughese.

šedivá, chodí občas pálí, když se nikdo nedívá. Dál v srdci staré lobo, pastilovců obchází, já kradu chvíle krátký, ty, co jiným neschází. Pak táhnu vlčí stopou, jen já vím, co jsem zač.

0: milej rváš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

tak trochu vizionářská, tenhle druh života, tenhle druh dne z letošního alba Jima Lauderdale Game Changer, naplnící jeho přezdívku Král zlomených srdcí. Totéž platí o písničce přímo dýchající radostí z opětovného setkání. Jmenuje se Friends Again, tedy zase kamarádi.

rozhazovat za špatný ženský. Hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistý zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš traper zas u chaty benjo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Slavná balada o Jet Clampettovi, jediná jednička dlouhatánského archivu bluegrazových králů tandemu Flat & Scruggs z roku 83. O 16 let později ji takhle přivedli na naše hezky taxmeni Jardy Čvančary se solovým Vráťou Vyskočilem. A zase zpátky do Šumperka, který historie zmiňuje už v roce 1281. Právě v tomhle 25-tisícovém městě sídlí už celé půl století vyznavači moderní country skupina Holátka.

jsem sám a autor dva pilíře koncertních programů šumperské formace Holáčka. První ze zpěvníku Dona Williamse a druhou najdete mezi hitparádovou elitou roku 94 s Dwightem Yoakamem Rychlým jako ty. Fast as you.

country superhvězda druhé poloviny 80. let a počátku let 90. rodák z Kentucky Dwight Yoakam a v jeho autorském podání hitparádová čtyřka roku 94 Fastest You na závěr našeho dnešního setkání s válečníky moderní country. Díky všem, kteří se i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera, do něhož Holátka ještě nabídnou další den. Věřím, že se povede. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Spalovnu odpadu u Temelína na Českobudějovicku odmítá 17 obcí. Na podzim chtějí referendum.

0: Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
1: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
0: Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
2: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: V Brně začne v sobotu 29. ročník Mezinárodního festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Program je naplánován do sportovního a zábavního areálu v ulici Hněvkovského. Je to kvůli zpřísnění zákona o používání pyrotechniky. Večerní show předchází celodenní program, který přibližuje Ondřej Morávek z pořadatelské společnosti Snip & Co.
3: Přes den od rána poběží v areálu Hněvkovského jihobrněnský dětský den. Souběžně tam bude probíhat také gastronomický Burger Fest a na závěr ten tradiční ohňostrojný čas ve 22.30 ohňostroj v italském stylu Bella Ciao. Sport.
0: Královskou 19. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. Na vítěze nabral necelou minutu a půl. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směrem na Brno se tam stále tvoří kolona mezi kilometry 14 až 23 k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam 20 až 25 minut. A na Pražském okruhu ve východní části směrem na D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák, plesk. A Ferda ležel na zemi. No ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost, pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jít dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No, přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl Šibal Počitý Střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, Střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, tra-ra-ta-ta, ta-tra-ra-ta-ta, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemíš se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-tara-ta-ta-ta, tram-tara-ta-ta-ta, bum-bum-bum. A zase znovu. A najednou do toho trý-drý, kulili-kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl, ticho, kdo to tu tak divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No, tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet.
4: Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudli.
3: Dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal.
4: A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček.
3: Na ten si bubnuj. Koukej takhle. Hr, hr, hrníček. Hr, hr, Toníček. No, tak vidíš.
4: To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo.
5: To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemníka, huhlal,
3: to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus.
5: A tím začala celá ta podivná historie. Protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel:
3: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata.
4: To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli bác, bác, bác.
3: A teď hurá,
4: vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi.
5: A malí broučci za ním. A jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel bum, bum, hrníček, to tě tluče Toníček a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo.
4: To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili.
5: Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky.
4: Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu.
5: Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
6: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
4: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chrouc se urazil,
3: že tedy nikam nepoletí,
4: a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika.
7: Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo.
4: Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel, mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně.
3: Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí.
4: A táhl Toníčka za sebou pod kamínek.
5: Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo.
3: Už ho mám. už ho mám, haha, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že Pytlík chytil strašidlo. Zatím to Pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale Pytlík neznal slitování.
4: Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A Pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
3: To koukáte, jelimánkové, jak dovede Pytlík se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon.
4: No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do Pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší, takhle je vyhazovat z pelíšku?
7: Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli do své mámy, mámy.
3: Pytlíku, Pytlíku, ty jsi to zmotal. Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na Pytlíka. Teď byste je měl, strejdo, trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte. A Pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá.
4: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardin. Bernardin to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského, on má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se vzchopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jim zazněly kroky na chodbě, zahopsala do prostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morced hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: No tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes?
4: Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čopak, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela, tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
3: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku, jako hračka je. To je naše Amina,
2: nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza.
4: Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Amina rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychli. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však Růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli. Chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala. Policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi.
2: Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
5: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal.
7: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebyl.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocit

0: tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon.
1: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediantský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem, není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
2: Jede žlutý vůz.
1: Jede žlutý vůz.
5: Vesele si skřípe koli, a aby přejel hory doly, střídá krok i plus.
2: Co pak to bručí, nežene se bouška?
1: To není bouška, uhni trochu ke kraji, žabáku.
3: Já a uhnout toho bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A
4: silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
2: Na ní žlutý vůz.
5: Střechy mu slunce pálí a napravo má bílé skály. Vlevo hejno usí.
1: Něco se k nám blíží, nebezpečí, na uhni k příkopu.
3: Nesmysl, já jsem pánem silnic, všechno z cesty.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý.
3: Pozor!
2: Co to? Co to bylo?
1: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
2: Podívej, z našeho vozu je kulnička na dříví. Kuň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
1: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
3: Tu.
2: Na stromě.
1: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
2: Asi tím nárazem.
1: Pojď, pomoz mi ho.

0: сунда. Je ti něco, žabáku?
1: Nádherný, strhující pohled, poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
0: Mluví z cesty.
1: Proletět vesnicemi, přeskočit města, vrtutu, ach, nádhera.
2: No tak, kamaráde, snad nebude tak zlé.
1: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
0: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
1: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárkových žlutých vozů? Ha, ha! Tu.
0: Tak, to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, nikoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.
1: Tu.

0: με κοκέ. Σπάκι в боке, по роботе. Με χαλί.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Noční linka, víkendová, tentokrát pátečně sobotní, právě startuje, právě otevírá. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová, no a platí, že se i dnes na vás budu moc a moc těšit po celé ty dvě hodiny, které jsou před námi, a doufám, že si to vzájemně užijeme. Samozřejmě nás čeká společné povídání na téma, které vám za pár vteřin prozradím. Také pro vás máme spousty písniček a doufám, že si u nás vyberete pro vaši příjemnou večerní náladu a takový příjemný pozdně večerní relax. No a o čem, že to tedy dnes bude? Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to? Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? No a co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých? A mimochodem, je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal třeba právě vám a koho byste chtěli pozdravit? Jsou situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. Tedy nemusí, ale určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl a nenaplňuje ho to. Odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, chce notnou dávku odvahy, a pokud je to třeba vážná nemoc, odhodlání žít musí být opravdu velké. Pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci, a žít si po svém. Nemusí jít vždy jen o velké rozhodnutí a velké činy. Možná vám plně stačí, že se o sebe a druhé dokážete postarat a žít slušný život, že zvládáte každý den v pohodě. Tak tolik a mnohem více na to naše téma, které je takové hodně na základě vašich životních zkušeností, ale také třeba i na základě určitých představ, pokud jste něco podobného nezažili. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová na úvod se svou písničkou Biograf Láska, tak já doufám, že vás potěšila písničkou. No a teď už můžeme pozdravit do Ústí na sever Čech paní Evu. Krásný večer, Evo, zdravím vás.
1: Dobrý večer, já taky zdravím vás a všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju moc.
1: Já jsem byla postavená osudem před dost velký rozhodnutí. Prostě jsem byla na operaci výměně kyčelního kloubu a bohužel mi řekli, že už žádnej kyčel mít nebudu a ze té rádem jsem se ocitla na vozíku a musela jsem se s tím naučit žít.
0: A to byl nějaký důvod, jakože to nešlo vyměnit prostě ta kyčel?
1: No, nešlo, že prostě to nebylo za co uchytit a těžká osteoporóza, mi řekli, no.
0: No vidíte to, a přitom se říká, že zrovna kyčle, že to je taková už dneska skoro v uvozovkách pásová výroba, že jo? A co se všechno může přihodit a jak to vůbec nemusí?
1: No, ono stačí, jako když mám tu vložku, já jsem 22 let od té endoprotéze chodila a chodila jsem dobře. Takže já si jako stěžovat nemůžu. A pak jsem šla na druhou výměnu a už to nešlo.
0: A už to nešlo. Tak co následovalo? Co se ve vás dělo? Nebo jak jste bojovala? S čím jste bojovala vlastně? Co
1: no,
0: se muselo zařídit, udělat?
1: Já byla docela nešťastná, protože jsem nevěděla, co a jak. To byl pokus omyl, něco, jak říkala paní Anička. Prostě, že mě bylo na omdlení, jo. Prostě jsem říkala, proč zrovna já. No ale pak jsem si říkala, že tím nic nevyřeším a naučila jsem se s tím žít, jako uvařit si, obsloužit se a jednou týdně ke mně chodí paní pečovatelka a zeptá se mi, co potřebuju, já jí to řeknu a tím jako to skončí, ale jako tím vozíkem ty lidi opravdu jsou trošku omezený, protože ne každý taxík váš zveme, ne každý autobus,
0: ne všude se dostanete.
1: Nemůžete jít jen tak na koupaliště bez doprovodu, to nejde, musí vám někdo pomoct. To v tom je to jako takový ošemetný.
0: A chůze, ale chodit vůbec vlastně nejde, ani minimálně na tom původním zkrátka.
1: No, chodím v chodítku doma, jo, ale ven se netroufám.
0: Nejde to na další trasu, nejde. Nebo do terénu, rozumím. No,
1: ne.
0: Tak to je mi líto, že se takovéhle věci zkrátka dějí a stávají se. Nebo víme všichni, že se můžou stát různé věci, když se zkrátka něco vlastně nedá vyřešit, co na první pohled vypadá relativně jednoduše, že by se relativně vyřešilo. Takže se to zkrátka vyřešit nedá.
1: Jako původně jsem měla jenom vyměnit vložka.
0: Ano, ano.
1: Mě nikdo nevěřil, že prostě je to od kyčle. Ne, máte to od páteře. No to bylo od kyčle a přišlo se na to pozdě. No. Pane, ale člověk jako se naučí s tím žít. Jo, to jako se naučí vařit jako s tím, že byl zvyklý ve stě, tak se naučí v sedě a přizpůsobí si domov koupelnu.
0: Ano, všechno
1: dveře,
0: zařídit.
1: Všechno.
0: Jak člověk musí zabojovat?
1: Mám šikovného syna, tak teď by to upravoval.
0: No, tak to je dobře, že máte oporu v těch.
1: Asi nedoplatila, mám dva syny a oba dva jsou mi oporou.
0: V těch
1: jako
0: nejbližších to je důležitá věc, ano.
1: Zítra čekám vnoučka, bude mít narozeniny, tak mu dám něco dobrýho a to uděláme si takový hezký odpoledne.
0: Tak to je fajn, že máte takovéhle radosti kolem sebe.
1: A doufám, že tenhle ten můj příběh dodá i odvahu k životu i dalším lidem. Jo. Že stát se může ledacos, chodíte a najednou prostě se
0: najednou to prostě nejde.
1: No a musíte se s tím naučit žít.
0: Člověk musí zkousnout věci.
1: A jinak pozdravuju paní Věru z Ústí nad Labem a pana Radka z Teply.
0: Dobře.
1: Oni už budou vědět, kdo
0: je zdravý.
1: Je zdravý a všechny posluchače Noční linky. A paní Aničku. taky.
0: Tak, paní Evo, ráda vyřizuju, moc vás také samozřejmě zdravím, přeju vám hodně sil, pevné zdraví, ať vám to zkrátka v životě pěkně, pěkně jde i s tímto omezením, které se bohužel stalo. No, a jinak hodně radostí samozřejmě do života od těch vašich, nebo s těmi vašimi blízkými a tak. Jo, mějte se moc hezky a děkuji moc krát.
1: Já to přeju zase všem posluchačům, taky i vám.
0: Děkuju. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, hezký víkend. Naslyšenou, tak tolik paní Eva z Ústí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik, a taky jsem se narodil, bo to vše v noční lince, máme 17 minut po 23. hodině a pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline.
1: Zdravím vás, malá oprava, nejsem v Kopřivnici, momentálně jsem v Horských Lázních, Karlova Studánka.
0: No vy se máte, takže krásné počasí, no, tak příroda, slunce, všechno vám přeje, ne?
1: Dneska to vyšlo, byli jsme Procházkou Bílou Opavou, tím kaňonem nahoru.
0: No to musí být krásné.
1: Na Ovčárnu pod Pradědem a to mám to natočené, můžu vám to poslat, jestli to jde nějak, ale prostě byla to bomba.
0: To tomu věřím, že si to teď užíváte a děláte mnoho pro své zdraví, doufám, také tam.
1: No tak jako já jsem tady kvůli zdraví, abych se nějak dostal z toho, protože jsem měl takový problém jeden, nebo problém s páteří, s krční. Naštěstí jsem měl, mám teda pana doktora primáře Kroupu z Ostravské všeobecné nemocnice městské. Ten mě zjistil a jeho kolegové, teda když se s nimi baví nebo brali mě na nějaké vyšetření, tak kroutili levou. Jak na to přišel? Zjistil, že mám vírustek na krční páteři, ale ne ven, ale dovnitř.
0: Jo.
1: A když mi ukázal snímek, tak tam vlastně ten vírustek už skoro přestřil tu, co máme v krční páteři?
0: Míchu.
1: Tam chyběly 2-3 mm, říkal nějaký špatný pohyb nebo nějaký náraz. Došlo k tomu a mohl jsem skončit, jak paní přede mnou říkala, že skončila na vozíku. Ale naštěstí ten pan primář opravdu, jak to udělal, povedlo se, on přišel na to. Operovali mě teda potom dvakrát, protože se tam něco pohnulo. Tam jsem měl nějaký kovový implantát, který měl držet obratle od sebe a ale ve výsledku jsem hurá tady, kde si to teda jako dávám dohromady s pomocí různých těch procedur a tak dále.
0: Tak to je dobře.
1: Ještě tak. No a ještě jeden takový, taky jsem měl takový problém, to byla zase rakovina, tu jsem prodělal v roce 2011, zaklepu mám to za sebou od té doby. Doufám, že nic. No a do třetice všeho dobrého, včelaření. To víte, že já jsem včelař.
0: Ano.
1: Jsem prostě měl, chtěl jsem včelařit sice dost v pozdním věku, bylo mi přes 40 už, 40 a chodil jsem kolem toho takzvaně jak po špičkách, protože jsem přece jenom včela je včela, že to každý víme, že má v tom zarečku takový malinký aparátek, který když se trefí tam, kde se má trefit, tak to jako je úžasné, no ale jak říkám, chodil jsem 2 roky kolem toho a teď jednou přišel můj kolega z práce ke mně do kanceláře a říká, slyšel jsem, že chceš včelařit. Já říkám, no tak jako připravuju se na to, studuju, chodím po včelařích, jako se ptá na co a jak. A říkal, gratuluju ti. Já říkám, k čemu? Právě jsi stal včelařem. Já říkám, jak stal? Tak vlastně pak z něho teda vylezlo, že jeho tatínek včelařil a že náhle zemřel.
0: Aha.
1: Že tam mají na zahradě 3 včelstva u chatky a on říkal, já se na včely podívám a opuchnu, takže nebudeme se o tom bavit, čeká tě pan Pohánka, bylo to vstup dole na Dodrou, pan Pohánka už víc o tobě, přijde za ním a hotovo. Tak říkal, máš na to týden, nebo s panem Pohánkou se dovolil.
0: Že vy jste nedostal moc na vybranou vlastně, že jo?
1: Ne, prostě on mě
0: prostě to byla jasná věc.
1: Říkal, ano. Říkal, nebudem se o tom bavit, prostě nic za to nechci, jenom si to prosím tě odvez. A o toho, takže tím jsem začal včelařit a včelařím vlastně už, já nevím, 25, skoro 30
0: roků. Spousta zkušeností jako z života, no jo.
1: Takže
0: to byla jedna taková z těch, myslím, relativně, doufám, pro vás radostných věcí, která vám svým způsobem změnila život, že jo?
1: Ano. A rozhodl jsem se teda, protože když jsem skončil střední školu, tak jsem chtěl být učitelem.
0: Ano.
1: To byl takový ten, ale potom se stalo, nevím, co se stalo, jsem to odvolal, už jsem měl podanou přihlášku na pedagogickou fakultu a pak jsem to nějak skračoval, to je jedno. Tak jsem aspoň učil. Měl jsem včelařský kroužek v Kopřivnici v domě dětí, ten jsem měl, nebo mám ještě 25 roku, takže mýma rukama prošlo spousta kluků a některá děvčata taky. Uh-huh. Mám radost z toho, že jeden, já mu říkám, můj učeň, ale on už včelaří lidiště než já, protože dělá z těch produktů včelík medovinu a já nevím co všechno.
0: Jo.
1: Dělá si matky, pěstuje, dělá oddělky. Prostě je to borec. No. Jako je v těch kluků, který včelaří, je více. A tady to bych vyzběhl. Takže jak se říká, každý včela si má vypěstovat svého nástupce, takže v uvozovkách já jich mám několik. Mám taky z toho
0: tak
1: radost,
0: to je dobře, že máte nástupce, protože, i pomocníky vlastně.
1: Ano, protože včelaři byli vždycky staří dětkové, jak se říkalo, protože ten průměr věkový byl kolem, nejdřív, když jsem já se začal včelařit, skoro 70 roků.
0: Mm-hmm.
1: A teď už se to teda snižuje, takže už je to nějak kolem 56.
0: Nebo začínají tak, i mladíci. A
1: mladí už se taky do toho dávají,
0: ano,
1: takže
0: ano,
1: mám
0: ano.
1: Z toho radost.
0: Tak
1: tak asi můj boj ze vším možným.
0: Ze vším možným v životě, takhle. Hlavně, Oline, přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se tam pěkně dáte v těch lázních dohromady, tak jak je to potřeba, aby vám to všechno sloužilo, to, co tam máte nově uděláno, tak jak sloužit má, a abyste si ty lázně také užil, tak jak jste třeba popisoval takovými i krásnými vycházkami.
1: Já můžu pozdravit, tak
0: určitě.
1: Máže Rozo Kramcovi a potom paní Jiřinku, Milana z Nového Čína. A prostě ti, kteří spolu tak vzájemně komunikují.
0: Ano, ano, ano.
1: A tak dál.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor.
0: Mějte se moc hezky.
1: Ať se máte krásně všichni.
0: Zase naslyšenou v Noční lince. Mějte se krásně. No a my popojedeme. Nachystána s písničkou je Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová Kůňco vyhrál nejslavnější Steeplechase. Tolik písnička, no a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Eliško, krásný večer vám přeju, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Ričuško, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Rád, že jste taky jednou dovolala, protože to nejde. Ale přesně takový téma na mě jako působí.
0: Jo.
1: Že je to, bylo mě 83 let, a už je to 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se ráno probudila a nemohla jsem chodit. Nemohla, nohy nešly. A já jsem sama doma, takže bylo pro mě aj těžký se dostat k telefonu, protože mám pevnou linku.
0: Jasně.
1: A přijížením jsem se k ní dostala, zavolala jsem si sanitku. A za chvilku tam dlouho přijeli, a už mě odnesli dole, až už to nešlo. No a dostala jsem se teda do nemocnice a tam zjistili, vzali mě na internu a tam mě teda zkoumali, co mě vlastně je.
0: Ano, ano.
1: No tak jsem se potom dostala, tam byl vynikající pan doktor.
0: Prostě bez důvodu to přestalo chodit, jak se říká, jo?
1: Přestala jsem chodit. Z ničeho nic. A já jsem říkala tomu panu doktoru, já jsem nespadla, já jsem, čím to je, no tak
0: žádný úraz,
1: vyšetřovali nic. To a oni mě řekli, že se to může stát tady ve spánku.
0: Jo, takhle že dokonce.
1: Ta páteř, ta kostrč, že je tak, no a zrovna my jsme takový váleční děcka, takže ty kosti nejsou nějak moc vyvinutý, no.
0: Jo.
1: To mě všechno vysvětloval. No a potom mě rentgenovali a přišla moje nejmladší dcera tam se mnou a ona nám ukazovala ten snímek. A přesně nám to ukázala, říkala, to nejde operovat.
0: Aha.
1: A už máte taky věk. A to se zlomilo a narostla tam hmota, která teda tu páteř a tu kostrč drží při sobě. A to je teda vzácnost, říká. Tak jsem chvílku byla, nic se mnou nemohli dělat, že tak jsem maximálně nějaký kapačky dostala. No a pak se mě převezli na jiný oddělení. A na tom oddělení, tam si mě nikdo nevšiml, já jsem tam prostě ležela nikdo nikde.
0: Jo.
1: A potom přijela za mnou, a to bylo tak asi za týden 14 dnů, po tím, co jsem se tam dostala, no víc už, víc, asi tři neděle. A přijela ta moje dcera z Bohumína, ta nejstarší, a dovedla mě takový chodítka, který se vezmou a přehazuje se to před sebou.
0: Aha.
1: A říká, tak mami, a teď z té postele staneš.
0: A budeš chodit, jo.
1: A budeš chodit. Děláš teď pár kroků a já to nedokážu. Dokážeš. A já jsem skutečně stala, já jsem už poslechla a stala jsem z té postele. Udělala jsem dva kroky, šlo to. A ona, tak a teďkom dojdeš k tomu vodovodu tam a tak jsem to zkusila, šlo to a teď zpět, no a teď jsem začala chodit a ona spěchala potom na vlak, takže jsem tam zůstala a pan, tak a teď se budu pokoušet o to chodit. A já jsem aj na WC si došla, tu chodbu jsem přešla a teď jsem Česka, tak a já už tu nebudu. Já chodím a já jdu domů.
0: Co na to lékaři říkali, když vás pak viděli, no, jak tam mašírujete?
1: Tam bylo málo doktorů, to bylo, já nevím, to bylo tak udělané, že tam sestry většinou byly, ale no a já jsem se dostala na ten lékařský pokoj.
0: Ano.
1: Tam tu jejich takovou tu místnost a říkala jsem, mladá paní doktorka tam byla a říkala jsem, že už tady myslím přes týden a že bych chtěla jít na reverz dom, že chodím. A ona, a když chcete jít? tam hned. Představte si, já jsem tam za 10 minut ani neměla saničku, to je kousíček od nás, co polomoucí, já byli jenom z kopce dolů.
0: Jo.
1: A přijela sanitka, naložili mě a já jela a i s těma chodičkama, co mě ta dcera donesla, tak jsem jela domů a tady jsem se učila chodit s tím chodičkem a já jsem to tak zdokonalila,
0: jo,
1: že teda pak jsme šli k jedné paní doktorce taky v nemocnici a ona mě napsala ten vozíček, ten mám teda jako, že to nejde nějaký velký daleko, ale představte si třeba od té doby dnešek. Šla jsem k rybníku, to je 5 kilometrů, tam jsem nakrmila kačeny, zase jsem se dostala domů a já si...
0: To je nádhera.
1: A dneska si představte, že teda jako vím, že mám tři děti, já nemůžu říct, že by mě nepomohli. To mě
0: ano,
1: pomohli,
0: ale chcete být soběstačný. Ano, rozumím, rozumím.
1: Takže já to dokážu a myslím si, že jsem, myslím, aj tím nějak umládla.
0: No to určitě, já jsem ráda, Eliško, že ten váš příběh má takovýhle krásný konec a takovouhle pointu, že běháte a ráda běháte a baví vás to. Musím poděkovat, protože čas je proti nám jako vždycky, ale no, moc se držte, ať běháte s radostí, teď vám přeje počasí, tak si to moc užívejte, Eliško.
1: Jituško, já vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Všechny posluchače a přeji to všem, kteří takhle dopadli.
0: Přesně tak, děkuju moc za návštěvu, Eliško, ať vám to krásně běhá. Jo, stále. Hodně,
1: děkuju,
0: hodně zdraví. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová a písnička jménem Štěstí. No a teď už máme na telefonu Františka z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer přeju i vám.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vás taky zdravím v rozhlasu.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, kdy vy jste si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to, jde to a půjde to určitě všechno?
1: No, paní Tuško, já vám to řeknu tak. Celkem ten život vládám od 68. roku s jednou ledvinou, kdy mě byla operativně odebraná jedna, jo, ta na levé straně. A jako zedník vám musím říct, že jsem tu práci nikdy nevošidil. Dělal jsem ji stejně namáhavě jako v ostatní zdraví chlapi.
0: Ano, ano.
1: Naopak ještě... Naopak ještě teda po práci a ty soboty, neděle ještě to bylo takový náročný.
0: Ano, ano.
1: A samozřejmě nemohl jsem to dělat sám. Když jsme měli za rok postavit několik domů, vyzdít to, zvomítat to, takže jsem ještě k tomu jako přesvědčil svý tři kamarády. A tak jsme pracovali ve čtverce, jo, a v zimě teda jsem chodil obkládat a to, tak to už jsem dělal sám. A musím si říct, že si myslím, že jsem to zvládl a zvládám to ještě i teď, i když teda už jako fyzicky v zednickou práci nedělám, ale jezdím se strojama některýma, jo?
0: Ano.
1: To už není tak namáhavý podle mě teda, protože zedničina přece jenom, když uděláte každý den nebo 8 hodin a ještě po sobotách a nedělích, tak to dám zabrat. Nikdy jsem se nevymlouval, že nemůžu, jako, že mě to ten zdravotní stav nedovoluje. Naopak jsem prostě, no, dával jsem tomu zabrat, ale zatím to teda jde, že už teda už mě bude 84 roku, možná v červnu. No, a takže, no, říkám, zatím to zvládám. No, tak nevím ještě, jak dlouho, třeba už fyzicky tak jde, ale aspoň si myslím, já, protože já věřím na osud,
0: jo.
1: Tak se mi zdá, že ten osud je ke mně takové milostivé dost. A,
0: že pomáhá zkrátka taky. No, ale tak přeci jenom se spoustou těch zásadních věcí jste se musel poprat vy sám a určitě za pomoci těch vašich nejbližších a nejde to všechno samo, jenom, že by člověk zase věřil na to, že mu to bude sesláno z hůry. Prostě člověk musí zabojovat asi, no, takže o tom víte taky své a mnohé.
1: Prostě musel jsem, dá se s tím dělat prostě všechno skoro, jo?
0: Ano.
1: V zimě, v létě, já jsem prostě nikdy nevyhýbal se tomu nějak, že když jsme dělali na těch stavbách, že bych se vymlouval těm mistrům našim, že to dělat nebudu to, nebo
0: jasně,
1: ono, jo?
0: Jasně.
1: Myslím si, že jsem udělal možná víc, jak nějaký zdravý chlapi některý, jo?
0: Jo. To máte pravdu. No. Někdo je v plné kondici, v plném zdraví, neváží si toho v podstatě kolikrát ani, nebo si to ani neuvědomuje, že by také něco mohlo být jinak a s tím životem zachází tak na lehkou váhu, jak se říká, kdežto ti, kteří ví, tak ti si toho váží všeho úplně jinak, no, to je fakt.
1: No, já říkám, vyzkoušel jsem si ten život ani s takovým handicapem, jo, a samozřejmě nemůžu to doporučit každému, že každý na to nemá a takhle, ale za té staré éry prostě jsme byli hodně využívaní, jo, samozřejmě nedělali jsme to zadarmo.
0: Ano.
1: Lidi to taky zadarmo nechtěli, že, aby jsme jim to dělali. No, ale myslím si, že tu éru tak jsem měl takovou náročnou dost, jako jo, takže dneska už většinou prostě se tlačí, když mám něco dělat, tak ve stroju, jo, to je,
0: jasně.
1: To chlapi vysadí, jo, nebo mi tam dají žebřík z mašiny a já to vlezu.
0: Tak už stejně, jedu, klobouk dolů, že chodíte, zvládáte a stále pracujete a jste akční. Dobře.
1: Jo. Akorát trošku ty nožky zrobijou, jo?
0: Jo.
1: Ale taky se to dá vydržet, protože vidím lidi, že taky to mají lidi, ale jsou na tém ještě hůř.
0: Tak se snažíte a bojujete.
1: jakž tak teda to jde. No.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Františku, držte se, přeju hodně zdraví vám i celé vaší rodině a hezký víkend, užijte si ho, jo? A moc děkuju za návštěvu, za povídání.
1: Ano, děkuji taky paní Jitušková. No.
0: Díky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Muk a skupina Šalom, Honco a Mademoiselle Paris. No a na telefonu teď máme z Královéhradecka paní Magdalénu. Krásný večer, Magdaléno.
1: Já přeju taky krásný večer.
0: Děkuju.
1: A posílám zdravu všem, kteří poslouchají.
0: Tak já děkuju za všechny samozřejmě. No.
1: A teď se omlouvám.
0: Ano.
1: Já jako poslední nemoc jsem získala v uvozovkách anémii, takže mám špatný okysličování a špatně se mi dejchá. Tak to asi bude malinko problém s mluvením. Ale doufám, že mě rozumíte.
0: Určitě, určitě vás slyším, vám výborně a výborně vám rozumíme. No, povězte, kdy jste v životě si sama sobě třeba řekla, zvládla jsem to, dokázala jsem to, zabojovala jsem, i když jsem třeba tomu nevěřila ze začátku, že to všechno zvládnu a tak. Jsou různé situace, všichni víme v životě. No.
1: Já jsem celý život sportovala, nemarodila jsem. A najednou jsem si asi před 12 lety zlomila kotník na neupraveném chodníku sledovatelem.
0: Jo.
1: A byl to pro mě šok. A ještě větší šok byl, když mě pan ortopéd sdělil, že mám pobíhání. Že mám ten kotník hybnej asi na 20%. Ale řekla jsem si, nedá se nic dělat, musím se učit něčemu jinému, tak jsme s kamarádkou začali opravovat, vyrábět oblečení na panenky pro Afriku.
0: Aha, no to je krásný nápad. No.
1: Tak jsme obě kamarádky odešly tam nahoru a zůstala jsem sama, přišel covid, pochopitelně, tak se to všechno na mě navalilo. A po covidu mě zjistili špatnou funkci srdce, já to říkám neodborně, ano?
0: Jasně, jasně, rozumím, rozumím.
1: A začala se mě smršťovat ledvina. V současné době mám jenom jednu.
0: Jo.
1: Ale s tím přišly problémy i hned na

0: mnie zaczęło spać miednica, tak już jsem przestała chodzić na procházky, na nějaký dlouhý, což mě teda chybí do teďka. A navíc problémy, které nám dělají naši představitelé, že nám invalidům prostě přikládá čím dál víc, takže já leč, že můj koníček jízda autem a přepravovat se i dělám přepravu i svým invalidním kamarádkám, který nemají řidičák, ale tím, že mám tyhle ty nemoce, tak ještě musím jít vlastnit doporučení. Já nejsem na hlavu, ale já prostě mám takovýhle problémy na dýchání a na nohy, ale když sedím nebo ležím, tak jako je to dobrý.
1: Jasně, jasně,
0: takže rozumím. Takže já to auto bez problémů řídím, no ovšem, teď se vyskytlo, že děti ležuje na kardiologii a na diabetologii, musím mít ještě k řidičáku pod nich papír, tak nevím, jak to bude v budoucnu vypadat, protože teď bojuju s lékařema. Když říkám, když můžou jezdit feťáci a ti, co si píšají insulín, proč bych nemohla já, tím, že se mě hůř dýchá, že se mě hůř chodí, když jsem se tomu kotníku, ale tu spojku dovedu i máčknout.
1: Jo.
0: A tak nevím, jak to v budoucnu bude.
1: No moc ale vám přeju samozřejmě hodně sil, abyste to všechno pěkně zvládala.
0: Další iniciativu chci chodit dělat čtvrtí babičku do mateřské školky.
1: Ano.
0: A která byla v humoriádě Pepa Fousek se svýma krásnýma veršema.
1: Jo.
0: Tak sámím jeho knížky a chodila by, chtěla by, jestli mi povíde. Chtěla bych chodit číst, že máme krásný domov důchodců na Novým Hradci. To je část Hradce Králové.
1: Ano, ano.
0: Chtěla bych to ještě babička nebo do nějakého prostě takového spolku.
1: Rozumím. No krásný nápad. Tak no, moc vám, paní Magdaleno, držím palce, budu muset poděkovat, protože se nám blíží půlnoc a už nějakou dobu povídáme. Každopádně přeju hlavně hodně zdraví, držte se a spoustu takovýchhle výtečných nápadů, jaké máte, protože ty určitě dávají spoustu energie do života, jak vám, tak i okolí, jo?
0: Ano,
1: držte mi
0: palce, ať mi to vyjde, ať nejsem k ničemu, prostě nesedím
1: držím. Doma. Přesně tak, vy se s tím určitě poperete, protože slyším tu energii. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, krásné dny. Naslyšenou, tolik paní Magdaléna z Královéhradecka, přejeme všechno dobré. No a jak jsem říkala, my se přiblížíme pomalu k půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Daniel Hůlka, písnička Hej, už se to blíží. No blíží se půlnoc, je to tak, čas letí jako bláznivý, konec konců, jako vždycky, nejenom v nočních linkách, však to znáte. No a než se přehoupneme s další muzikou do nového dne, kterým bude krásná sobota, poslední květnová sobota vlastně už, takhle to má ten za mě teda alespoň téměř, řekla bych, nejkrásnější měsíc v roce, téměř spočítáno, tak se podíváme také do pošty, protože jste se hojně rozepsali, já za to děkuju samozřejmě mnohokrát. A třeba pan Michal Sedlák z Myšlína k našemu tématu dodává stručně, ale výstižně toto. Na Prahu 40 jsem si řekl, že jsem to konečně dokázal a můžu si dovolit činit svobodná kariérní rozhodnutí. Dělat jenom to, co považuji za smysluplné a nehledět na peníze, ale nebylo to zadarmo. Tak tolik Michal, tak Michal, ať se vám v životě daří a ať si užíváte právě všechny ty smysluplné aktivity a věci, které vás naplňují, které vás baví a přinášejí vám samozřejmě do života obohacení, spoustu radosti a zkrátka takového toho, co člověk třeba v průběhu pracovního života hledal a nenacházel. Každopádně děkuju moc a my pojedeme teďka se skupinou Cool and the Gang.

0: Tak se skupinou Cool and the Gang jsme se přehoupli do nového dne, kterým je sobota, s datem už 30. května, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, slunečný, víkendový, tak jak se patří a sluší, abychom si jej užili samozřejmě všichni podle svých představ a s radostí. Pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, ať už ve vašich zaměstnáních, anebo na chatách a na chalupách, na zahrádkách, tak ať jde práce dobře od ruky a dílo se daří. No a co se týče noční linky, tak bude ještě až do jedné hodiny pokračovat naše povídání na téma, kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli jste třeba vážnou nemoc nebo jiný životní boj a kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Mimochodem, co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých, a je pomocná ruka potřeba? Jsou ty situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. A určitě také samozřejmě nejenom, že musí, ale hlavně určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl třeba být a nenaplňuje ho to, odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, také chce určitě nutnou dávku odvahy. No a pokud je to vážná nemoc, tak odhodlání žít musí být určitě velké, no a pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci a žít po svém a tak dále a tak dále. Však už víte, tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh. No a dovolala se k nám také paní Milada Střeboňská. Paní Milado, krásnou noc vám přeju.
1: Já napodobně všem a nebojte, Bůh je, protože já mám s ním zkušenost, ale neumím si ho představit, jak vypadá fyzicky. Něco, je to něco dobrýho, neuvěřitelného, prostě neskutečného, co my nemůžeme vidět a dost dobře chápat, ale o tom dneska téma není. Mm-hmm. Já vám jenom chci říct, že to, že člověk je na ty strasti životní sám v mnoha případech, jsem se já přesvědčila mnohokrát a kdybych to měla vypočítávat, tak v mládí mi zemřelo dítě po porodu odpoledne, pak jsme nabourali, těžce jsem se zranila, měla jsem doma dvě děti. Když se to všechno jakoby zahojilo, vyřešilo, díky rehabilitákům a našim operatérům tady jsem zase začala chodit a fungovat tak, jako máma má a do práce a všechno, tak zase po dlouhých jakoby létech přišla rakovina, přišly, já nevím, operace břicha několikanásobní a tak. Takže tyhle zdravotní problémy to asi má každý a je na tom, jak to člověk překoná. A samozřejmě, jak jste se ptali, potřebuje mít okolo sebe dobrý lidi v okolí. Mě třeba povzbudili spolužáci mých dětí, kteří mi do nemocnice napsali krásný dopisy malovaný, když naše děti chodili na základku. Hmm. Takže díky paní učitelce, mě to tak krásně povzbudilo. A nebo když jsem se potom vrátila z nemocnice, tak syn se naučil, jak mi masírovat nohy, tlačit body a tak, a takže jsme se rozchodili. Jo. Je to tak úžasná věc, že člověk má okolo sebe takovýhle lidi a ano, potom, ano. Když přijde něco takového, že třeba vám zestárnou rodiče, tak já jsem teda, jako mý rodiče zemřeli doma, u obou jsem byla. Mm-hmm. A maminku jsme pečovali, já nevím, téměř 2 roky. Mm-hmm. Víte, a potom, když ta rodina se rozpoltí v názoru, samozřejmě, že demokratický názor, každý máme z nás ty svoje názory a funguje to tak vlastně i v rodině. Takže já jsem byla zastánce toho, že ji nikam nedáme, že máme podmínky a čas na to jí teda dochovat až do smrti.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: A sourozenci byli jinýho názoru,
0: jo.
1: Takže před ní jsme to najevo nedávali, ale já jako díky tomu, že jsem byla nejstarší a postavila jsem si hlavu, tak jsme to dokázali. A to je můj takovej jakoby největší, jak by to řekla, počin. Že mám to čistý svědomí a takovou krásnou jakoby myšlenku, když na ní vzpomenu, že jsme se stihli všechno říct, všechno rozloučit, smířit se a právě k tomu nám taky dopomáhalo to něco, čemu my říkáme teda Bůh, jak zpívala paní Martinová. Jo? Takže já jsem přesvědčená o tom, že člověk na to není sám, i když zrovna okolo sebe nemá živý lidi, svoje blízký. Jo? Takže kamkoliv na světě, a i to říkám dětem, když někam pojedete, byli byste, ocitli jste se v nesnázích, nebo jste nevěděli kudy kam, jděte do kostela a tam to zkuste poprosit a uvidíte. Nikdy mě to nesklamalo.
0: Tak říká se, že víra vlastně pomáhá v mnoha směrech a v mnoha věcech a že to je určitě důležitá věc v životě každého, kdo jak to tak má postaveno samozřejmě a máte určitě své zkušenosti, takže víte také, o čem mluvíte a já jsem moc ráda, že jste nám jaksi představila tenhle ten svůj příběh a tak, takže přeju, držím palce i do dalšího.
1: Je to krásný, že to takhle můžu říct a že už teda teďkon mám v sobě takový síly a nadhled, že už při tam nebrečím, když to všechno zrekapituluju.
0: Jasně.
1: A přála bych každému v životě dojít takhle k tejletej, jako k tomuhle cíli, si to umět jakoby zhodnotit a brát to pozitivně, jo, protože někdy jsem se cítila taková jakoby méně cená, tak jo, tak člověk si vyslechne různý kritiky a tak
0: ano,
1: na sebe.
0: Ano.
1: Ale v podstatě máme každý svoji cenu a nějakou tu úlohu na světě má každý, no a záleží na tom teda, jak se s tím vyrovnáme a víte co, jak zase my třeba pomůžeme tomu okolí, jo, když vidíme, že je něco třeba. Já jsem tady měla sousedku výbornou ženskou, její manžel měl strašně těžký úraz, dostávali ho z toho a ona by měla mít svatozář, protože v podstatě se o něj stará teď, i když je hodně postižený, ale ten člověk žije. A my jsme jí byli oporou v tom, ona mi vždycky říká, ty jsi byla takovej můj přístav, kam já jsem si mohla. Takže tohle bych fakt přála každému, že jako opravdu Je to tak, no, to je život.
0: To je život, to je pravda. Každopádně moc děkuju, paní Melado. Přeju vám krásné dny. Zdravíme na Třeboňsko, do krásné oblasti jižních Čech přeju hezké dny a hezký víkend. Děkuju moc krát.
1: Já vám taky. A mějte se moc hezké a buďte pořád veselí. A děkuju za tenhle pořad a za možnost zavolání.
0: Taky děkuju. Zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Janů a pak, že je to hřích, tolik písnička a dovolal se k nám z Olomouce Robert. Roberte, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Tak, zdravím vás.
1: Teďka k tématu.
0: Mm-hmm.
1: Nejhorší situace, která mě potkala v životě, už je to skoro 3 roky, bylo to v červenci 23.
0: Mm-hmm.
1: Tak se mě utopila manželka, mě se ten moment zhroutil úplně svět.
0: Mm-hmm.
1: A tak jsem 3 týdny ležel v posteli a strašně jsem plakal, protože mě chybělo. Jako.
0: Rozumím,
1: a
0: rozumím.
1: A chyby mě pořád.
0: Mm.
1: A pak jsem jako přemýšlel a říkal, holku, ty si musíš najít holku, ty bez holky nepřežiješ.
0: Mm-hmm.
1: No a tak jsem začal hledat a našel jsem 3 děvčata a nebylo to ono, prostě oni byli na peníze, no, zlatokopky, ono se tak říká moderně, no a to je jedno. A teďka mám prima kamarádku, mám strašně rád, ona mě taky.
0: Mm-hmm.
1: Nejsme si teda ani jisté, jestli budeme vážné vztah, ale prostě necháváme všemu volné průběh a uvidíme.
0: Mm-hmm.
1: A je bezva, že prostě všechno si řekneme. Když potřebuji s někým pomoc, ona mi pomůže a i taky pomůžu, jedna na druhého jsme hodní.
0: Jo.
1: A já si té holky strašně vážím, jo. Ona mě učí odvaze, protože když někoho ztratíte, tak to je hodně těžká situace, ale kdo
0: no,
1: z nás nebyl nikdy na pohřbu, že?
0: No a co vás ten nejtěžší moment vlastně tak jakoby postavilo na nohy? Byla to ta myšlenka, že je potřeba najít někoho dalšího, nebo najít si přátele, nebo najít si přítelkyni, nebo co to bylo za myšlenku? Hlavně tohleto?
1: Tak to mě hodně pomohlo, no.
0: Hmm.
1: A neříkám, že jsem neplakala i teďka třeba, když jdu na hřbitov, tak to víte, že brečím. Když někdo říká, že chlapi nebrečí, tak je co. Jako.
0: Uh-huh.
1: To tak je prostě, no tak. Pořád mám manželku rád, jenom že to je těžký, no, to se těžko vysvětluje.
0: Takže zkrátka jste si řekl, že je potřeba jít dál a nějakým způsobem jste se pral z toho kraje s tou velmi smutnou a tragickou situací.
1: No, modlil jsem se za to, vytázal, věřit si člověk a mě to pomáhá právě, jak řekla ta předchozí paní Věra.
0: Mm-hmm.
1: Protože tam je takové hezké přísloví v Biblii, že nestavili dům Hospodin, darmo se stavitelé namáhají. Takže, tak jak říkali učedníci,
0: uh-huh.
1: když se Ježíš ptal, tak on řekl, tam byla taková hezká myšlenka.
0: Uh-huh.
1: A já to řeknu. V podstatě jde o to, že Ježíš se ptal, když mu bylo nejhůř, tak se ptal učednicku, jestli ho taky chce opustit. A víte, co mu řekli?
0: Uh-huh.
1: Ke komu bychom šli?
0: Jo.
1: To je moc hezká myšlenka.
0: Uh-huh.
1: Takže někdy to tak někdo má, jako že si řekne, no a co dál, jako.
0: Ano, ano.
1: A jinak teda, jako říkám, já si třeba vážím, že ta holka mě pohladí vlasy a mě to pomůže, jo, nebo třeba já jí koupím oplatky ke kafe, jo, to jsou úplně maličkosti, nebo třeba na mě nafoukne myč, protože ví, že to nezvládnu, jo.
0: Jo.
1: A prostě jeden druhému děláme radost.
0: Mm.
1: Ona taky zažila složitou situaci, protože se rozešla s klukem, teda manželi nebyli.
0: Mm-hmm.
1: Ale on si našel jinou holku. A říkám, dívej se, oba to máme těžký, ale zkusíme být kamarádi, možná bude vážné vztah, možná ne. Ona to vidí podobně, takže v tomhle ještě jasno nemáme, jestli bude vážné vztah. Ale máme jasno v tom, že jsme kamarádi a to nás oba drží nad vodou.
0: A umíte se domluvit, tak to je důležitá věc. Dobře, no. Roberte, no tak vám přeju všechno dobré. No, povězte určitě.
1: Nás tlačí čas jako všechny ostatní. Se pozdravujte Olina, je Simpaťák, pozdravujte paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře.
0: Dobře.
1: A ještě chci říct, že mám velkou radost. Dneska jsem v Hřebíkách vyhrál knížku a to se mě 5x nedařil.
0: Uh-huh.
1: Říkám, no nesmím hodit flintu do žita, potom když udělá člověk, tak to už se vzdá vždycky, když něco nepůjde. No tak prostě, to jak skládat uhlí, když složíte uhlí, no tak je vám teplot. No.
0: To je pravda.
1: Tak jo.
0: Je třeba to nevzdávat. Mějte se hezky, Roberte, já děkuju. Já děkuju, mějte se krásně, ať se vám daří a krásné dny a zase někdy příště v noční lince. No a tentokrát je tu nachystán s písničkou Jaromír Nohavica.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromír Nohavica a jeho Těšínská krátce před půl jednou. No a teď pozdravíme do Hradce Králové paní Boženku. Boženko, krásnou noc.
2: Já vám taky přeju krásnou noc a všechny zdravím, kdo
1: moc
2: ještě
1: děkuju.
2: Poslouchají.
1: Uh-huh.
2: A já vám chci říct můj příběh. Já pocházím z vesnice, kde byla cihelna.
1: Ano.
2: A můj muž jezdil na vojenské správě, ale když do cihelny, jako do podniku, dostali auto ve třesku, protože se hodně extedovalo, no tak přišel jako na, do té cihelny. Dali mu závodníka, jenomže ten pán už jako měl jít do důchodu a zdála se mu ta práce poměrně těžká, protože se jako vagónovalo a uhlí se prostě vozilo a můj muž mě říká, nechtěla by si se mnou jezdit a já jsem, no, měla jsem nejmladší dceru 6 měsíců, ale mamka říká, že mě ji pohlídá, tak jsem šla. No tak jsme prostě jezdili s tou V3S-kou, ta byla šikovná do toho, to po nějakých letech musela na garančku s ní a dali nám za to V5-ku. Tak s ní jsme taky jako jezdili a abych se dostala k tomu, po 20 letech nám přidělili návěs 12-metrovej. Teď já jsem byla vidět vršek hlavy, protože to bylo vysoký. Teď jsem na to neuměla vlíst a říkám, no ne, tohle já dělat nebudu, na tomhle jezdit nebudu. A já už předtím jsem nějakový zdravotní potíže a doktoři mě doporučovali změnu zaměstnání, tak jsem prostě to říkala manželovi a on říkal, když nám to budou nakládat vysoko s dvížnejma vozejkama a prostě už nebudeš mít takovou dřinu. No ale dálkový jízdy, já jsem říkala, já tohle dělat nebudu, prostě byla jsem ve městě s dcerou a tam na fotoateliéru byla cedule, že přijmou účetní.
1: Mm-hmm.
2: A tak dcera taky si myslela, že by jako si změnila zaměstnání, že by tam šla, jenže paní fotografka říká, víte co, já bych brala radši vás, než paní, protože ona má děti, že jo, a já potřebuju, aby tady prostě někdo byl, že jo, ta práce vyžaduje, aby jsme tady byli dvě. No tak já jsem prostě přišla domů a říkala jsem, že nastoupím jako do toho fotoateliéru. No můj muž říká, no prosím tě, to bys mě udělala a já jsem tam už byla jako dopálená už tím návěsem, že jsem ho to nezvládla. Tak jsem prostě sebrala to potvrzení od doktora a poslala jsem to na podnik a oni se mnou rozvázali pracovní poměr a já jsem nastoupila do toho ateliéru. A ten můj mužský se mnou 14 dní nemluvil, že jsem ho nechala prostě... Tak mu přidělili závozníka, ale já už bych to bývala nezvládla.
1: Ano,
2: ten
1: dlouhý
2: vůz a ty dálkové cesty. No,
1: jo.
2: Někdy, když jsem byla v té práci v ateliéru a přišly nějaké takové chvilky, tak jsem si říkala, no bylo mě lepší u nákladňáku, no ale pak jsem se s tím zrovnala. Takže když jsem si to prosadila, že budu pryč, tak to bylo takhle.
1: Mm-hmm.
2: No.
1: Stejně velká poklona, paní Boženko, že jste to takhle zvládla s takovým velkým autem a takové dálky prostě jezdit a
2: no,
1: všechno
2: tak
1: to vyřizovat a tak.
2: Ale ono nejhorší bylo, když se vagónovalo, víte, vagónovali jsme cihlí tašky a ještě jsme zas vozili uhlí zpátky. No nádraží bylo asi 9 kilometrů, no a vagóny byly na 8 tisíc tašek a 4,5 tisíce cihel, to bylo metráku v ruce, co člověk jako měl. No ale já jsem byla zvyklá, dělal tam můj muž taky, tak jako nám to vyhovovalo. My jsme si pomáhali a tak, ale no to víte, že jsem byla někdy naštvaná. No. A sedla jsem si na motor a teďkon si to jako vyříkávám a muž seděl, nic, a najednou se otočila a říká, ty jsi něco říkala. A já jsem prostě pak zjistila, že on na to ucho neslyší. Mm-hmm. Takže on vůbec jako nevě, prostě mě nevnímal. Mm-hmm. Tak jsem si pak vymyslela, on neměl rád rýži, tak když jsme přijeli domů, tak jsem uvařila rýži a on mě vždycky říkal, co jsem proved. A já říkám, že se s tebou nedomluvím v autě,
1: jo,
2: tak
1: bude
2: musíš vědět, že jsi něco proved. No, tak to by
1: Boženko,
2: bylo asi nebudu.
1: Moc vám nezdržujete, moc vám děkuju samozřejmě a ať se vám daří v životě a taky přeju hodně zdraví, hezké dny, jo?
2: Děkuju, paní Tušková.
1: Zase příště se budu těšit. Taky krásné dny, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení. Tak, dohráli jsme, dospívali jsme a dovolal se k nám Jindra z Plzně. Krásnou noc, Jindro. Moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, nemůžu spát, tak poslouchám vaši linku. Už dříve jsem do ní psal v nějaké příspěvky, dneska volám.
0: Dobře, to jsem ráda.
1: Téma, jak jsem to zvládnul?
0: No, když jsem si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to zkrátka, když jste třeba s něčím zabojoval, byl jste donucen zabojovat.
1: No, těch věcí bylo víc v životě, protože je mi více přes 60, ale třeba jedna z těch prvních věcí, když jsem začal studovat vysokou školu dálkově v 35 letech a končil jsem ve 40 na 5 let a bylo to dálkově, několik denní studium. To znamená při zaměstnání chodit, jako chodit do práce a po večerech, sobotách, nedělích se učit.
0: Jasně.
1: Takže jako to je dost věc náročná. Navíc jsem jezdil do Košic, protože jsem dělal leteckou školu, leteckou navigaci a přiblížení na přistání a takovýhle. A ono z Plzně do Košic, to není vůbec jednoduchá cesta. Jo. Takže se mi to povedlo v průběhu studia. Když jsem začal studovat, tak jsem měl jedno dítě, v průběhu studia jsem mi narodil druhé dítě, takže žádná sranda to nebyla, zvládnul jsem to. Potom další věc, manželka onemocněla rakovinou a s tím nádorem, který byl velice agresivní. A nevypadalo to špatně, prognóza špatná. Přesto jsme se oba jako do toho pustili a už je to 20 let a manželka přežila.
0: No tak to jsem ráda, že slyším příběh také s dobrým koncem a že to zkrátka, že jste to vybojovali, že jste zabojovali a nenechali jste jen tak věci, aby si...
1: Ne.
0: S vámi dělali, co by chtěli, což je určitě důležitá věc. Určitě to stálo hodně úsilí.
1: No.
0: Samozřejmě ve zkratce se o tom špatně mluví. No.
1: To jsou takové věci, které já ještě jako řeknu jednu věc. Potom, když mi bylo 50 let, začal jsem stavět dům. Manželka v invalidním důchodu, dvě děti na studiích. Přišel rok 2009, když je obecně nastala krize. No a já jsem si vzal úvěr na 4 miliony a hned do roka jsem ztratil zaměstnání. Takže taky taková rána. A co s tím, že jo? Jak si s tím poradit? No, zvládnul jste to.
0: Zvládnul jste.
1: Pár jsem postavil, platil. Jo, takže to jsou takové momenty, kdy člověk si musí říct, že to zvládne.
0: A že zkrátka bude pokračovat v tom, co dělá.
1: Přesně,
0: a že se s tím nějakým způsobem popere a ono by to bylo, aby to nešlo. To máte pravdu. Není to vždycky jednoduché, ale o to víc je to vzácnější pak ty výsledky.
1: Takový ty tři jako nejdůležitější věci, ono jich bylo víc, kterých jsem musel vládnout.
0: Měl byste takovou vládnout. Obecnou radu třeba pro ostatní?
1: To se nás situace.
0: Jindro.
1: Takže takhle jsem vám to chtěl říct.
0: Měl byste nějakou obecnou radu pro ostatní třeba jak na to?
1: Nevzdat to. Já už jsem slyšel mockrát, to nejde. Od spousty v různých situacích a od spousty lidí, se kterýma jsem to řešil a říkal, to nejde. Jo. Ale to je pro mě výzva.
0: Jo.
1: To nejde. Ono to nejde. Oni mi řeknou důvody, to nejde.
0: Ano, ano. Jo.
1: Já řeknu, no, ale ono by to šlo, ale musí se chtít. No. A pak to všechno šlo.
0: Jo.
1: Jo. A když mi někdo řekne, to nejde, tak to mě jako vyburcuje. A řeknu si, no nejde to, dobře, ale musím to zkusit. Všechny tyhle tři věci, co jsem říkal, byly náročné a každý mi říkal, to nejde, nemůžeš takhle studovat a dojíždět, nemůžeš jako vyléčit něco, co nejde, nemůžeš splatit, když nemáš, no nejde to. Ale ono se potom ukáže, že když člověk vytrvá, tak to jde.
0: Že se to nějak, všechno, že se to nějak vybojuje. Dobře, Jindro, moc vám taky děkuju, ať se vám daří a přeju vám taky spoustu další energie a hodně elánu. Jo, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová a Norský dřevo. No a na telefonu teď máme paní Jiřinu ze Žďáru z Vysočiny. Krásnou ano, noc, ano. Jiřino, zdravím vás.
1: Taky krásnou, taky vás vám zdravím.
0: Děkuju.
1: A já jsem měla takový, já jsem se vdávala v 19 letech, protože tenkrát byla taková doba, že když už vám bylo přes 20 a nebyla jste vdána, tak to už tenkrát bylo hrozný. No ale to nechci jako říct. No a tak prostě jsem si našla manžela, nebo jsme se našli a on trochu jako na vojně nějak nastrnul a postanával nějak za dvinama. No ale tenkrát jsme tomu vůbec jako ne, nějakou váhu. Prostě jsme na to nemysleli. Vzali jsme se jako všechno dobrý a když jsem byla v jiném stavu se třetím dítětem, synem, tak on byl v nemocnici, jako na té kontrole, a když jsem za ní měla, tak si mě pan primář zavolal a řekl mě prostě úplně prostě, prostě váš muž tady do dvou měsíců prostě nebude, je to špatný, má pryč leviny. A teď jsem za ní měla jít na pokoj a teď se tvářit, že se nic neděje.
0: Rozumím.
1: Prostě, no. A takže jsem to musela jako překonat, ale oni měli v rodině primáře v Brně a takže teda půjde tam, nemůže, to byl jeho sejda a on věděl, že je to špatný, tak ho nechtěl, ale zajistil nám v Hradci Králový, co začínala ta ledvina akorát, jako a takže tam byla, ale byl tam než 14 dní a když bylo mýmu tomu poslednímu chlapečkovi, dva měsíce, tak můj zemřel. No a předtím byly ještě dvě holčičky, že jo? Takže ty byly dva roky, rok a takhle, že byly po roce. No takže já jsem musela do práce, takže jsem byla u našich. A takže, aby jsme se jako nějak uživili, no jenom, že mě bylo 24 let, že jo? Jako, tak jsem si říkala, no nebudu sama. Tak jsem odpověděla na inzerát, jako, no a dopadlo to tak, že jsem fakt poznala hodnýho muže, a jenže on byl daleko, tak jsme se pak dohodli, no a do 3 měsíců na ten inzerát jsme se vzali, takže si umíte představit, jak potom to u nás vypadalo, než jsme se žili, protože on měl taky dvě děti, já tři, takže když jsme se vzali, tak nás bylo hned 7, No, ale jako ten rok to trvalo, než prostě, jako jsme se tak nějak žili, než si děti zvykli a tak, ale bylo to jako všechno dobrý. Takže prostě to bylo další. A po třetí, když já jsem v 75, jsem prostě ochrnula, úplně ochrnula, vůbec jsem se nejela. A jenom prostě jako to prostě svou pílí, no prostě říkali, že nebudu. A manžel tam u mě seděl každý den, já jsem ani nevěděla, že tam je. No ale dostala jsem se z toho, začala jsem chodit a už říkám, je to dobrý. No a já jsem přišla domů jako v únoru a manžel odešel v listopadu do nemocnice a zemřel. Takže já jsem zůstala zase sama, znova jsem ochrnula, ale znova jsem to přečkala, jako díky doktorům a díky mý pevný vůli. No, takže teďka žiju v pečovatelském domě, tady ve Žďáře, mám se tady dobře.
0: To je dobře.
1: Máme, je byt, normálně byt mám, takže když si s někým mluvím, když nechci, nemluvím.
0: Uděláte si svůj program.
1: Ale musí člověk prostě si říct, prostě nedá se nic dělat, je takový život. A v nemocnici jsem se seznámila, tam chodí pan kaplan s pejskem, jako a tak jsme si taky navázali jako přátelství a tak když jsme mluvili, tak já jsem říkala, prosím vás, a můžete mě vysvětlit, nikomu jsem nic neudělala, proč pro takovejhle život prostě mám samý ty. A on říkal, no, koho pán Bůh miluje, toho prostě neštěstí navštěvuje nebo těma starostí manou. ale musí se pořád paní Tuško jít dál, nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat, je třeba jít dál. Moc vám děkuju taky, paní Jiřino, za vaše slova. Jinak přeju všechno dobré, pevné zdraví
1: taky,
0: v rámci
1: taky,
0: možností všechno dobré. Tak a mějte se hezky, hezké
1: taky.
0: Dny.
1: Krásnou noc ještě, naschledanou.
0: Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Václavnecká Message Useless, jinak v originále samozřejmě také staří dobří Bee Gees. Tak přátelé, pojďme se podívat také do pošty. Paní Soňa píše, dobrý večer všem, kteří poslouchají, i vám, Jitko. V roce 2016 jsem přišla o nohu a dostala jsem protézu. Bylo to dobré, po venku jsem chodila s berlema, no a doma bez nich. Bydlel se mnou syn s rodinou, ale odstěhoval se a zůstala jsem v domě sama. A v roce 2019 mi řekli, že přijdu i o druhou nohu. Hodně jsem v nemocnici přemýšlela, jak vlastně vůbec budu žít, ale doma si udělám všechnu práci, jen na kterou dostanu. Už je to 7 let a můžu říci, holka, zvládáš to. Tak paní Soně, moc vám taky děkuju za upřímnost a přeju všechno dobré a hodně sila, energie do té nelehké situace. No a protože jsme téměř na konci naší noční linky víkendové páteční sobotní, tak je potřeba poděkovat vám všem za pozornost, nebo není potřeba, já bych ráda poděkovala za pozornost a za společnost vám všem a také za odvahu odvyprávět nelehké příběhy a velmi složité situace, které jste v životě prožili a se kterými jste se poprali zdárně a se kterými se možná stále ještě perete. Konec konců každý z nás valíme před sebou něco, co je potřeba vyřešit a zvládnout a většinou to zpravidla v životě nebývá, jenom jednou bývá to mnohokrát, tak nám všem přeju hodně energie a hodně zdaru a také hodně odvahy pro ty situace, abychom našli vždycky tu sílu a řekli si, to dám, to určitě zvládnu, to dokážu. No a pokud jdete spát, tak vám přeju krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám nabízím třeba některé z dalších našich nočních pořadů. No a jinak Jitka Lukešová se loučí. Děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
2: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
1: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
2: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
1: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
2: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
1: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
2: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
1: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
2: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
1: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
2: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, začínám trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žlázy, že? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos, strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk.
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
5: si
2: to se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. koho lavina sebou sebere, ten se... No, tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je. Ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáh z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a udělala mi z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, říká, nic ne, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o ta náře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenpeitzer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali. I když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tamhle s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: To máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít, choď, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zlazeť, má dvě brady, jste si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zas vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyly, a až sem jdou ještě ty, co jsou
4: zavržené. Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty Kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavic nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: Ne, to ne, to je žádný příklad. Abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, tam má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát tohle.
0: To je humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni a ten profesor už to nedrží, protože vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože vás nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. Ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeče, jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
4: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
4: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Hleďte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá?
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
4: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
4: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
4: Poslyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
6: Já taky, že? Ano.
4: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
6: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
4: No, co bylo dál?
5: Co?
4: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
6: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
4: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
6: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
6: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk, ale dřív běhala vedle auta pěšky.

0: No, tak, pane řidiče, dejte nám své papíry.
1: Na auto nebo na hlavu?
2: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
1: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu. Tady mám papíry na záchod.
0: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
1: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
0: Vlevo, vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam, prší tam.
1: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
3: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek a od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.